Máme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě začíná pořad Na cestě, věnovaný folku, tramským písničkám, country, bluegrassu a žánrům spřáteleným. Věřím, že jen málo který z posluchačů nezná jeden z nejstarších festivalů této hudby u nás. Jmenuje se Porta. A právě tento víkend se koná už po 60. To už je důvod k oslavě. Zvu vás tedy ke společně strávené hodině věnované právě Portě. Především jejím začátkům, nejstarší historii a to hlavně prostřednictvím muziky. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

S myšlenkou na uspořádání festivalu Country and Western skupin přišel v roce 1966 Jiří Šosvald, který se právě této muzice věnoval aktivně. Společně s přáteli začali v Ústí nad Labem kout plány a protože country kapel bylo málo, přizvali k účasti i trampské sbory. Ty si pak vzal pod křídla Jaroslav Velinský, kapitán Kit. A následující rok 1967 to vypuklo. První ročník festivalu byl na světě. Pojmenovaný byl Porta a kde se název vzal, si po písničce dovolím citovat z festivalového zpravodaje. Ten se pak od roku 1970 jmenuje Portýr.

Místu, kde Stará řeka, Velká i Zlatá řeka, spojené v jeden mohutný tok, rozrážejí České středohoří, říká se od pradávna Porta Bohemica, Brána Čech. Je to kraj s prastarou tradicí, tradicí lásky k přírodě. První trampové, časově téměř souběžně s legendární Ztracenkou nebo Kocábou, se usídlili právě v tomto údolí nad Sebuzinem, kde Karel May čerpal inspiraci pro dobrodružství Old Shatterhanda a Winnetoua. Kde jinde, než v srdci tohoto prostředí, by se dal uspořádat první celostátní festival trampských a country and westernových skupin. Symbolický název Porta bude skutečnou bránou pro skupiny zabývající se těmito hudebními žánry. Tolik poetické vysvětlení názvu Porta. První ročník v kategorii country and western vyhráli těsně před Greenhorns Rangers. Obě kapely jsme už slyšeli v historických portovních nahrávkách. Stejné pořadí zůstalo i v ročníku druhém. V trampských sborech vyhráli Mohikáni před Stopou, další rok pak brněnští Bavasač, které si teď poslechneme.

Na druhém ročníku Porty za Vavasač skončil Červánek. Ten v té době byl už vlastně profesionální. Na místě třetím se umístili Hobous, kteří, a opět cituji, na sebe důrazně upozornili s brusnovým pojetím tramské písně. Vítězné kapely na Portě od počátku získávali Portu, takzvaný keramický nesmysl, akademického sochaře Miroslava Rabocha. A mimochodem, docela dlouho se Porty vyráběly nedaleko Olomouce v Hněvotíně.

Slyšeli jsme nahrávku kapely Hobous z druhého ročníku Porty v roce 1968. Ten se rozrostl i o autorskou soutěž. Předcházející poslední míle Mickeyho Rivoli skončila druhá za krinolinou kapitána Kida. A zatím všechny nahrávky pocházejí z neskutečně bohatého archivu Petra Beneše. Krinolinu si však poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z Kidova stejnojmenného CDčka.

Kurta se stávala známou. Muzika se objevovala v rádiu i v televizi. Časopis Mladý svět, potažmo Honza Dobijáš, vydával zpěvníky. Rostl zájem i mezi muzikanty. A proto od třetího ročníku vzniklo 6 oblastních předkol. Rangers a Greenhorns už na Portu nepřijeli. Na stupních vítězů je nahradili White Stars s Benjem Marko Čermáka, které si poslechneme opět autentické nahrávce.

Dnes se pořadu Na cestě věnuju Portě, která právě oslavuje 60. V roce 1969 přibyla taky kategorie folk, kterou vyhráli českobudějovičtí minnesängři, ve kterých hrál třeba Žalman.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla písnička Dány Gol. V nahrávce zpočátku Porty v podání Spiritual Quintetu, který se stal neodmyslitelnou součástí Porty. V tramské kategorii se v roce 1969 rozhořel spor mezi klasiky, například Červánek, a modernisty, což byli vlastně bratři Rivolové či kapitán Kit. Nabídnu vám teď kapelu Scarabeus, která zvítězila před Hobous, ovšem s písničkami Babiho Rivoli.

Samozřejmě o hobous a bedno od whisky vás pořadu na cestě nemůžu ochudit. Vždyť jde vlastně v uvozovkách o původce všech těch šarvátek. Oběma kapelám společně s Carabeus i Hobous vyšlo jedno z prvních EPček, malá gramodeska se 4 písničkami našeho žánru. Každopádně je to první deska, která byla jenom moje.

Porta 1970 se omezila jen na cenu hlavní a uznání poroty, kterých byla udělena naopak celá řada. Při poslechu nahrávek mě zaujala kapela Drnkači, ve které hráli Maršálkovi, později známi z Pacifiku.

A Porta se chystá oslavit 5. narozeniny. Ovšem doba normalizační ji nepřeje a nejenom v Ústí nad Labem, musí se proto stěhovat. Díky partě nadšenců se octne v Karviné, ale v podzimním termínu. Paradoxně se v pražské Lucerně koná folk a country festival, který je rozsahem větší. Autorská soutěž se konala v Hostomicích, stejně jako rok následující. A tak soutěž v Karviné probíhala vlastně mezi trampskými kapelami a zvítězil sokolovský plížák s Vaby Daňkem.

Rok 1972 přinesl další změny. Předkola se konala ve všech krajích, nesoutěžní finále folkových a country kapel pak v Sokolově. Porty se nemohly udělovat. Tramské skupiny soutěžit mohly a byly rozděleny do kategorií tradiční a moderní. Tu vyhrál Pacifik. V tomto roce se objevilo v Portyru poprvé motto Hudba je lék a Porta je nejlepší apatika.

Porta se v 70. letech stále stěhovala. Třeba v roce 1973 rozhodl Český ústřední výbor SSM, že se finále bude konat na 4 místech, každá kategorie jinde a i v jiném termínu. Vyšla z toho velmi zajímavá statistika. 53 koncertů a 15 000 diváků. Moderní trampskou kategorii vyhrál opět Pacifik a Tony Linhart bodoval taky v autorské soutěži. A v kategorii tradiční byl oceněn brněnský příboj, který zahraje Ontario.

0: veliká nostalgie.
1: Pořadu Na cestě jsem se dnes věnovala nejstarší historii Porty, která právě slaví šedesátiny. Na Portu se ještě párkrát vrátíme, protože má stále v naší muzice nezastupitelné místo. Poslední slovo bude patřit kapele Volupcie. To je vítěz v kategorii country klasiky 7. ročníku Porty. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
3: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
2: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
3: Ano, myslíte, ty čtyřicítky ty dorazily v plné síle, ano.
2: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
3: tak,
2: za sebou.
3: Ano, ano, bylo
2: na
3: to nádherný.
2: Na koupališti nebo pláž nebo výlet
3: ne,
2: někam.
3: Ne, ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo a druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
2: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešní humoriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptease.
3: Hejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
2: Prokletě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
0: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
1: Bedřich vystupoval. Já jsem ho uváděla mnohokrát, on byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. Velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Béru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
0: Ano.
1: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
0: Tady se projeví to kalendárium Saskia, jak má to naštudováno.
1: Všechno
0: ví a jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se populárně a tohle a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení právě.
1: A hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
0: To si vždycky říkám jako, proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
1: Já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
0: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky. A nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Saský Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u toho Ondra, zdravím tebe i paní Saskyni Burešovou,
4: dobrý den.
3: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře,
4: ano,
2: děkujeme.
4: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, já z Brna, Ačko.
2: Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonuje
6: dost.
2: Ano,
6: dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko. Děkujeme.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto. Ono to i
4: je to jasný.
2: Je to jasný. Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to také, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, tamhle je schátralý koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojít nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Jak se máš? Co ti nadělil Ležíšek? No léle, lakolóni. Oholt lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
2: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
4: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Jsem si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantánamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladí. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
2: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže si to pamatuju.
4: Je to pravda.
2: A jsou zpěvní, družní, příjemní a takový je vlastně, člověk obdivuje v té nouzi, co mají, tak ten život si dokáží užívat.
4: Ale něco asi na tom bude.
2: Jo. Tady třeba řekněme evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
4: Itálie, ta je krásná, jako. No samozřejmě, jako spousta památek a Řím a dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo, byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit té době, ale bylo to nádherný.
2: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste se?
4: Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chviličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
2: Jak to je v krizové situaci, ze sebe dokáže vyplodit ano. I to, co netuší,
4: jasně,
2: že by řekl.
4: Jasně.
2: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Ztracený.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo jsem myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: A my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosiť drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosiť drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať. No. Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, hluskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vráti.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Tak čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko. No,
3: v tom prípade číslovky. No. Jeden, dva... Už to mám!
4: Uznali.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice. No. Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No já, moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho Světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Hmm. Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně Expo, pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve Světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říct.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prosím, ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvícili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Budašová a teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Juliu Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpadne, tady vládě zbavuji. Ten nejlepší, krásný den.
3: Děkujem.
4: A si Bčko.
3: Varianta B. Děkujeme. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová z Turnova, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujem.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano,
7: tady
6: den.
7: Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
6: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkuji.
7: Ano, děkuji.
3: Taky se těším. Výborně.
7: Tak děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
6: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
6: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
6: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji,
6: naschledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. Ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte proč?
9: Nevím.
10: Neviete?
9: No povedzte mi to, povedzte mi to. Ja si na vás tak strašne vážim, že vy mi odpoviete na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte
10: no, to. To nie je taký kumšt zase, čo? Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite no. Sa. Na čom sú založené také tie mužské komické dvojice? No.
9: Neviem.
10: Tak neviete. Videli ste už smiešnú ženu, čo?
9: Videli. No.
10: Tak to ste si mysleli vy, ale nie ona. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlúpy, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, čo ja viem.
10: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obidve štíhle, krásne a inteligentné.
9: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
10: Poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stávia.
9: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
10: Nie.
9: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
10: Veď vy nemáte deti.
9: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
10: Nie, jedine s mužmi. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
9: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
10: Väčšinou s vlastným.
9: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
10: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té příležitosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
6: No jo,
3: kulatiny.
6: No
3: už
6: jo, se to provalilo, já už to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama
6: nechystám,
3: pro sebe?
6: Ne,
3: nebo pro rodinu, aspoň oslavu?
6: Jo,
3: tak.
6: Nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
6: Zdraví.
3: To je pravda.
6: No. Protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo na něj jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy, ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
6: tak,
3: ten
6: ano,
3: zdraví
6: humor,
3: ještě umocňuje.
6: Je
3: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř, Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 800 900 náš telefon, Humor Jádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan. Já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní Bure. Zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, teda moc zvlášť.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno.
3: Ano,
1: děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady posledná. Hlasuju pro Ačko. Bydlím v Dietrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku. Ať se daří, kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla. Uršula Kluková to vyhrála. Kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano. Protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodů. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají Bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá a taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra to bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
7: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Do vězení poslal soud zloděje kabelů na trati na Přerovsku. V Žulové dokončili přestavbu bývalého hotelu Vesmír. Opět průjezdná je v Olomouci ulice U Panelárny. Zpočátku oblačno, přeháňky postupně polojasno, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Tresty vězení v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku udělil okresní soud v Přerově trojici mužů za krádež kabelů na hlavním železničním koridoru mezi Olomoucí a Ostravou. Loni v listopadu svým činem na několik hodin omezili provoz na jedné z hlavních dopravních tepen v Česku. Škody dopravců a správy železnic přesáhly 2 miliony korun. Rozsudek zatím není pravomocný. Řidiči můžou opět využívat ulici U Panelárny v Olomouci. Uzavřená byla kvůli opravám povrchu silnice.
2: Kromě opravy asfaltového povrchu formou recyklace za studena, dělníci obnovili i autobusové zastávky s novými zálivy, přístřežky a lavičkami. Podle informací na webu města se do budoucna počítá i s instalací inteligentních označníků. V celé ulici je zrekonstruované veřejné osvětlení s úspornými svítidly. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Nové byty za 40 milionů korun jsou po přestavbě pokojů v bývalém hotelu Vesmír v Žulové na Jesenicku. Celkem jejich 12 sloužit budou hlavně seniorům. První nájemníci by se měli začít stěhovat v srpnu, pokračuje nezávislý starosta Radek Trsťan.
3: Je to hotové, akorát čekáme ještě na případně elektroměru ČEZu, ale smlouvy jsou všechny podepsané, takže to je otázka 14 dnů. A v této chvíli čekáme na kolaudační řízení ze strany stavebního úřadu v Jeseníku. Poté, až proběhne kolaudace, můžeme vlastně už ty první nájemníky nastěhovat do těch bytů. Už máme seznam lidí, kteří mají o to zájem, takže zhruba 90% máme obsazeno.
0: Hygienici začínají kontrolovat dětské tábory, letos zmírnili některé požadavky. Už třeba nemusí být pevné množství umyvadel nebo toalet na počet dětí. A sami malí táborníci se nově taky budou moct zapojit do přípravy teplých jídel. Pokračuje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Dneska je to postavený tím stylem, že ten organizátor musí zajistit, aby to bylo hygienicky bezpečné. A současně naším cílem bylo i odřezávat takovou tu administrativu, kterou provozovatelé mají relativně hodně.
0: Sport. Prostějovský tenista Jakub Menšík končí na Wimbledonu ve druhém kole s Bulharem Dimitrovem, prohrál ve 4 setech. Karolína Plíšková taky vypadla. Ve 2 sadách nestačila na bývalou světovou jedničku Polku Igu Švjontekovou. Postoupili 3 Češi. Přerovská Linda Nosková vyřadila Kolumbíku Osoriovou, Marie Bousková Italku Grantovou a Jiří Lehečka Slováka Molčana.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku skoro zataženou místy přeháňky, postupně protrhávání mraků až na polojasno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů Celsia a mírný místy nárazový severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajství.

0: webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli práci na vozovce se jezdí dvěma pruhy na D1 na trase za Lipníkem nad Bečvou přes hranice do Bělotí na obou směrech mezi 32. a 312. kilometrem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tedy pátek 3. července a svátek má dnes Radomír a Radomíra. Vše nejlepší, víkend je před námi. Máte plány, poradíte, co můžeme podniknout. Vaše tipy, ale také jaké máte počasí, pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc a na SMS číslo 723 70 33 51. Těším se na ně. Za chvíli kalendárium, budeme vzpomínat na léta minulá, no a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď Marie Rotrová a její štěstí. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 17:45. Pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek a první červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Karl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně. Před 85 lety se narodil Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
2: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
4: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
5: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 3. červencového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, 5:45 a svátek má Radomír a Radomíra.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když je červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. No dnes přehánky i sluníčko a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 18 stupňů Celsia. 16 stupňů Postřelmov píše Hanka, přeje všem dobré ráno a 17 stupňů v Hranicích, vzkaz od Pavlíny.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
4: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Součástí střední průmyslové školy v Jeseníku je nové dronové centrum. Investice do pořízení profesionálních bezpilotních letounů, softwaru a další techniky vyšla na bezmála 9 milionů korun. Vedení školy si od ní slibuje, že zvýší zájem o studium.
1: Tady vidíme normální kameru, tady vidíme, když si dám infračervenou, když dám side by side, tak vlastně vidíme obě dvě ty kamery.
2: Popisuje funkci nového dronu student Matěj. Centrum vzniklo přímo v budově školy, říká její ředitel Jiří Viterna.
3: Ale samozřejmě máme tady učebnu, kde jsme zařídili ty technikálie na to, aby jsme ty drony mohli testovat.
2: Škola už drony ve výuce využívala dříve. Šlo ale hlavně o hobby modely určené především k natáčení videí a fotografování. Pokračuje učitel odborných předmětů David Pišek.
4: Ale díky tady tomu projektu jsme dostali profesionální drony, s kterými už se můžeme posunout na novou vyšší úroveň.
2: Stávajícím dronům tak přibyly tři nové. Mezi nimi je i speciální dron určený k čištění fasád, dodává Pišek.
4: Myslím si, že jsme jediná škola v České republice, která tady tím dronem disponuje.
2: Právě tento dron si škola při otevření vyzkoušela i v praxi.
5: Vlastně pouští agregát benzínový, který pohání čerpadlo, takže vlastně tady si můžeme dát prostřih. Tady tam máme teda jenom vodu.
2: Další dva drony jsou vybavené termokamerou a laserovým dálkoměrem, vysvětluje Pišek.
4: Můžeme dělat různé inspekce, ať už je to elektrického vedení nebo komínu, případně můžeme i třeba se účastnit vyhledávání osob při nějakých krizových situacích, nebo teďka je hodně aktuální, když je senoseč, tak můžeme vyhledávat srnky.
2: Nové drony chce vedení školy využít nejen při výuce informačních technologií a stavebnictví, ale i ve volnočasových aktivitách žáků, říká Viterna.
3: To znamená, že máme i kroužky pro podporu technického vzdělávání a samozřejmě časem bychom se tím i chtěli živit.
2: Cílem centra je podle Viterny zatraktivnit výuku a zvýšit zájem uchazečů o studium.
3: Přilákat studenty právě na tady tyhle nové technologie, protože jsme odborná škola, jsme na Jeseninsku a vlastně bojujeme o studenty. Neznám ještě tady na Jeseninsku školu, která by to takhle rozvíjela.
2: Zájem o práci s drony potvrzuje i student Matěj.
6: Já s drony pracuji už asi od svých 13 let a na této škole bylo dobré, že vlastně si můžu udělat licenci A2. Zadarmo úplně, takže určitě mě to jako baví s tím.
2: Součástí projektu nebyly jen nové drony, ale také potřebný software a prvky energetického managementu. Náklady celého projektu dosáhly 9 milionů korun, uvádí Viterna.
3: Financoval to ministerstvo a samozřejmě se na tom podílel i Olomoucký kraj.
2: Škola chce dronové centrum dále rozvíjet. Už příštím roce plánují otevření nového studijního oboru, který bude na práci s drony zaměřený. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení, rozhodl o tom přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Zákaz odběru povrchových vod vydal městský úřad ve Šternberku. Platí do půlky září, týká se jí obcí ve správním obvodu města. Občané mají zakázané odebírat vodu z řek, potoků a nádrží pro vlastní potřebu. Parné počasí a sucho se negativně podepíše podle zemědělců na úrodě obilí na Hané. Před začátkem žní očekávají podprůměrné, maximálně průměrné výnosy. Lesní cesta mezi Skřítkem a Zříceninou hradu Rabštejn v Jeseníkách je znovu přístupná turistům i cyklistům. Uzavřena byla dočasně kvůli opravám povrchu, uvedla mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová. Ze sportu tenisté Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka postoupili ve Wimbledonu do 3. kola. Končí semifinalista posledního Roland Garros Jakub Menšík a také bývalá světová jednička Karolína Plíšková. Počasí na střední Moravě dnes bude zpočátku skoro zataženo, místy čekejte přeháňky, postupně protrhávání mraků na polojasno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný místy nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli práci na vozovce se jezdí kyvadlově po silnici první třídy číslo 11 z Postřelmova do Olšan na Šumpersku na úseku od křižovatky na Chromeč po Olšany. V pracovní době tam provoz se řídí ručně pracovník pověřený mimo pracovní dobu semafory.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy, 2 minuty po 17:30. Dobré ráno, Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také píšete na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Tady jsou vaše první vzkazy. Atletický stadion, to je Lokomotiva Olomouc, až do soboty hostí světový pohár v paraatletice žen Grand Prix Olomouc. S denním programem zhruba od 9 do 16 hodin jsou tady špičkové paraatletky z desítek zemí, které bojují o body do prestižní série World Paraathletics Grand Prix. Pozvánku poslal Martin. Lenka píše, že se o víkendu chystá na výlet na Karalický sněžník, vycházet bude ze Stříbrnic. Doloplazy u Olomouce chystají o víkendu bohatý hodový program spojený s tradiční jízdou králů. V sobotu od 20 hodin odstartuje u kulturního domu Hodová taneční zábava. K tanci a poslechu zahraje kapela Cameron. V neděli program začne v 11 hodin slavnostní korojovanou mší v kostele svatého Cyrila a Metoděje. Potom budou na návsi ukázky dobové techniky lidových řemesel. Hanácký trojboj, doplněný jarmarkem, regionální potraviny a od 14 hodin a 30 minut u kulturního domu zahraje dechová kapela Věrovanka, naváže folklorní odpoledne a vystoupení souborů a v 18 hodin koncert zpěvačky Kači, po něm opět zahraje Věrovanka, vzkaz od Lídy. Tak děkuji za vaše vzkazy, těším se na další a uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je pátek 3. července, svátek má Radomír a Radomíra a za půl minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červenec, takový leden. No dnes přehánky i sluníčko, teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty zataženo 13 až 15 stupňů, vítr od 11 do 25 km za hodinu, na horách až 55 km za hodinu, sucho dál trvá, píše Břeťa. V Mohelnici máme dnes po ránu 18 stupňů, většinou zataženo, fouká mírný severozápadní vítr, zdraví Naďa. A Zábřeh 18 stupňů, oblačno, chystám se zalévat na zahrádce, napsala Iva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
4: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s benžistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosko.

0: Zdravím.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 6 hodin. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat.
2: Přejeme vám pěkný den.
3: Ano, hezký pátek. A to dnešní téma se bude točit kolem zmatenosti.
2: Určitě jste se s tím už setkali a možná to vás nebo někoho z vašich blízkých trápí.
3: Máte pocit, že vám to někdy špatně myslí, hůř se orientujete v čase nebo prostoru a nevíte, čí jste?
2: Trvá to jen chvilku? Vrací se to často nebo jenom někdy? Nesoustředíte se tak jako dřív? Máte výpadky paměti nebo špatný úsudek?
3: Třeba je to léky, únavou, dehydratací. Nemusí jít hned o Alzheimera. Zkusíme na to přijít společně.
2: Nezapomeňte, že vše o zdraví a nemocech najdete také na stránce www.veselé-a-zdravě nebo na našem Facebooku, kde se můžete ptát dnes na své problémy se zmateností.
3: Stejně tak nám můžete nahrát vzkaz s dotazem na náš telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
2: Opakuji, ještě jednou náš telefon 221 553 770.
3: A my se na vás budeme těšit dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě na téma zmatenost.
2: A kdo to nestihne, uslyší reprízu ještě večer po 20. hodině.
3: Těšíme se na vás.
4: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6 hodin. Ve Šternberku a v okolních obcích platí kvůli suchu zákaz odběru povrchových vod. Podrobnosti o tom už ve zprávách. V celou. Dobré ráno.

0: Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Soud poslal do vězení trojici zlodějů kabelů na trati u Přerova. Zákaz odběru povrchových vod platí na Šternbersku. Zemědělci z Hané očekávají průměrné výnosy ze žní. Zpočátku oblačno, přehánky, postupně polojasno, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom přerovský soud. Vyměřili jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Předseda senátu Jan Rektor jim dále uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou.
2: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
1: Rozsudek není pravomocný, žalobce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Zákaz odběru povrchových vod vydali pracovníci městského úřadu ve Šternberku a platí do půlky září. Týká se i obcí ve správním obvodu města. Občané mají zakázáno odebírat vodu z řek, potoků a nádrží pro vlastní potřebu, například na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Pokračuje mluvčí radnice Irena Černocká.
3: Důvodem opatření jsou výrazně podprůměrné průtoky ve vodních tocích, dlouhodobé sucho a nepříznivá předpověď počasí. Cílem toho opatření je ochránit vodní toky, vodní organismy a zajistit dostatek vody pro veřejné zásobování pitnou vodou. Žádáme všechny občany o respektování tohoto opatření. Jeho nedodržení může být postihováno podle vodního zákona.
1: Parné počasí a sucho se negativně podepíší podle zemědělců na úrodě obilí na Hané. Před začátkem žní očekávají podprůměrné, maximálně průměrné výnosy. Pokračuje předseda Olomoucké okresní asociace soukromého zemědělství Roman Koutek.
4: Naštěstí třeba tady na Olomoucku máme ty půdy většinou jako v lepším stavu nebo úrodnější, takže i ty rostliny si s tím nějak jako poradí, ale neočekávám určitě žádný rekordní výnosy v letošním roce.
1: Farmářské a řemeslné trhy bude hostit od 8 hodiny raní hlavní třída v Šumperku. Stánky najdete do 16 hodin v části mezi obchodním domem a hotelem Park. Zájemcům nabídnou mimo jiné sezónní ovoce a zeleninu, regionální potraviny i roční výrobky. Píše se na webu radnice. Sport. Olomoucká tenistka Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková budou dnes bojovat o postup do osmifinále Wimbledonu. Nasazená desítka Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Manachainou Savangekovou. Předloňská šampionka Krejčíková a 20letá Bartuňková nastoupí proti sobě. Jejich duely by měly začít v poledne.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku skoro zataženo, místy přehánky, postupně protrhávání mraků na polojasno, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 17 a mírný místy nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli práci na vozovce se jezdí kyvadlově po silnici první třídy číslo 11 z Postřelmova do Olšana na Šumpersku. Na úseku od křižovatky na Chromeč po Olšany provoz v pracovní době řídí prověřený dělník, mimo pracovní dobu semafory.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal. Říká se, že na práci jsou dobré tři věci.

Výplata, dovolená a pátek, tak minimálně ten pátek máme splněný. Už za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, psali o jihoslovanském pavilonu v Olomouckém parku a hrajeme písničky, které nestárnou právě teď. Bude zpívat Ilona Čáková, Proč mě nikdo nemá rád. Dobré ráno.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Jihoslovanský pavilon v Olomouckém parku se před 100 lety dokončoval a chystalo se jeho slavnostní odevzdání. Celý proces sledovali samozřejmě tehdejší novináři. Na jeden z článků narazila při listování deníkem Našinec Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Už na začátku července 1926 bylo jasné, že předání památníku jihoslovanských junáků proběhne za velké účasti hostů z království Srbů, Chorvatů a Slovinců, což ale vyžadovalo dobrou přípravu, součinnost a ochotnou spolupráci co nejširších kruhů olomouckých. V novinách se psalo: pořadatelstvo slavnosti konstatuje s radostí, že nalézalo ve všem žádoucího pochopení a doufá, že se s ním potká také při novém vyzvání o spolupráci v slavnostním výboře. Především očekává, že všichni členové odboru Československo-jihoslovanské ligy dostojí své mravní povinnosti a přihlásí se k spolupráci na příští plenární schůzi slavnostního výboru, která se bude konati v nejbližších dnech.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, tady pátek 3. července, čtvrté na sedm, svátek má Radomír a Radomíra, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši odějí se. No dnes přeháňky i sluníčko a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také vzkazy posíláte na náš Facebook. Děkuji. Hranice 19 stupňů oblačno, těšíme se na prodloužený víkend, napsala Petra. Božena z Velkých Losin hlásí 17 stupňů, Jeseník 14 stupňů, chystám se na nákup, vzkaz od Markéty.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
4: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
5: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
4: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem. Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 6:30, dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi. A tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Na železniční stanici Zlaté hory se v sobotu od 10.14 do 14.14 uskuteční akce na nádraží Zlaté hory ke 130. výročí trati Mikulovice Zlaté hory. Uvidíme 28 drážních vozidel, včetně legiovlaku, prezidentského vagónu, historických lokomotiv, vodního jeřábu Drezíny a restauračního vagónu. Bude i vyhlídková jízda motorákem M810 do Mikulovic. Pozvánka od Jiřího. Staré město pod Sněžníkem bude mít v sobotu slavnostní otevření nové turistické stezky Staroměstský pevnostní okruh v 10.45 na nádraží ve Starém městě. Nová trasa představuje historické i přírodní zajímavosti Staroměstska a součástí programu bude také jízda historickou parní lokomotivou, na níž je možné si bezplatně rezervovat místa. Vzkaz od Hanky. Mirka, ta zmiňuje levandulový statek v Bezděkově u Úsova. Ten zve v neděli a pondělí na 10. ročník levandulového festivalu. Bude zábava, hudba, dobré jídlo a hlavně užijeme si rozkvetlé levandulové pole. Vystoupí opět Radeček, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band a písničkář Ivo Jahelka. Chystá se také cooking show s vařením s levandulí v přímém přenosu. Bude i třeba komentovaná prohlídka statku, focení v levandulovém poli, levandulová stezka, jarmark i dětský program. Děkuji za vzkazy, těším se na další, budou v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Tresty vězení v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku udělil okresní soud v Přerově trojici mužů za krádež kabelů na hlavním železničním koridoru mezi Olomoucí a Ostravou. Loni v listopadu svým činem na několik hodin omezili provoz na jedné z hlavních dopravních tepen v Česku. S komplikacemi v dopravě musí počítat řidiči v Lošticích na Šumpersku. Kvůli opravám neprojedou Havelkovou ulicí. Mimo provoz bude do 11. července, uvedla nezávislá starostka Šárka Havelková-Sajfertová. Nové byty za 40 milionů korun jsou po přestavbě pokojů v bývalém hotelu Vesmír v Žulové na Jesenicku. Celkem jejich 12, sloužit budou hlavně seniorům. První nájemníci by se měli začít stěhovat v srpnu, řekl nezávislý starosta Radek Trsťan. Obyvatelé a návštěvníci Velké kraše na Jesenicku se můžou vypravit na novou naučnou stezku. Má zhruba 20 kilometrů a 8 zastavení. Stála 340 tisíc korun. Část nákladů na její vybudování pokryly dotace, uvedla nezávislá místostarostka Zdeňka Rybová. Ze sportu. UEFA vyřadila fotbalisty Karviné kvůli účasti v korupční aféře ze soutěží. Do poháru se nově dostane Jablonec, polepší si Plzeň a Hradec Králové. Počasí na střední Moravě dnes bude zpočátku skoro zataženo, místy čekejte přehánky, postupně protrhávání mraků na polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný místy nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: V Olomouci probíhá druhý ročník světového poháru v paraatletice žen. Za chvíli se tam vydáme. Dobré ráno přeje 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Od čtvrtka do soboty probíhá na olomouckém atletickém stadionu prestižní meeting světového poháru v paraatletice žen. Letos se ho účastní 190 závodnic ze 42 zemí. A pro hanácké krajské město je pořádání takové akce velkou mezinárodní prestiží v oblasti parasportu.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Jak jste už od nás slyšeli, od čtvrtka do soboty probíhá na olomouckém atletickém stadionu prestižní meeting světového poháru v paraatletice žen. Letos se ho účastní 190 závodnic ze 42 zemí a pro hanácké krajské město je pořádání takové akce velkou mezinárodní prestiží v oblasti parasportu.
1: Tohle je obdoba diamantové ligy. Tato Grand Prix je pouze v 8 městech na světě. Kolega absolvoval nějaký návštěvy po té světové sérii. Podle těch referencí jsem teda zcela přesvědčený o tom, že z těch 8 budeme první trojce jako organizaci a vším, co kolem toho prostě jako je. Co jsem měl zprávy, jak občas jak vypadala doprava a stravování a tak dále, jo, tak ne, že se nemáme za co stydět, ale že tomu udáváme trend.
2: Pochvaluje si ředitel meetingu Pavel Vrzala, jak si Olomouc stojí v konkurenci dalších 7 světových destinací, například Dubaje, Paříže, Marrakeše, Nového Dýlí nebo Tunisu. A jeho slova potvrzují i samotné účastnice. Ostatně proto jich letos na Hanou přijelo o 40 víc než loni.
1: Strašně mě potěšilo, když Američanka Mitchell v minulém roce řekla, že už zažila paralympiády, mistrovství světa, že už 20 let jezdí po závodech a že tohle je meeting zpracovaný na absolutně nejvyšší úrovni, srovnatelný prostě s organizací paralympiád a mistrovství světa. Totálně spokojenost, jako opravdu, jak neslyšel jsem loni žádný nějaký negativní ohlasy.
2: V Olomouci opět startují několikanásobné paralympijské vítězky a mistryně světa a hned v prvním dni padly 3 světové rekordy. Rozpočet na 3denní akci je 13 milionů korun, vstupné ale zdarma. A šéf organizačního výboru vysvětluje, že závody v parasportu nepořádá proto, aby vydělal na vstupném.
1: Děláte prostě proto, že chcete tady téhle komunitě udělat špičkový závody. Pro mě jedna atletka vedle druhé jsou prostě jako veliký frajerky, které prostě musí překonávat v životě neuvěřitelné věci. Proto se snažíme jim tady udělat úplně topkový závody, kterýma se budeme moct klubit na celém světě. Hlavně tady máme prostě LED televizní scénu, která tady nebyla v loňském roce, na který jednak běží výsledky, jednak se můžou závodníci podívat na zopakování svých pokusů. Je to teda opravdu prostě další krok dopředu.
2: A dopředu šli organizátoři i co se týče zázemí pro diváky a jejich vyžití i schlazení přímo na sportovišti.
1: My se prostě snažíme těm divákům to zpříjemnit co nejvíc. Letos jsme pro ně připravili i diváckou zónu, která mimo jiné obsahuje i vodní prvky. My jsme se inspirovali na parahokej v Ostravě, kde měli tu fanzónu taky udělanou. My jsme připravili cestu různýma disciplínama. Můžou si tam prostě vyzkoušet něco, teda i z atletických disciplín pro děti, co máme jak v rámci ty zdravé atletiky. Pak jsou tam pochopitelně soutěže vyloženě pro ty vozičkáře, jako je boča, jako je trenažer, handbike, hod na koš z vozíku.
2: Láká Pavel Vrzala, ředitel meetingu světového poháru v paraatletice žen v Olomouci. Ta má jistotu, že tato akce zde ještě nějakou dobu zůstane. Smlouva je totiž podepsaná na minimálně 2 další ročníky. Program na stadionu na Lokomotivě pokračuje vždy dopoledním a odpoledním programem celý pátek a sobotu. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Václav Smolka, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká?
2: Tak zejména teďka zpočátku čekáme ještě hodně oblačnosti s lokálními přeháníkami, ale postupně srážky ustanou a také bude od západu se oblačnost protrhávat na polojasno. Maximální denní teploty dnes budou od 21 do 25 stupňů, na jihu to může být až 27 stupňů Celsia a na horách ty maximální denní teploty čekáme nejčastěji mezi 15 a 19 stupňů Celsia. Vítr ten bude mírný, severozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu, místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu a večer bude postupně slábnout.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Noc by měla být jasná nebo polojasná, minimální teploty nejčastěji od 14 do 10 stupňů, vítr bude slabý, severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být polojasno až oblačno, maximální teploty od 22 do 26 stupňů, na horách kolem 16 stupňů a vítr bude mírný, severozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu, místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu a opět bude večer ten vítr postupně slábnout.
0: Bude to osvěžující počasí, děkuji za informace, přeji hezký pátek, příjemný víkend a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Přímo z místa.
5: Nárožní palác se zářícími neonovými nápisy o Vánocích roku 1931 ohromil šumperany. Do města přinesl vedle hotelové a pohostinské části také prodejnu a s tím vším i moderní životní styl. Historii legendárního šumperského hotelu Grand si připomeneme v prázdninové repríze pořadu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 7 hodin a je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Budeme cvičit s ručníkem. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla širší než ramena. Paže před trupem, dlaně vzhůru, drží napnutý ručník. Mírně pokrčíme kolena a s výdechem po oblouku zvedneme pravou paži vpřed do výšky brady a zároveň vyrotujeme pravé rameno. Totéž opakujeme levou paží. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 7 hodin. Havelkovu ulici v Lošticích uzavřeli opravy. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Soud vyměřil trojici mužů nepodmíněné tresty za krádež kabelu na železničním koridoru. Havelkovou ulici v Lošticích uzavřeli opravy. Ministerstvo životního prostředí uvolnilo na modernizaci čistíren vody více než miliardu korun. Zpočátku oblačno, přeháňky, postupně polojasno, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Seznam senátních kandidátů v Olomouckém kraji rozšíří zástupci SPD. Na Přerovsku bude o své zvolení usilovat krajský neuvolněný radní a přerovský zastupitel Dan Chromec. V Olomouckém obvodu to bude náměstek hejtmana a bývalý poslanec Pavel Jelínek. V Přerovském obvodu dále kandiduje primátor Petr Vrána z hnutí ANO a radní Jakub Navařík z ODS. Na Olomoucku náměstek hejtmana Martin Škurek z ANO. Lidovci nominovali olomouckého rektora Michaela Kohajdu. Tresty vězení od jednoho roku a tří měsíců do tří a půl roku udělil okresní soud v Přerově trojici mužů za krádež kabelů u jezernice na Přerovsku na trati mezi Prahou a Ostravou. Událost tam loni v listopadu na několik hodin omezila provoz. Škody dopravců a správy železnic přesáhly 2 miliony korun. Rozsudek zatím není pravomocný.
2: Policejní hlídka muže zadržela krátce po krádeži. V kufru auta u nich našla ukradené kabely i nářadí, kterým je odřezali a ocekali. Všichni se přiznali a svého činu litovali.
3: Bych rád, kdybych dostal mínější trest a je mi to líto.
4: Chtěl bych říct, že mě to strašně líto.
2: Předseda senátu Jan Rektor ale všem uložil nepodmíněné tresty.
5: Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
2: Státní zástupce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu pro případné odvolání. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Komplikacemi v dopravě musí počítat řidiči v Lošticích na Šumpersku. Kvůli opravám neprojedou Havelkovou ulicí. Mimo provoz bude do 11. července, uvedla nezávislá starostka Šárka Havelková-Sajfertová. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo více než 1 300 000 000 korun na modernizaci čistíren vody. Peníze z evropského operačního programu Životní prostředí bude možné čerpat formou půjčky s maximálním úrokem ve výši 1% ročně. O podporu se můžou ucházet zástupci obcí, města, další majitelé vodohospodářské infrastruktury. V Olomouci to ve čtvrtek řekl ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů.
6: Čistota a ochrany vody bude pro ministerstvo životního prostředí pod naším vedením priorita číslo 1. A proto vyhlašujeme tuto výzvu, abychom pomáhali obcím a městům, aby měli dostatek finančních prostředků, i když už novou formou, na to, abychom tu vodu skutečně, když ji použijeme a vracíme zpátky do krajiny, tak by byla čistá.
1: Sport. Úvodní den světového poháru v paraatletice žen v Olomouci přinesl několik českých umístění na stupních vítězek. Pavlina Absolonová vyhrála běh na 800 metrů a Anna Luxová byla druhá ve vrhu koulí. V kategorii F56 pro vozíčkářky uspěla Miroslava Adámková, vyhrála klání ve vrhu koulí a byla druhá v hodu diskem. S výkony byla spokojená.
7: Tak určitě dobře, počasí nám přeje, takže je to paráda a jen tak dál, no. Je to super a jsme strašně rádi, že to máme vlastně i tady v Česku, že nemusíme nikam daleko, takže je to úplně super.
1: Světový pohár pokračuje v Olomouci dnes i v sobotu. Miroslava Adámková bude ještě házet oštěpem.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku skoro zataženo, místy přeháňky, postupně protrhávání mraků na polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 a mírný místy nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vysekání trávy jedou dělníci po dálnici D46 mezi Prostějovem a Olšany u Prostějova mezi 25. a 34. kilometrem a pravým pruhem. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno, přeje Vítek Šoukal. Probouzíme se do páteční

Dne, víkend je před námi, ti mladší možná vyrazí na některý z hudebních festivalů, jiní jako já, tak to se vydáme třeba na túru do Jeseníku a další budou spokojeně odpočívat doma nebo na zahradě, no hlavně si užijeme pátek a prodloužený víkend ve zdraví a v pohodě. Za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy a hrajeme písničky, které nestárnou. Chyť své dny, bude zpívat právě teď Karel Gott. Dobré ráno.

0: šťastná.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Chystáme se s manželem na Dřevorock Fest, který bude v neděli v areálu zámku v Dřevohosticích. Nejvíce těšíme na tublatanku a mňágu až dorp, píše Věra. Hrad Brníčko bude mít v neděli 16. ročník středověkého odpoledne. Vystoupí šermířský spolek Šumperk, kapela Holátka a Gnomus potěší i večerní koncert Vojty Nedvěda a ohňová show, napsal Marek. Tančírna v Račím údolí u Javorníka bude od čtvrtka do soboty patřit festivalu Srdce Fest. Čekají nás přednášky, koncerty, workshopy, tanec, yoga, ceremonie a mnoho dalšího. Je to vzkaz od Lenky. A Milan zmiňuje, že zámek Plumlov bude mít od soboty do pondělí výstavu bonsají, kaktusů a sukulentů na zámeckém nádvoří a otevřeno bude od 10 do 17 hodin. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je ke konci hodiny.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do 3. červencového rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Je tady pátek, za půl minuty bude 7:45 a svátek má Radomír a Radomíra.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. No dnes přehánky i sluníčko a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic 19,7 stupně Celsia, oblačno, vlhkost 67%, včera zavřeno 36 sklenic okurků, o víkendu plánu výjížďky na kole mikroregionem Němčicko, napsal Miroslav. Užijte si výjížďky. Zdena z Holubic, u nás 17 stupňů, mírně fouká, polojasno, chystám se dělat kapustu s bramborem a uzeninou a potom budu pracovat na zahradě. Ať se daří a záda z toho nebolí. V Javorníku máme zataženo, sem tam malá sprška, teplota 16 stupňů, napsal František.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku uložil přerovský soud trojici mužů, kteří loni v listopadu odcizili na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku měděné kabely. Na hlavní trase mezi Prahou a Ostravou to zkomplikovalo na několik hodin provoz. Kabely totiž napájely návěstidla nebo ovládání vyhýbek.
1: Policejní hlídka muže zadržela krátce po krádeži. V kufru auta u nich našla ukradené kabely i nářadí, kterým je odřezali a ocekali. Všichni se přiznali a svého činu litovali.
2: Moc mě to mrzí a byl bych rád, kdybych dostal mější trest a je mi to líto.
3: Chtěl bych říct, že mě to strašně líto.
1: Předseda Senátu Jan Rektor ale všem uložil nepodmíněné tresty, a to s ohledem na to, že na několik hodin pod vidinou zisku přerušili provoz na zásadní státní infrastruktuře. Uložil jim taky nahradit více než milionovou škodu.
4: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
1: Státní zástupce Petr Klimeš původně pro nejmladšího z trojice požadoval podmíněný trest. S rozhodnutím soudu ale souhlasí.
5: Dle mého názoru soud při ukládání druhů a výměry trestů správně zohlednil škodlivost a závažnost jednání obžalovaných, zejména jejich ziskuchtivost, krátkozrakost a míru ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu. Tudíž v tomto směru jsem z větší části s uloženým trestem spokojen.
1: Správa železnic ročně řeší asi 50 krádeží kabelů, nejčastěji v Praze a Moravskoslezském kraji, potvrzuje její mluvčí David Kabele.
6: V minulosti jsme už přijali některá technická a organizační opatření, která mají krádeže stížit. Například se změnil způsob pokládky kabelových tras tak, aby byl přístup pachatelům co nejomezenější. Na některých místech jsou instalovány také fotopasti.
1: Rozsudek Přerovského soudu zatím není pravomocný. Státní zástupce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu pro případné odvolání. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení, rozhodl přerovský soud. Vyměřili jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Zákaz odběru povrchových vod vydal městský úřad ve Šternberku, platí do půlky září, týká se i obcí ve správním obvodu města. Občané mají zakázáno odebírat vodu z řek, potoků a nádrží pro vlastní potřebu. Parné počasí a sucho se negativně podepíše podle zemědělců na úrodě obilí na Hané. Před začátkem žní očekávají podprůměrné, maximálně průměrné výnosy. Lesní cesta mezi Skřítkem a Zříceninou hradu Rabštejn v Jeseníkách je znova přístupná turistům i cyklistům. Uzavřena byla dočasně kvůli opravám povrchu, uvedla mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová. Ze sportu. Prostějovský tenista Jakub Menčík končí na Wimbledonu ve druhém kole. S Bulharem Dimitrovem prohrál ve 4 setech, vypadla i Karolína Plíšková, nestačilo na polku Švjontekovou. Postoupili 3 Češi. Přerovská tenistka Linda Nosková vyřadila Kolumbíku Osoriovou, Marie Bousková, Italku Grantovou a Jiří Lehečka, Slováka Molčana. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zpočátku skoro zataženo. Místy čekejte přeháňky postupně protrhávání mraků na polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný, místy nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli údržbě mostu jedou dělníci po dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce. Potkáte je mezi 283,5 a 282,5 kilometrem před exitem Přáslavice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Nové dronové centrum můžou využívat studenti střední průmyslové školy v Jeseníku. Podrobnosti o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Součástí střední průmyslové školy v Jeseníku je nové dronové centrum. Investice do pořízení profesionálních bezpilotních letounů, softwaru a další techniky vyšla na bezmála 9 milionů korun. Vedení školy si od ní slibuje, že zvýší zájem o studium.
1: Tady vidíme normální kameru, tady vidíme, když si dám infračervenou, když dám side by side, tak vlastně vidíme obě dvě ty kamery.
2: Popisuje funkci nového dronu student Matěj. Centrum vzniklo přímo v budově školy, říká její ředitel Jiří Viterna.
3: Ale samozřejmě máme tady učebnu, kde jsme zařídili ty technikálie na to, aby jsme ty drony mohli testovat.
2: Škola už drony ve výuce využívala dříve. Šlo ale hlavně o hobby modely určené především k natáčení videí a fotografování. Pokračuje učitel odborných předmětů David Pišek.
4: Ale díky tady tomu projektu jsme dostali profesionální drony, s kterými už se můžeme posunout na novou vyšší úroveň.
2: Stávajícím dronům tak přibyly tři nové. Mezi nimi je i speciální dron určený k čištění fasád, dodává Pišek.
4: Myslím si, že jsme jediná škola v České republice, která tady tím dronem disponuje.
2: Právě tento dron si škola při otevření vyzkoušela i v praxi.
5: Vlastně pouští agregát benzínový, který pohání čerpadlo, takže vlastně tady si můžeme dát prostřih. Tady tam máme teda jenom vodu.
2: Další dva drony jsou vybavené termokamerou a laserovým dálkoměrem, vysvětluje Pišek.
4: Můžeme dělat různé inspekce, ať už je to elektrického vedení nebo komínu. Případně můžeme i třeba se účastnit vyhledávání osob při nějakých krizových situacích, nebo teďka je hodně aktuální, když je senoseč, tak můžeme vyhledávat srnky.
2: Nové drony chce vedení školy využít nejen při výuce informačních technologií a stavebnictví, ale i ve volnočasových aktivitách žáků, říká Viterna.
3: To znamená, že máme i kroužky pro podporu technického vzdělávání a samozřejmě časem bychom se tím i chtěli živit.
2: Cílem centra je podle Viterny zatraktivnit výuku a zvýšit zájem uchazečů o studium.
3: Přilákat studenty právě na tady tyhle nové technologie, protože jsme odborná škola, jsme na Jeseninsku a vlastně bojujeme o studenty. Neznám ještě tady na Jeseninsku školu, která by to takhle rozvíjela.
2: Zájem o práci s drony potvrzuje i student Matěj.
6: Já s drony pracuji už asi od svých 13 let a na této škole bylo dobré, že vlastně si můžu udělat licenci A2. Zadarmo úplně, takže určitě by to jako baví s tím.
2: Součástí projektu nebyly jen nové drony, ale také potřebný software a prvky energetického managementu. Náklady celého projektu dosáhly 9 milionů korun, uvádí Viterna.
3: Financoval to ministerstvo a samozřejmě se na tom podílel i Olomoucký kraj.
2: Škola chce dronové centrum dále rozvíjet. Už příštím roce plánují otevření nového studijního oboru, který bude na práci s drony zaměřený. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 3. července, svátek má Radomír a Radomíra a za půl minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Ranostika říká, jaký červenec, takový leden. No dnes přehánky i sluníčko a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárové je střídavě polojasno a oblačno, teplota 16 stupňů a vlhkost vzduchu 78%, napsal Tonda. Vikýřovice 17 stupňů oblačno, hlásí Jaroslav, Zábřeh 18 stupňů, oblačno, už jsem zalila na zahrádce, na déšť už dnes moc nevěříme, píše Iva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
4: Rozhlas, to je výhra.
5: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
4: Rozhlas, to je výhra.
5: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
4: Rozhlas, to je výhra!

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 4 minuty po 7:45. Dobré ráno. Je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také píšete na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Dětkovice u Prostějova budou mít v sobotu slavnostní vysvěcení božích muk, upozorňuje na to Honza. Jirka napsala, areál za lázněmi v Měrotíně bude v sobotu dějištěm akce Hry bez hranic, která potrvá od dopoledne do pozdních večerních hodin. Návštěvníky čekají originální týmové soutěže pro obce mikroregionu Litovelsko, doprovodný program a večerní koncert kapely Ztracené ráje. Sanatorium Edel ve Zlatých horách chystá v sobotu zábavné odpoledne pro děti v parku Sanatoria, večer bude letní kino, vzkaz od Lídy a mauzoleum rodiny Krajinů v Sobotíně bude v sobotu a v neděli otevřeno veřejnosti od 14 do 16 hodin, píše Michala. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 8 hodin. V Olomouci začal druhý ročník světového poháru v paraatletice žen. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zástupci Ministerstva životního prostředí vyhlásili ve čtvrtek dotační výzvu na další protipovodňová opatření. Jsou v ní 2 miliardy korun. Peníze mají sloužit například na úpravy koryt řek nebo stavbu suchých a retenčních nádrží. Dotace chce využít i povodí Moravy na stavbu protipovodňové ochrany jihu Olomouce. Uvedl to náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO.
1: My budeme s povodím Moravy teďka usilovat o to, abychom tady v té následující výzvě získali finanční prostředky na realizaci čtvrté B etapy. Celkové náklady na tuto etapu budou přibližně 340 milionů korun. Je to úsek od železničního mostu na Nových Sadech až vlastně po konec města za čističkou odpadních vod. Realizace této etapy bude probíhat v letech 27 až 29.
0: Hygienici začínají kontrolovat dětské tábory, zaměří se mimo jiné na pestrost stravy. Od začátku letošního roku platí nová pravidla pro fungování táboru. Už třeba není pevně stanovený počet umyvadel nebo toalet.
2: Děti se nově taky budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Důvod změn vysvětluje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
3: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tomhle tom jednoznačně direktivní.
2: Karel Kabelka, vedoucí tábora Hrdlořezy, vítá i to, že už nemusí být oddělené toalety pro chlapce a dívky.
4: Stejně nám ty děti chodili, ač tam měli panáčka, panenku, kam se jim zrovna chtělo.
2: Rodiče by před táborem neměli zapomenout na potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, připomíná pediatrička Alena Šepková.
5: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených.
2: Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Ve dnech 13. až 18. července se Šumperk stane dějištěm 25. mezinárodního setkání mladých hasičů a mistrovství světa mládeže v klasických hasičských disciplínách. Pořadatelem jedné z nejvýznamnějších akcí pro mladé hasiče je Český národní výbor CTIF, který organizací pověřil Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do České republiky přijedou reprezentace z 23 států. Celkem se akce zúčastní 770 mladých hasičů a dalšího doprovodu. Nad regulérností soutěže bude dohlížet 60 mezinárodních rozhodčích a na organizaci se bude podílet téměř 130 dobrovolníků. Sport. Na stadionu té Lokomotiva v Olomouci začal druhý ročník prestižního mítinku světového poháru žen v paraatletice. Na startovní listině je 190 sportovkyň z 42 zemí, což je o téměř 40 víc atletek než loni. Vstup na akci je zdarma, organizátoři navíc sportoviště obohatili o diváckou zónu s možností vyžití i schlazení. Pokračuje ředitel mítinku Pavel Vrzala.
6: Letos jsme připravili i diváckou zónu, která mimo jiné obsahuje i vodní prvky. My jsme připravili cestu různýma disciplínama. Můžou si tam prostě vyzkoušet něco teda i z atletických disciplín v rámci ty zdravé atletiky. Pak jsou tam pochopitelně soutěže vyloženě pro ty vozičkáře, jako je boča, trenažer, handbike, hod na koš z vozíku.
0: Program pokračuje vždy v dopoledním a odpoledním bloku dnes a v sobotu. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku skoro zataženo, místy přehánky, postupně protrhávání mraků, na polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný místy nárazový severozápadní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na chodce na dálnici D46 Olomouce do Prostějova. Mít ho budete před exitem Hněvotín za 37. kilometrem.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady pátek 3. července. Děti a studenti si užívají prázdniny. Prázdniny, to je pro mnohé období, během kterého se nedokáží orientovat v čase. No, užívejme si je ve zdraví a s úsměvem. Kolik srdcí mají chobotnice a jak je to s jejich chapadly? A proč jsou to zrovna chobotnice, když žádný chobot nemají? To jsou otázky, na které odpoví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli. A hrajme písničky, které nestárnou, chystá se Marie Rotrová a právě teď bude znít skupina No Name. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Teď má slovo Martin Písařík a řeč bude o chobotnicích.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, tedy pátek 3. července, 2 minuty po 8:45 a svátek má Radomír a Radomíra.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši odějí se. No dnes přeháňky i sluníčko a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Prostějov 20 stupňů, píše Martina, která má na snídaní meloun, dobrou chuť. Šumperk 18 stupňů, hlásí Helena, Sobotín 17,5 stupně, oblačno, dnes trhání rybízu, takové plány má Jana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.
3: Oh, to bych si tak přál.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. Od čtvrtka do soboty probíhá na olomouckém atletickém stadionu prestižní meeting světového poháru v paraatletice žen. Letos se ho účastní 190 závodnic ze 42 zemí a pro hanácké krajské město je pořádání takové akce velkou mezinárodní prestiží v oblasti parasportu.
1: Tohle je obdoba diamantové ligy. Tady to Grand Prix je pouze v 8 městech na světě. Kolega absolvoval nějaký návštěvy po té světové sérii. Podle těch referencí jsem teda zcela přesvědčený o tom, že z těch 8 budeme v první trojce jako organizací a vším, co kolem toho prostě jako je. Co jsem měl zprávy, jak občas, jak vypadala doprava, stravování a tak dále, jo, tak ne, že se nemáme za co stydět, ale že tomu udáváme trend.
2: Pochvaluje si ředitel meetingu Pavel Vrzala, jak si Olomouc stojí v konkurenci dalších 7 světových destinací, například Dubaje, Paříže, Marrakeše, Nového Dýlí nebo Tunisu. A jeho slova potvrzují i samotné účastnice. Ostatně proto jich letos na Hanou přijelo o 40 víc než loni.
1: Strašně mě potěšilo, když Američanka Mitchell v minulém roce řekla, že už zažila paralympiády, mistrovství světa, že už 20 let jezdí po závodech a že tohle je meeting zpracovaný na absolutně nejvyšší úrovni, srovnatelný prostě s organizací paralympiád a mistrovství světa. Totálně spokojenost, jako opravdu, jak neslyšel jsem loni žádný nějaký negativní ohlasy.
2: V Olomouci opět startují několikanásobné paralympijské vítězky a mistryně světa a hned v prvním dni padly 3 světové rekordy. Rozpočet na třídenní akci je 13 milionů korun, vstupné ale zdarma. A šéf organizačního výboru vysvětluje, že závody v parasportu nepořádá proto, aby vydělal na vstupném.
1: Děláte je prostě proto, že chcete tady téhle komunitě udělat špičkový závody. Pro mě jedna atletka vedle druhé jsou prostě jako veliký frajerky, které prostě musí překonávat v životě neužitelné věci. Proto se snažíme jim tady udělat úplně topkový závody, kterýma se budeme moct klubit na celém světě. Hlavně tady máme prostě LED televizní scénu, která tady nebyla v loňském roce, na který jednak běží výsledky, jednak se můžou závodníci podívat na zopakování svých pokusů. Je to teda opravdu prostě další krok dopředu.
2: A dopředu šli organizátoři i co se týče zázemí pro diváky a jejich vyžití i schlazení přímo na sportovišti.
1: My se prostě snažíme těm divákům to zpříjemnit co nejvíc. Letos jsme pro ně připravili i divákovskou zónu, která mimo jiné obsahuje i vodní prvky. My jsme se inspirovali na parahokeji v Ostravě, kde měli tu fanzónu taky udělanou. My jsme připravili cestu různýma disciplinama. Můžou si tam prostě vyzkoušet něco teda i z atletických disciplín pro děti, co máme jak v rámci ty zdravé atletiky. Pak jsou tam pochopitelně soutěže vyloženě pro ty vozičkáře, jako je boča, jako je trenažer, handbike, hod na koš z vozíku.
2: Láká Pavel Vrzala, ředitel meetingu světového poháru v paraatletice žen v Olomouci. Ta má jistotu, že tato akce zde ještě nějakou dobu zůstane. Smlouva je totiž podepsaná na minimálně 2 další ročníky. Program na stadionu na Lokomotivě pokračuje vždy dopoledním a odpoledním programem celý pátek a sobotu. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo půl deváté.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Tresty vězení v rozmezí jednoho roku a tří měsíců do tří a půl roku udělil okresní soud v Přerově trojici mužů za krádež kabelů na hlavním železničním koridoru mezi Olomoucí a Ostravou. Loni v listopadu svým činem na několik hodin omezili provoz na jedné z hlavních dopravních tepen v Česku. S komplikacemi v dopravě musí počítat řidiči v Lošticích na Šumpersku. Kvůli opravám neprojedou Havelkovou ulicí. Mimo provoz bude do 11. července, uvedla nezávislá starostka Šárka Havelková-Sajfrtová. Nové byty za 40 milionů korun jsou po přestavbě pokojů v bývalém hotelu Vesmír v Žulové na Jesenicku. Celkem jejich 12, sloužit budou hlavně seniorům. První nájemníci by se měli začít stěhovat v srpnu, řekl nezávislý starosta Radek Trsťan. Obyvatelé a návštěvníci Velké kraše na Jesenicku se můžou vypravit na novou naučnou stezku. Má zhruba 20 kilometrů a 8 zastavení. Stála 340 tisíc korun. Část nákladů na její vybudování pokryly dotace, uvedla nezávislá místostarostka Zdeňka Rybová. Fotbalisté Švýcarska jsou v osmifinále mistrovství světa. Dostali se do něj po výhře nad Alžírskem 2-0. V dalších duelech vyhrálo Španělsko nad Rakouskem 3-0 a Portugalsko zdolalo Chorvatsko 2-1. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zpočátku skoro zataženo. Místy čekejte přehánky, postupně protrhávání mraků na polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný místy nárazový severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Osobní auto bouralo ve Šternberku v Olomoucké ulici do betonového patníku. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl deváté ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno, užíváme si pátek, víkend je před námi, dokonce prodloužený. Dnes mi posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Co podniknout v době volna? Tak pojďme na další vzkazy. Doporučuji bohoslužby v Olomouci, ulice Balcárkova 12, v sobotu od 9 do 12 hodin, napsal Robert, takový je jeho plán. Chystám se s manželkou na turistický výlet a v sobotu vyšplháme na rozhlednu Háj, vydáme se na ní z Bludova. Vzkaz od Ondry z Mohelnice, užijte si tento výlet. Na železní stanici Zlaté hory se v sobotu od 10 hodin a 14 minut do 14.14. Uskuteční akce na nádraží Zlaté hory ke 130. výročí trati Mikulovice Zlaté hory. Uvidíme 28 drážních vozidel, včetně legiovlaku, prezidentského vagónu, historických lokomotiv, vodního jeřábu, drezíny a restauračního vagónu. Bude i vyhlídková jízda motorákem M810 do Mikulovic. Pozvánka od Jiřího. Staré město pod Sněžníkem bude mít v sobotu slavnostní otevření nové turistické stezky Staroměstský pevnostní okruh v 10.45 na nádraží ve Starém městě. Nová trasa představuje historické i přírodní zajímavosti Staroměstska a součástí programu bude také jízda historickou parní lokomotivou, na níž je možné si bezplatně rezervovat místa ve vlaku. Tohle je zpráva od Hany. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další. Uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červenec takový leden, no dnes přehánky i sluníčko a teplota do 27 stupňů Celsia. Jak je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za zprávy. Jeseník 16 stupňů, chystám se do obchodu, upeču jahodový koláč a bude hezký den, píše Majka. Horní Loděnice 18 stupňů, vzkaz od Davida, Brodek u Přerova 19 stupňů, oblačno, hezký víkend přeje Jarek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s bandžistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 9:15, dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak jste mi dnes ráno posílali tipy na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Mirka zmiňuje levandulový statek v Bezděkově u Úsova, ten zve v neděli a pondělí na 10. ročník levandulového festivalu. Bude zábava, hudba, dobré jídlo a hlavně užijeme si rozkvetlé levandulové pole a vystoupí opět a Radeček, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band a také písničkář Ivo Jahelka. Bude se také vařit z levandulí a potěší i komentované prohlídky statku, focení v levandulovém poli, levandulová stezka, jarmarka, bude i dětský program. Vezmeme vnuky a půjdeme ze skřídku na Rabštejn. Takový plán má Milan z Rýmařova. Mě čeká práce na zahrádce, vytrhávat hrách a zítra zavařit okurky, píše Božena ze Šumvaldu. Lenka napsala, že o víkendu chystá se na výlet na Kralický sněžník, vycházet bude ze Stříbrnic. Doloplazy u Olomouce chystají o víkendu bohatý hodový program spojený s tradiční jízdou králů. V sobotu od 20 hodin odstartuje u kulturního domu hodová taneční zábava. V neděli program začne v 11 hodin slavnostní krojovanou mší v kostele svatého Cyrila a Metoděje. V 18 hodin mimo jiné koncert zpěvačky Kači. Tak děkuji za vaše vzkazy a držím palce, ať se nám prodloužený víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 9 hodin. Ve Šternberku a v okolních obcích platí kvůli suchu zákaz odběru povrchových vod. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou v úterý ráno. Za chvíli s vámi bude Vilém Pospíšil. Přeji příjemný pátek a prodloužený víkend.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Šternberg zakázal kvůli suchu odběr povrchových vod, začínají letní tábory, hygienici zmírnili některé požadavky, pevnost poznání v Olomouci se o prázdninách mění v trend.

Helsinkové centrum astronautů. Zpočátku oblačno, přeháňky, postupně polojasno, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zákaz odběru povrchových vod vydali pracovníci městského úřadu ve Šternberku. Platí do půlky září. Týká se jej obcí ve správním obvodu města. Občané mají zakázáno odebírat vodu z řek, potoků a nádrží pro vlastní potřebu. Například na zalévání zahrad

0: Cenové stropy na paliva dnes vzrostou o desítky haléřů, vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů, litr bude stát nejvíc 40 korun 93 haléře. Za naftu zaplatí řidiči v Česku nejvíc 37 korun a 1 haléř. Oproti čtvrtku je to o 27 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července. S letními prázdninami začínají dětské tábory, taky jejich kontroly hygieniky. Mezi povinnosti rodičů patří, aby s sebou dítě mělo potvrzení o zdravotní způsobilosti. Předsedkyně odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šepková upozorňuje.
1: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených. A je předpoklad, že ten registrující lékař, ke kterému dítě chodí, bude mít také nějakou dovolenou, takže jít si pro potvrzení nebo pro způsobilost tehdy, když zítra dítě odjíždí na tábor, je tedy velmi, velmi špatně.
0: Prohlášení o bezinfekčnosti vyplňují pouze rodiče. Hygienici letos zmírnili některá pravidla pro fungování táboru, už třeba nemusí být pevné množství umyvadel nebo toalet na počet dětí. Tréninkové centrum budoucích astronautů se během letních prázdnin mění interaktivní Olomoucké muzeum Pevnost poznání. Letní program s názvem Trénuj jako astronaut nabídne návštěvníkům možnost pocítit přetížení při startu rakety nebo ztrátu orientace v prostoru. Uvedla mluvčí muzea Martina Vysloužilová. Sport. Olomoucká tenistka Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková budou dnes bojovat o postup do osmifinále Wimbledonu. Nasazená desítka Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Savank Kevohou. Předloňská šampionka Krejčíková a 20-letá Bartuňková nastoupí proti sobě. Její duely by měly začít hodně v poledne. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku skoro zataženo, místy přehánky, postupně protrhávání mraků, na polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný místy nárazový severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Semafory nefungují v Olomouci, v ulici doktorky Milady Horákové na železničním přejezdu. Věnujte tam řízení zvýšenou pozornost.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, dopolední vysílání, krásné dopoledne, krásný pátek vám přeje Vilém Pospíšil. Český rozhlas Olomouc, tak jak jste zvyklí, vás samozřejmě během dnešního vysílání bude zvát na nejrůznější akce, které se chystají o tom nadcházejícím víkendu. No a bude jich dost, protože ten blížící se víkend je prodloužený. V pondělí 6. července máme svátek, takže 3 dny volna před námi. No a pokud byste chtěli vyrazit někam, třeba na vlastní pěst, tak se nabízí obec Hostkovice v místní části Tršic na Olomoucku. To je místo, kam vás pozve tak trošku Mirek Kobza už za pár minut v pořadu Od pradědu na Hanou. Ještě předtím je ale pro vás připraven poslední 5. díl životopisu legendární americké herečky Marilyn Monroe. Do toho samozřejmě hrajeme písničky, které nestárnou, třeba Holky mám ráda, to je píseň, která za malou chviličku zazní. Hezký pátek, přeje Vilém Pospíšil.

0: Americká rocková kapela Starship zpívala na vlnách Českého rozhlasu Olomouc píseň Nothing's Gonna Stop Us Now, tedy v překladu Nic nás nezastaví. To, že jí nic nezastaví, si určitě v průběhu své kariéry alespoň někdy myslela i legendární americká herečka Marilyn Monroe. Během svého života si vzala například fenomenálního baseballistu, také světového dramatika, nakonec ale zemřela sama a opuštěná. Její příběh vám přinášíme v tomto týdnu, v tomto čase, v pětidílném seriálu. Totiž na začátku června uplynulo od narození této legendy 100 let. Pro rozhlas napsala sérii těchto životopisů Ivana Pustějovská a v režii Michala Bureše účinkují Kateřina Brožová a Taťána Medvecká. Natočeno v roce 2012. No a právě teď začíná poslední, pátý díl.
1: Marilyn Monroe po páté a naposledy.

0: Kolik je hodin, Helgo?
1: Bude 7. Už mluvíme 4 hodiny.
0: 4 hodiny. A k tomu nejdůležitějšímu jsme se zatím nedobrali, že, drahá? Ukažte, podíváme se do vašeho tajemného šanonu. Zda máme pravdu.
1: Ne, nechte toho!
0: Ale proč, Helgo? Abych náhodou nezjistila, že nejvíc informací máte v kapitole nazvané JFK? Helgo, stále jste mi neodpověděla, k čemu ten váš šanon máte.
1: Uklidněte se, Marilyn. Ukažte, doleju vám. Prostě jsem vaše faninka. Jen vaše faninka.
0: To je směšné. Vy a moje faninka. Podívejte se na sebe. Takhle moje faninky nevypadají. Helgo, proč o mě všechno chcete vědět? A proč nemluvíme o vás? Nic o vás nevím.
1: Tak za prvé, vy jste chtěla mluvit o sobě. A za druhé, sama jste mi to několikrát řekla. Jsem Helga, šedá, tuctová americká myš. Na mém životě není nic interesantního.
0: Mám se vás bát, Helgo?
1: Nebuďte směšná! A dejte mi tu flašku! Z vás by se jeden upil. Tak jo. Tak se mě bojte. Mějte ze mě strach jako z každého, komu není lhostejný osud téhle země. Bojte se každého Američana, který nechápe, jak taková sfetovaná pipina mohla svést našeho prezidenta. Jak může někdo takový ohrožovat americký způsob života? Vy vůbec nechápete, že my Američané jsme nositeli myšlenek svobodného světa. Máme poslání a odpovědnost za zbytek necivilizovaného světa. My musíme jít příkladem, abychom uchránili svět od rudého nebezpečí.
0: Helgo! Helgo! Vzpamatujte se! Napijte se ještě, to vám udělá dobře. Víte, co se říká v Hollywoodu? Vodka kudy teče, tudy hojí. No, tak, už je to lepší, že? Posaďte se takhle tak. Hezky, hodná holka. Dáme si pauzu. Ano, Helgo? Říkala jste, že máte ráda některé moje písničky, tak si spolu zaspíváme, jo? Co třeba tahle? When I fall in love.

0: Omlouvám se, Marilyn. Já nevím, co mě to popadlo. Asi, že už mluvíme několik hodin a je tu dusno, taky ta vodka. Já nejsem zvyklá pít.
1: To je v pořádku, drahoušku. Nic se nestalo, jen jste projevila své emoce. To je úplně v pořádku, já vás chápu. Vždyť jsou z nás už skoro přítelkyně. Pamatujte si, Helgo, heslo z první herecké lekce. Emoce jsou základ. Nic nedržte v sobě, všechno musí ven.
0: Přítelkyně, vždyť o mě vůbec nic nevíte.
1: Ale drahá, pijeme spolu, mluvíme spolu, tak proč bychom nemohli být přítelkyně? Nechci mít před vámi žádné tajemství. Ptala jste se mě na prezidenta.
0: Neptala.
1: Víte, já Johna poznala už někdy v 50. letech. Byl senátor. Dost sexy chlap. A já mám docela velké nároky. Už tehdy se mi líbil. No a já asi jemu. Vědělo se, že to s pěknýma holkama umí. A když se stal prezidentem, tak se to tak nějak stalo. Ani už nevím, kde, asi na nějaké oficiální večeři nás někdo představil. Slovo dalo slovo. Bože, Helgo, víte, jak to chodí?
0: Nevím, jak to chodí s americkým prezidentem.
1: S americkým prezidentem to chodí stejně jako s každým jiným chlapem, miláčku. Jediný rozdíl je v tom, že když jste s obyčejným mužským v laciném motelu, tak si musíte pro zichr zašprajcnout dveře židlí, aby vám tam nevlítla jeho stará. Zatímco, když jste v prezidentské ložnici, tak máte ty dveře zašprajcnuté dvěma agentama CIA. Zbytek je stejný.
0: Ten váš svět je tak strašně jednoduchý. To je k nevíře. Vy prostě spíte nejdřív s americkým prezidentem, ten vás pak přenechá bratříčkovi, v mezičase si odskočíte k Sinatrovi a jeho prýma mafiánským kámošům a pořád si myslíte, že je všechno OK. Vždyť je to láska. Škoda, že jste nedostala do postele i Fidela. Nemusela být kubánská krize. Bože, vy už vážně nemusíte točit žádný film. Vy tu nejpodřadnější gangsterskou love story žijete.
1: Připadám vám směšná? A i kdyby, nebyla bych přeci první, kdo se dobře vdá. Grace Kellyová si vzala monackého knížete a je horší herečka než já. Proč si já nemůžu vzít třeba Kennedyho? Říkal, že mě miluje. Teda, oba říkali, že mě milujou, tak proč ne?
0: To ne, Marilyn, pro boha, to ne. Vy jste jenom hračka, taková milá sexy hračka, která se vymkla kontrole 90, 60, 90. V 5 nebo 36 podle vašich počtů, že jste úplně ztratila soudnost, děvenko. Připletla jste se do hry, na kterou to vaše yes baby nestačí. Marilyn, to je sakra jiný tobogán, než skluzavka od vás z předměstí. Marilyn, je čas vystoupit.
1: Víte, co mi vyčítají? Že ohrožuju národní bezpečnost. Já, Marilyn Monroe. A to jenom kvůli tomu, že Bobby občas něco vyžvanil v posteli a já pak na večírcích dělala chytrou. Nemyslela jsem to tak. Chtěla jsem jen, aby se mě vážili, aby věděli, že se taky zajímám o politiku, že mám přehled. Nezrazovala jsem Ameriku. Jediný, koho jsem stokrát podvedla, jsem já sama.
0: Myslím, že je čas si odpočinout. Už je skoro 9. Běžte se vyspat.
1: Neusnu. Zase neusnu. A už jsem tak strašně unavená.
0: Vemte si to. Pořádně to zapijte. Uvolní vás to.
1: Helgo, jsme přítelkyně.
0: Běžte domů, Marilyn.
2: No, Amando, kolikrát jsem ti říkal, ať vždycky zapínáš alarm, zase nebyl. No, nebyl.
3: Ježiš, to byly 2 dny, co, kotě? Koho by napadlo, že cvokaře Greensna pozvou přednášet na Havaj? No, už jsem asi celebrita. Tak, nalejem si něco na led a já pustím rádio, ať víme, čím žije svět. Jo, a brnkni Marilyn. Amando? Amando, ty tu nejsi?
4: Vysíláme zprávy. Dnes 5. srpna 1962 v časných ranních hodinách nalezla hospodyně mrtvou hollywoodskou herečku Marilyn Monroe. Paní Monroe bylo 36 let. Podle zdrojů blízkých vyšetřování byla nalezena ve své posteli. Příčinu smrti policie šetří. Pravděpodobně šlo o předávkování barbituráty, o jejichž nadměrném užívání se v souvislosti s její osobou často spekulovalo. Na místě máme naši reportérku, podrobnosti přineseme v následující relaci. Dobré ráno, Ameriko.
5: One silver dollar, changing hearts, changing lives, changing hands.
6: Tím se uzavřelo poslední z pěti setkání s americkou filmovou hvězdou Marilyn Monroe. Tuto sérii napsala pro Český rozhlas Ivana Pustějovská. V režii Michala Bureše účinkovali Kateřina Brožová, Tatiana Medvecká, Lukáš Hlavica a Jiří Kořínek. Technicky spolupracoval mistr zvuku Miloš Kott, hudebně potom Antonín Schindler. Natočeno v roce 2012 v Českém rozhlase Olomouc.

0: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
1: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
2: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
1: Příběhy o outsiderech a viděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Olomouc, právě zpíval Marek Ztracený a jeho originál, no a originální je vždycky každý díl pořadu Od pradědu na Hanou, který pro vás připravuje Mirek Kobza. Dnes se vydáme do Hostkovic, což je malá vesnice, místní část Tršic na Olomoucku. V dějinách této obce najdeme mnoho zajímavých momentů, například to, že ji založil stavovský posel, pivo se tam vařilo až do konce 19. století a ve vsi najdete pomník scelování pozemků. Více už právě Mirek Kobza a jeho dnešní rozhlasová pohlednice.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Samotné Hostkovice jsou poprvé zmíněny k roku 1275, kdy byl jejich majitelem jakýsi Raclav. Místní tradice hovoří, že obyvatelé obce měli už od 13. století statut takzvaných pohunčích, což byly ve skutečnosti poslové zemských stavů. Zprávy o nich máme zejména ze století 17., kdy byli tito lidé osvobozeni od roboty a tvořili zvláštní komunitu dokonce s vlastním rychtářem. Podle místní tradice ve 13. století jeden z těchto poslů jménem Hostík byl zakladatelem vesnice, která po něm získala jméno. Obec byla dlouho samostatným statkem, který nepatřil pod žádné větší panství. Byla přifařena do Velkého Týnce. Od roku 1600 do roku 1625 byl majitelem obce evangelík Bernard Gideon z Olešničky. V roce 1653 pak Rozina Martinovská z Rozseče prodala dvůr i s jeho poddanými olomouckým jezuitům. Ti jej pak přiřadili ke svému panství v Rokytnici. Ve vesnici býval také panský pivovar a hostinec. Pivo se tady vařilo až do roku 1899 a pivovar samotný stál za stodolou statku číslo popisné 15 naproti dnešní kapli. Panský hostinec byl v roce 1781 prodán tehdejšímu nájemci a sloužil do roku 1890. Byla tady ještě ale druhá hospoda, která byla později přestavěna na prodejnu. Zdejší obyvatelé bývali zejména zemědělci. I zde, stejně jako na celém Tršicku, v 80. letech 19. století začalo pěstování chmele. Nikdy tady ale chmelařství nedosáhlo tak velkého rozšíření, jako právě třeba v Tršicích. Na počátku 20. století zde ale naopak vznikla menší provozovna, která produkovala marmelády, ovocná vína, likéry a pálenky. Zanikla bohužel po druhé světové válce. Počet obyvatel postupně klesal. Dnes je vesnice součástí Tršic a žije tady asi 125 trvale bydlících osob. Když se podíváme na hostkovické památky, není jich mnoho, ale jsou docela zajímavé. Největší z nich je asi kaple s oltářem Panny Marie. Stojí na místě prastaré dřevěné zvonice, která prý v roce 1843 spadla. A tak hned následujícího roku místní obyvatelé postavili kapli, která však byla o něco menší než ta, která stojí v Hostkovicích dnes. Teprve v roce 1891 byla rozšířena a mimo jiné to bylo i na popud zdejšího rodáka pátera Antonína Krejčiříka, který rekonstrukci a vybavení kaple podporoval jak morálně, tak finančně. Před kaplí pak stojí socha Panny Marie z roku 1877, další takovou památku, krásný bílý kříž, z roku 1926 najdeme u cesty k Čechovicím. Boží muka pak stojí na druhé straně obce, na výpadovce do Vacanovic, a to už od roku 1890, kdy nahradila starší stavbu. Podle legendy jsou prý pod nimi pohřbeni vojáci z dob 30leté války. Asi nejpozoruhodnější pomník, byť skoro nejmladší, stojí naproti těmto božím mukům a pochází z roku 1922. Připomíná scelování místních polí, které proběhlo v letech 1911 až právě 1922, a je to zajímavá památka zemědělské minulosti zdejšího kraje. Hostkovice nejsou velkou osadou, ale když se tam zastavíte, uděláte si malou procházku, je to docela malebná obec, kterou stojí za to vidět. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Hostkovic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemný pátek vám ze Zámeckého leta přeje Pavel Kudrna. Ano, před námi je první finálový pátek. Proč finálový? Protože určitě v pozoru už je pan Vojtěch z Višňové, paní Lenka ze Zdechovic, paní Dagmar z Větří a pan Jiří z Liberku. Tak to jsou naši výherci od pondělí do včerejška. Dnes se k ním může přidat další a může vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Ohlicí. Je to pro dvě osoby. Dnes tedy budeme losovat prvního, řekněme, takového semifinálu. No, co vás čeká? Určitě prohlídka dalšího zámku. Pozorně poslouchejte, protože právě z té reportáže bude následovat soutěžní otázka. No a kam nás František Kinský dnes zve?
0: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světadílu. Takže opravdu tady je na co koukat. Takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho. A myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc. Má to svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. Kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme i, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Něco vypráví.
4: Možná vypráví něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak kolik bylo těch zlatých kačen? Může to být soutěžní otázka? No může, ne, nebude určitě, tak tohle si škrtněte, pokud jste si dělali poznámky. Mám pro vás jinou soutěžní otázku a řeknu ji tomu, kdo se dovolá na náš telefon 731 800 900 a bude třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Valentino a Věra Špinarová v Českém rozhlase v Zámeckém létě. Ano, je tu takové malé finále, protože za chvilinku budeme losovat, pevně věřím, že z 5 týdenních výherců přidá se s číslem 5 paní Bronislava z Vizovic. Paní Bronislavo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím, soutěžní otázka je připravená, já to asi nebudu moc natahovat, protože pak nás čeká to losování, takže můžu do soutěže rovnou?
1: Ano, ano, povídejte.
0: Tak já vás špatně slyším, trošku přidejte na hlase, nějak jste nám mizel.
1: Ano,
0: už je to v pohodě. Tak otázka zní, jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michailovi?
1: Ačko.
0: Gabrielovi. Gabrielovi.
1: Ano.
0: Co mi to děláte? Já jsem myslel, že to
1: já
0: dopadne
1: nevím,
0: dobře.
1: Já nevím, já jsem asi blbě poslouchala, tak je to Cčko, no. Radím tomu.
0: Tak paní Bronislavo, já se s vámi rozloučím. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, mějte se, naschledanou.
0: Nemáte zač, tak to zkuste poneděli zase. No a teď paní Eva ze Studénky, která byla trochu pesimistická. Paní Evo, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Co neštěstí druhého potěší v tomhle tom případě. Otázka zůstává stejná. Jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michailovi?
2: Já bych řekla to Cčko Michailovi.
0: Paní Bronislava možná i napověděla, je to tak, získáváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A paní Evo, budeme losovat, takže můžete zavěsit, uslyšíte-li za chvíli číslo 5, tak jste vítězkou a můžete vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. Mějte se hezky, hezký pátek a hezký prodloužený
2: taky
0: víkend.
2: Taky vám přeji, naslyšenou.
0: Tak se do toho dáme, já už tady mám to losovací osudí, je to, myslím, že původně akvárium, malé kulaté nebo na květiny, v tom jsou pingpongové míčky s čísly, takže to roztočím. A vytahuji, a já už to vím, vy to nevíte. Je to číslo 3 a pod číslem 3 se skrývá paní Dagmar Špolcová, Větřní, veliká gratulace. Byla středeční výherkyně a tam tu trojku zase vrátím na příští pátek. No, vás čeká teď samozřejmě víkend místo klasických výletů po dobu prázdnin. Nám nabídneme zámecké léto, to se podíváme na dva zámky, nejprve na zámek v Kostelci nad Orlicí, v neděli pak na zámek Neustupov. No a Pavel Kudrna se s vámi sejde zase v pondělí, tedy pokud přijmete moje pozvání k zámeckému soutěžnímu létu. Mějte se moc krásně, hezký víkend, hezký svátek, ale v pondělí se v 9:45 můžeme sejít. Tak si to užijte.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ministerstvo životního prostředí uvolnilo na modernizaci čistíren vody více než miliardu korun. V Šumperku jsou dnes farmářské a řemeslné trhy. V muzeu v Mohelnici začíná výstava pro děti věnovaná farmaření. Zpočátku oblačnou, přeháňky, postupně polojasno, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Seznam senátních kandidátů v Olomouckém kraji rozšíří zástupci SPD. Na Přerovsku bude své zvolení usilovat krajský neuvolněný radní a přerovský zastupitel Dan Chromec. V Olomouckém obvodu to bude náměstek hejtmana bývalý poslanec Pavel Jelínek. V Přerovském obvodu dále kandiduje primátor Petr Vrána z hnutí ANO, radní Jakub Navařík z ODS. Na Olomoucku náměstek hejtmana Martin Škurek z ANO. Lidovci nominovali olomouckého rektora Michála Kohajdu. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo více než 1 300 000 000 korun na modernizaci čistíren vody. Peníze z evropského operačního programu životní prostředí bude možné čerpat formou půjčky.

0: Mimo jiné sezónní ovoce, taky zeleninu, regionální potraviny i ruční výrobky. Píše se na webu radnice. Na farmaření a péči o domácí hospodářská zvířata je zaměřená nová výstava pro děti v muzeu v Mohelnici. Začíná právě dnes. Potrvá do začátku října, pokračuje mluvčí muzea Eva Valová.
1: Děti se na nové výstavě formou nejrůznějších interaktivních her, skládaček a kvízů dozví, která zvířátka žijí na statku, jak se o ně postarat nebo čím jsou užitečná. Malé návštěvníky tak čeká setkání se zvířaty, jež lidé od nepaměti chovali ke svému užitku. Autoři výstavy ale nezapomněli ani na domácí mazlíčky.
2: Sport.
0: Úvodní den světového poháru v paraatletice žen v Olomouci přinesl několik českých umístění na stupních vítězek. Pavlína Absolonová vyhrála běh na 800 metrů, Anna Luxová byla druhá ve vrhu koulí. V kategorii F56 pro vozíčkářky uspěla Miroslava Adámková, vyhrála klání ve vrhu koulí a byla druhá v hodu diskem. S výkony byla spokojená.
3: Tak určitě dobře, počasí nám přeje, takže je to paráda a jen tak dál, no. Je to super a jsme strašně rádi, že to máme vlastně i tady v Česku, že nemusíme nikam daleko, takže je to úplně super.
0: Světový pohár pokračuje v Olomouci dnes i v sobotu. Miroslava Adámková bude ještě házet oštěpem.
2: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku skoro zataženo místy přehánky, postupně protrhávání mraků, na polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný místy nárazový severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto se srazilo s dodávkou na silnici první třídy číslo 11 z Postřelmova do Olšan na Šumpersku. Nehoda se stala na úseku mezi křižovatkami na Chromeč a Bohutín. Jezdí se tam jen jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu vás zdraví Vilém Pospíšil. Přeji vám krásné páteční dopoledne. Už jen pár hodin a začne ten, věřím, že mnohými z vás očekávaný prodloužený víkend. Včetně mě, já se také těším. Český rozhlas Olomouc samozřejmě přinese během dopoledního vysílání spoustu pozvánek na nejrůznější akce v rámci celého kraje, ale nejen kraje. Během následující hodinky se totiž dvakrát s Mirkem Kobzou a Ditou Vojnarovou vydáme také do Polska, kde pro vás natáčeli v posledních dnech pozvánku. Tentokrát dnes vás pozvou do Otmuchova, obec, která je poměrně nedaleko od hranic s Olomouckým krajem, tak pokud byste měli zájem, vydržte poslouchat Český rozhlas Olomouc, dozvíte se, co vše se tam dá zažít. Do toho samozřejmě hudba Naďa Urbánková nebo třeba Pavol Habera, Krátké lásky. Hezký poslech.

Posloucháte páteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví vás Vilém Pospíšil. Co vše se dozvíte, kromě toho, že Český rozhlas Olomouc vás zve na víkendové akce, na akce, které se o tom nadcházejícím prodlouženém víkendu konají v celém našem kraji, přinášíme také aktuální informace. Například v 10 hodin 45 minut studio navštíví reportér Josef Čermák. Dozvíte se podrobnosti o kauze, která během včerejšího dne prolétla českými médii. Český rozhlas Olomouc se kauze věnoval o tom, že děti, které z batohy už čekali na nádraží, na odjezd na tábor, nakonec jich ale stovka z nich z různých dětských domovů napříč celou republikou nikam neodjela. Někteří ředitelé domovů podávají také na organizátory trestní oznámení a chtějí zpět 100 tisíce korun. Detaily přineseme právě v 10 hodin 45 minut. Už za malou chvíli se ale vydáme do Polska s Ditou Vojnarovou a Mirkem Kobzou, konkrétně do Otmuchova, jedno polské město nedaleko hranic s Českou republikou, městu vévodí hrad ze 12. století. No, podrobnosti už za malou chvíli, ještě předtím Nazaret a píseň Love Hurts.

0: Český rozhlas Olomouc vám ve svém vysílání dává řadu tipů na výlety, především v našem olomouckém kraji. Jedním z nich může být například to, že na železniční stanici Zlaté hory se tuto sobotu, tedy zítra 4. července mezi 10. a 14. hodinou uskuteční akce na nádraží Zlaté hory. Bude se slavit 130. výročí trati mezi právě Zlatými horami a Mikulovicemi. Můžete tam vidět 28 drážních vozidel, včetně legiovlaku nebo třeba prezidentského vagónu, spoustu dalších historických lokomotiv. No a pokud, když už tam budete, tak také můžete navštívit výstavu 130 let železnice Mikulovice Zlaté hory právě v galerii na Zlaté 92. Když už budete ve Zlatých horách na Jesenicku, tak je to necelých 35 kilometrů právě do Otmuchova, kam se za chviličku vydáme. Během prázdninových měsíců totiž pro vás budeme každý pátek putovat i za hranice naší republiky do Polska. Představíme vám městečka, která stojí za návštěvu, nabízejí řadu historických památek i dostatek vyžití v okolní krajině. Společně s Mirkem Kobzou a Ditou Vojnarovou tak dnes míříme do Otmuchova.
1: Otmuchov patří vůbec k nejstarším místům tohoto kraje a navíc pozoruhodným tím, že kdysi bychom to mohli považovat za dokonce jakési hlavní město, přestože dneska má jenom 5000 obyvatel, ale kdysi tady sídlila takzvaná Otmuchovská kastelánie a poprvé zmíněna v listinách už je k roku 1155, dokonce v listině papeže Hadriana. A tehdy tady určitě stával hrad. Stával tady hrad až do 13. století, kdy město získalo městská práva, ale ještě pořád vlastně to byl hlavní opevněný bod toho tohodle města, protože ono samo o sobě nikdy nemělo hradby. Hrad byl mockrát přestavován, on konec konců Otmuchov si taky prošel svým. Dobili ho husité, dokonce tady byli husité jednu dobu i, jak se říká, usádlení, že tady odsud konali nájezdy na Jesenicko a podobně. 30letá válka a tak dál, to všechno se na tom projevilo. Ten původní hrad dostal ke konci 15. století gotickou podobu a později bylo přestavěno jedno křídlo na renesanční. Já bych zmínil na tomhle místě ještě jednu věc, on tam je pomník. Dokonce, když se vydáte na tenhle zámek, je tam teda hotel, ale je částečně i přístupný, takže vlastně ho vlastnil po Slezské válce, kdy byl Otmuchov připojen k Prusku, tak jej vlastnil německý diplomat Wilhelm von Humboldt, to jméno možná už někomu něco říká, jeho bratr Alexander von Humboldt byl významným přírodovědcem a mimo jiné on je ten, kdo zakládal ten krásný park, který je okolo a přivezl tam spoustu vzácných stromů, které tam do dneška můžeme najít.
2: Nám se do toho ozvala lokomotiva.
1: Ano, protože Otmuchov má taky krásné nádraží. Na nádraží pro milovníky šotouských památek je nádherně zachovaná taková ta vodní věž ještě. Jezdí tam dokonce i expresy z Nisy směrem do Klacka. Mimochodem stálo to trošku to nádraží i za obnovou jakési slávy tady tohoto města, protože to vypadalo v polovině 19. století, že prostě se propadne úplně do bezvýznamnosti, což se teda naštěstí nestalo. Ale ještě bych zmínil možná jednu věc, že tady do Otmuchova jezdila taky úzkorosko tráť a je tady dokonce přes Kladskou Nisu zachovaný takový krásný most, který slouží cyklotrase. Doufám, že už teda slouží, protože jsem tam byl naposledy, tak ho přestavovali. A ještě, když už se bavíme o památkách, tak určitě bych zmínil dvě v centru města přímo na náměstí. Kostel svatého Mikuláše a svatého Františka Xaverského. Ten kostel je monumentální, je to úžasná stavba, obrovská. Přestože kdysi tady v tom 15. století byla i kapitula, tak právě protože husité Otmuchov dobili, tak byla přesunuta do Nisy, nicméně kostel byl postaven až v 17. a 18. století, nechal jej vybudovat vratislavský biskup František Ludvík a jeho stavebníkem a architektem byl Johann Peter Dobler z Vídně. Je to krásná stavba, má spoustu zajímavých vnitřních jako interiérových výzdob, najdeme tam varhany, najdeme tam spoustu dalších pozoruhodných věcí a jeden z nejhezčích pohledů na ten kostel je z protějšího svahu naproti hradu, když vystoupíme nad bývalý příkop. A další památka, která za to rozhodně stojí, je pak radnice. Je částečně renesanční, což poznáme podle sgrafit. Najdeme tam také zajímavou sochařskou a plastickou výzdobu. A co je úplně nejkrásnější, kromě toho, že tam není slyšet vlak jako tady, tak je to, že jsou tam krásné sluneční hodiny.
2: Kromě toho najdeme ve městě ještě hřbitovní kostel svaté Anny z roku 1895. Já už jsem se otočila k tomu vlaku, protože ty vagóny jsou stejné, ale mají krásnou modrou barvu. Takové u nás moc nejezdí.
1: Takové u nás nejezdí. Konec konců, kdo má rád vlaky, tak ví, že v Polsku jezdí docela jiné. Teď nám teda jezdila nějakou dobu přes zábřeh polské Pendolino. To tady teda nepotkáme, ale potkáme tady i jiné vagóny. A já jenom ještě bych zmínil, když se bavíme o těch památkách. krásný pomník Katovy manželky z roku 1654 a je tam krásný nápis, že vlastně při moru zemřela manželka místního Kata, Anna Kateřina Helbraninová, a stavitelem pomníku byl právě její manžel Krištof Kühn.
2: Z Otmuchova Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza.
2: Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Xindl X a Olga Lounová zpívali o tom, že jsou v blbým věku. V blbým věku ale určitě není Levandulový festival, jedna z nejvoňavějších akcí na celé Moravě. Ten se koná na Levandulovém statku v Bezděkově u Úsova na Šumpersku během neděle a pondělí. Vidíte, tam už se nám propisuje ten prodloužený víkend 5. a 6. července. Můžete se těšit na zábavu, hudbu, vystoupí například kapely Opět a Radeček, Ztracené raj, Děda Mládek, Illegal Band nebo písničkář Ivo Jahelka. No a pokud rádi vaříte, tak chystá se také cooking show. Uvidíte vaření s levandulí v přímém přenosu, takže můžete načerpat i inspiraci do vašich kuchyní a následně využívat levanduly při přípravě třeba obědu. Věřím, že někteří z vás oběd připravují třeba právě zrovna teď. Za malou chvíli se ale vydáme znovu do Otmuchova, do města zhruba 10 kilometrů od hranic s Českou republikou. Mnoho Čechů právě město zná díky nedalekému velikému jezeru, ke kterému míří jachtaři a milovníci vodních skútrů. Řekneme více už za malou chvíli.

0: Polské město Otmuchov, o jehož historii a památkách jsme před malou chvílí mluvili, patří ode dneška až do nedělní noci milovníkům květin a hudbě. V 16 hodin dnes tam totiž začíná 53. ročník festivalu Lato Kvjatov, tedy léto květin. V tomto letním horkém počasí ale věřím, že vás potěší i to, že vydat se v Otmuchově můžete i k vodě.
1: Já teď zkusím popsat, co vidím. Takové polské malé moře, klidná vodní plocha, protože dnes je jenom jemný vítr. Jsou tam loďky různých typů, jsou tady chatky okolo nás a co velmi oceňuji, tak v povzdálí vidíme siluetu hor a jsme u Otmuchovského jezera.
2: Otmuchov samotný stojí mezi dvěma jezery. Otmuchovské starší pochází už z roku 1933. Vzniklo stejně jako mladší Nyské jezero, které je kousíček po proudu na Kladské Nise. Je to přehrada, která slouží jednak k zádržím velkých povodňových vln a podobně, ale zároveň měla kdysi pomoci splavnění řeky Odry, protože odsud se vlastně pouštěla voda, když bylo sucho, tak aby na Odře mohly plout lodě. Je to jezero, které je takové zvláštní, protože leží téměř v rovině. My známe ty údolní nádrže, tak tady to je rovinná nádrž, takhle to vypadá, protože když se podíváte za nás, tak jsme na hrázi v půlce jezera a je tam pořádný kopec dolů, takže je vidět, že téměř celé svázané tady těmito hrázemi. Když se stavilo, tak pod tou nádrží zmizely i spousta dědin a jedna z největších byla Ligota Krůlevská. Tamhle možná vidíš domečky, část z ní dneska stojí na břehu, ale část je teda pod vodou. A co je na tom ještě zajímavé, tak je to, že tady, jak jsi říkala, chatka, tak to je jachtklub místní. A já jsem tady kdysi natáčel a pánové mi prozradili sladké tajemství, že téměř každá druhá loď, která se tady plaví, je česká. Jezdí sem jachtaři, ale i milovníci motorových člunů, protože to se v Česku na moc nádržích nesmí. A pro mě to magické místo, ty zmínila z ty hory. Tak tamhle Biskupská kupa, tam jsme byli, to je kousíček od Prady.
1: Ano.
2: A takhle bychom mohli po všech těch horách, tady se nám schovává za mrakem pradět. Tamhle vidíme Špičák v Rychlebských horách, rozhlednu na Borůvkové hoře a pokračujeme až na Gurisově. Myslím si, že takovéto panorama těch moravských pohraničních hor není od nikud vidět, jenom odsud.
1: V podstatě i takto se dá dělat turistika, že člověk sedí na příjemné lavičce, kochá se pohledem na tu vodu, která osvěžuje a zároveň pozoruje panorama těch hor. A mě ještě zaujala vodní elektrárna, která prošla velkou rekonstrukcí a myslím si, že to je něco, co já bych označila za velkou budovu.
2: Je to ta hala před námi a skutečně oni všechny tady ty nádrže, že mají kromě té funkce nadržovací taky funkci energetickou, takže se tady vyrábí i proud. Musím říct, že jsem tady byl, když dělali tu rekonstrukci, ale jaké turbíny tam jsou a podobně, to nevím, protože to jsem netrefil zatím, takže netuším.
1: Já jsem si to tady našla. Vertikální uspořádání kaplanových turbín.
2: No, teď už to víme a kaplanky, jak známo, tak jsou na nízký spád a velký průtok, takže tady by se nám to mohlo hodit. Ještě, že jsem studoval. Já bych měl ještě možná jednu zmínku, ty říkala, že tady jsou dneska malé vlnky. Já jsem občas jezdím i v zimě, protože to tady mám rád. A když chytneme takovou tu zimní bouři, ten vítr, tak ty vlny na tom vnitřním moři, na tom Otmuchovském jezeru, mají více než metr, takže fakt to tady vypadá jako moře.
1: Pokud zamíříte k Otmuchovu, tak samozřejmě se můžete pokochat pohledem na Otmuchovské jezero. Nicméně, jestli to stihnete teď, tak od 3. do 5. se tady koná 53. ročník festivalu Lato Kvjatov. Program, ten je opravdu velmi bohatý, začíná už dnes v 16 hodin a pokračuje až do neděle, téměř do půlnoci.
2: Je to úžasná akce. Kdybych to přirovnal třeba k flóře, tak to je jarní, protože fakt tady bývá spousta lidí, spousta kultury. Je tady třeba Artur Samuel, kabaret Koň Polsky, nedělní program. Tam vidíme třeba Malgořatu Kulinskou a kapelu The Voice Senior.
1: Hlavní floristické a rostlinné aranžmá budou umístěny v historických sálech Otmuchovského hradu, městského úřadu a na Otmuchovském náměstí.
2: Určitě to bude stát za to. Já musím říct, že je to sice velmi masová akce, ale úžasná, takže věřím tomu, že vidnaváci, jeseníčáci a podobně to potvrdí, protože vím, že sem jezdí spousta lidí z Česka.
1: Od Otmuchovského jezera Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Z batohy děti čekaly na nádraží hodinu a půl na odjezd na tábor. Nakonec stovka dětí z různých dětských domovů napříč celou republikou nikam neodjela. Ředitelé domovů podávají na organizátora trestní oznámení a chtějí zpět 100 000 korun. Detaily přineseme už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Více než 100 dětí z dětských domovů z celé země neodjelo na letní tábory. Ředitelé domovů za akce zaplatili dohromady stovky tisíc korun. Někteří z nich už na pořadatele táborů podali trestní oznámení. Podrobnosti má reportér Josef Čermák. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Na dětské tábory mělo ve středu odjet přes 100 dětí z 11 dětských domovů. Jejich ředitelé za pobyty platili desítky, někde i 100 tisíc korun. V Olomouckém kraji se to týká dětského domova v Plumlově na Prostějovsku. Podle ředitele Radima Kratochvíla mělo na tábor odjet 14 dětí, domov za turnus zaplatil 90 tisíc korun. Popsal, že pořadatel s nimi nekomunikoval.
2: S tím člověkem jsme se spojili až den před odjezdem a to já už jsem rozhodl, i když on nabízel, byť to nakonec nebyla pravda, že tábor proběhne. Já jsem prostě rozhodl, že rozhodně s touto agenturou nikam nepojedou a už jsme teda jako se začali zařizovat jinak. S tím, že jsme zařízení s nepřetržitým provozem a je to jediných 14 dní, kdy i zaměstnanci mohli čerpat dovolenou a tak dál. Měli jsme nějaký program naplánované, takže jsme prostě museli jednat operativně a tak dál. Takže máme děti na jiném táboře.
1: A problémy musel řešit také dětský domov ve Vrbně pod Pradědem. Spolku tábory Aurora zaplatilo za dva turnusy vždy po 50 tisících korunách. Podle ředitelky Markéty Remešové bylo nejhorší to, že se o zrušení tábora nedozvěděli předem.
3: Některé organizace dostaly e-mail s upozorněním, že bohužel se tábory ruší. My jsme tuhle informaci neměli, takže vzhledem k tomu, že bylo domluveno, že děti budou čekat na nádraží, ne v dětském domově, tak se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje a kde je chyba.
1: Někteří ředitelé proto na pořadatele podali trestní oznámení.
0: Jak na celou věc reagoval právě pořadatel, tedy spolek tábory Aurora?
1: Telefon uvedený na webu nikdo nezvedal. Reportéři Českého rozhlasu se proto vypravili na dvě adresy. Do pražských Stodůlek, kde je i podle obchodního rejstříku sídlo firmy. Tam je ale jen panelový dům se zvonky na obyvatele a sídlem desítek firem bez zvonků. Předseda spolku Roman Kalášek má v rejstříku uvedenou adresu v Chomutově. I tam se náš reportér vydal. Jde o rodinný domek v běžné řadové zástavbě s nepopsanými zvonky. Ani na zvonění nikdo z domu nereagoval. Jeho reakci scháníme dál.
0: Podařilo se někomu organizátora táboru sehnat?
1: Pořadatele scháněli všichni, třeba i ředitelka dětského domova z Vysoké Pece na Chomutovsku Libuše Houdová. O problémech se dověděla z jiných domovů a chtěla vědět, co se děje. Po nějaké době jí napsal, přiznal problémy a slíbil, že 19 dětem z Chomutovska tábor zajistí. Slíbil i vysvětlení dalšího postupu. Ředitelka Houdová na to reagovala.
4: A já už na to nechci reagovat, protože jsem podala trestní oznámení.
1: Dětský domov z Vysoké Pece zaplatil předem 154 tisíc korun. Ředitelka chce využít zbývající peníze od dárců a k ním sehnat další, aby mohla dětem zajistit jiný tábor.
0: Případem se zabývá i dětský ombudsman Štěpán Jílka.
1: A to, jak teď bude postupovat, popsal Českému rozhlasu takto.
5: Já si vlastně z těch jednotlivých zařízení vytáhnu informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat za ty hlášené organizace trestní oznámení. A doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
1: Ředitelů dětských domovů se školský ombudsman zastává, podle něho se nedá říct, že by vyloženě naletěli podvodníkům. Na pomoc domovům v této situaci vznikla sbírka, konkrétně na webu blíždomovu.cz, který pořádá různé sbírky zaměřené také na děti z dětských domovů a spolupracuje s platformou Znesnáze. Cílem bylo vybrat 2 miliony korun, dárci ale během několika hodin poslali více než 2,5 milionu. Pořadatelé proto oznámili, že sbírku dnes ukončí.
0: Josefe, moc díky za návštěvu ve studiu. Hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
6: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Pomalu, ale jistě se blíží 11. hodina, posloucháte Český rozhlas Olomouc, připraveny v celou jsou nejaktuálnější zprávy a Jirka Kořínek, hezký poslech.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 11 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační výzvu na další protipovodňová opatření. Začínají kontroly dětských táborů. Hygienici letos zmírnili některé požadavky. Šumperk přivítá mistrovství světa mladých hasičů z 23 států světa. Zpočátku oblačno, přehánky, postupně polojasno, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zástupci ministerstva životního prostředí vyhlásili ve čtvrtek dotační výzvu na další protipovodňová opatření. Jsou v ní 2 miliardy korun. Peníze mají sloužit například na úpravy koryt řek nebo stavbu suchých a retenčních nádrží. Dotace chce využít i povodí Moravy na stavbu protipovodňové ochrany jihu Olomouce. Uvedl to náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO.
2: My budeme s povodím Moravy teďka usilovat o to, abychom tady v té následující výzvě získali finanční prostředky na realizaci čtvrté B etapy. Celkové náklady na tuto etapu budou přibližně 340 milionů korun. Je to úsek od železničního mostu na Nových Sadech až vlastně po konec města za čističkou odpadních vod. Realizace této etapy bude probíhat v letech 27 až 29.
1: Hygienici začínají kontrolovat dětské tábory, zaměří se mimo jiné na pestrost stravy. Od začátku letošního roku platí nová pravidla pro fungování táboru. Už třeba není pevně stanovený počet umyvadel nebo toalet.
3: Děti se nově taky budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Důvod změn vysvětluje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tom jednoznačně direktivní.
3: Karel Kabelka, vedoucí tábora Hrdlořezy, vítá i to, že už nemusí být oddělené toalety pro chlapce a dívky.
5: Stejně nám ty děti chodily, ač tam měli panáčka, panenku, kam se jim zrovna chtělo.
3: Rodiče by před táborem ne...

0: zasušovaný makadam nahradil asfaltový povrch. Cyklotrasa číslo 6261 je tak v celém úseku znovu průjezdná.
1: Ve dnech 13. až 18. července se Šumperk stane dějištěm 25. mezinárodního setkání mladých hasičů a mistrovství světa mládeže v klasických hasičských disciplínách. Pořadatelem jedné z nejvýznamnějších akcí pro mladé hasiče je Český národní výbor CTIF, který organizaci pověřil Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do České republiky přijedou reprezentace z 23 států. Celkem se akce zúčastní 770 mladých hasičů a dalšího doprovodu. Nad regulérností soutěže bude dohlížet 60 mezinárodních rozhodčích a na organizaci se bude podílet téměř 130 dobrovolníků. Sport. Na stadionu té Lokomotiva v Olomouci začal druhý ročník prestižního mítinku světového poháru žen v paraatletice. Na startovní listině je 190 sportovkyň z 42 zemí, což je o téměř 40 více atletek než loni. Vstup na akci je zdarma, organizátoři navíc sportoviště obohatili o diváckou zónu s možností vyžití i schlazení, pokračuje ředitel mítinku Pavel Vrzala.
2: Letos jsme připravili i diváckou zónu, která mimo jiné obsahuje i vodní prvky. My jsme připravili cestu různýma disciplínama. Můžou si tam prostě vyzkoušet něco teda i z atletických disciplín v rámci ty zdravé atletiky. Pak jsou tam pochopitelně soutěže vyloženě pro ty vozičkáře, jako je boča, trenažer, handbike, hod na koš z vozíku.
1: Program pokračuje vždy v dopoledním a odpoledním bloku dnes a v sobotu. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku skoro zataženo místy přehánky, postupně protrhávání mraku, na polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 a mírný místy nárazový severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě nákladní auta se nabourala v Olomouci. Nehoda se stala na třídě Míru u křižovatky s Čechovou ulicí. Místo je s opatrností průjezdné.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je pátek 3. července, pár minut po 11. hodině. Vy posloucháte Český rozhlas Olomouc. Zdraví vás Vilém Pospíšil. Co vás čeká? Tak jako posledních několik dní Český rozhlas Olomouc totiž pro vás připravil prázdninový seriál o obyvatelích zoologické zahrady na Svatém Kopečku, která letos slaví 70 let. Nechte se překvapit, které zvíře vám dnes představíme. Ještě to nebudu prozrazovat. Vydáme se také do Doloplas na Olomoucku, kde už se všechno chystá k hodovým slavnostem a také k jízdě králů. Tam se vydáme a přineseme podrobnosti o této akci. Samozřejmě pozveme i na spoustu dalších akcí po celém Olomouckém kraji. No a když se zrovna někam chystáte, myslím si, že budou pro vás přínosné dnešní babské rady, protože pokud se balíte na dovolenou, tak vám Jarka Vykoupilová poradí, jak vybrat oblečení, jak ho uložit do zavazadla. Já s tím osobně mívám často problémy, takže si to určitě poslechnu. Do toho zaspívá třeba Paula Abdul, ale ještě před ní Václav Deckář. Hezký poslech, krásné dopoledne.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc dnes v pátek 3. července. Vypadá to, že je před námi poměrně slunečný víkend, minimálně sobota, a tak věřím, že se spousta z vás chystá na nějaký ten výlet. Vyrazit můžete třeba na státní hrad Štenberg, kde zítra v sobotu 4. července připravují historický den, který otevře tu prázdninovou sezónu a mezi 10. a 16. hodinou nabídne zajímavý program. Uvidíte historické ležení, ukázky řemesel, historické soutěže, povídání o lovu, no a také ukázky střelby nebo šermířský soubor, různé historické show, a po celý den budou probíhat také prohlídky hradu s průvodci, kteří budou provázet v historických kostýmech právě mezi 10. hodinou dopoledne a poslední prohlídka začne v 16 hodin. Pokud se vám ale nechce na hrad, nemáte rádi třeba historii, není to úplně váš koníček, máte raději přírodu a zvířata, tak věřte, že i dnes vás pozveme do olomoucké zoo na Svatém Kopečku, která letos slaví 70 let. No a která zvířátka vám dnes představíme? Jedni žijí ve skupinách a jsou velmi kontaktní, druzí jsou naopak samotáři. Vidět je ale můžete v jednom společném průchozím výběhu na Svatém Kopečku. Nevím, jestli jste poznali, ale mluvíme o klokanech rudých a klokanech parma, které právě v zoologické zahradě chovají a daří se jim také dobře odchovávat mláďata. Právě klokany vám představíme v dalším díle prázdninového seriálu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Je to takový náš způsob chovu, že my tady máme všechny klokany naučené, aby každé ráno přišli, vzali si od chovatele něco dobrého a přitom je chovatel může zkontrolovat, jestli jsou v pořádku, jestli nemají nějaký počínající zdravotní problém, který by se zavčas dal vyřešit. A dělali jsme to takhle vždycky, ale v současné době je to velmi aktuální, protože se požaduje takzvaný veterinární trénink, takže je to ošetřeno tímto způsobem.
2: Vysvětluje Libuše Veselá, můžete kontrolovat i třeba mláďata, která mají matky ve vacích?
1: Mláďata, která mají matky ve vacích, obvykle nekontrolujeme, protože chceme, aby samozřejmě ta mláďata se vyvíjela ve vacích, aby tam zůstala, aby byla v klidu a aby ty matky nebyly ničím vyrušeny. Ale je pravdou, že máme tady několik klokanů, kteří jsou natolik krotcí, že opravdu si nechají i ty mláďata ve vacích kontrolovat.
2: Každý návštěvník si může všimnout, že máte v zoo dva druhy klokanů.
1: To hovoříme jenom tady o těch dvou druzích, které máme tady ve výběhu, protože jinak ještě máme další druhy klokánků na pavilonu netopíru. Ale zde ve výběhu, který je přístupný pro návštěvníky, máme jednak klokany rudé, což je jeden z těch čtyř největších druhů klokanů, kteří žijí v Austrálii ve velkých skupinách, obývají rozsáhlé australské stepy a pláně. Kromě toho ale tady máme ještě klokany parma. To jsou klokani menší velikosti, v dospělosti velikost kočky, a tito klokani žijí v Austrálii spíše v menších skupinách, o několika jedincích, eventuálně tu a tam i samotářsky, a obývají spíše takové zarostlé křovinaté biotopy, takže je nebývá moc vidět a celkem je ani nikdo nezná.
2: I ti samotáři se vám dobře rozmnožují v zoo na Svatém Kopečku?
1: Dobře se rozmnožují i ti samotáři, ale problém je v tom, že tím, že oni nejsou tak kontaktní, není tak úplně jednoduché zkontrolovat jakýkoliv jejich problém a vlastně ani to, jestli ta samice to mládě třeba má nebo nemá. Takže to rozmnožování probíhá, rozmnožují se relativně dobře, ale přece jen ta úspěšnost tam není taková.
2: Těch mláďat míváte poměrně dost. Asi si nemůžete všechna nechat.
1: Mláďat máme poměrně dost. V podstatě v současné době všechny ty naše samice mládě v nějaké fázi vývoje mají. Určitě si nemůžeme všechny nechat, ale zatím, protože máme tady velký klokaní výběh a máme to celé postaveno jako australské safari, tak jsme nechávali samičky, pokud bylo možno, a dávali se pryč akorát samečci. No a vždycky čas od času se vymění chovný samec, aby byl nepříbuzný otec.
2: Vše můžete pozorovat zblízka, pokud navštívíte olomouckou zoo. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.

0: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Přímo z místa.
3: Nárožní palác se zářícími neonovými nápisy o Vánocích roku 1931 ohromil šumperany. Do města přinesl vedle hotelové a pohostinské části také prodejnu a s tím vším i moderní životní styl. Historii legendárního šumperského hotelu Grand si připomeneme v prázdninové repríze pořadu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Blíží se prodloužený víkend, proto v průběhu vysílání zveme na nejrůznější akce v celém našem kraji. Navštívit třeba zítra v sobotu můžete sídliště Dukle v Hlubočkách, které ožije komunitní akcí Chuť léta na Dukle mezi 10. a 16. hodinou. Tam najdete trh s regionálními řemeslnými výrobky, nejrůznějšími pochutinami, džemy, kořením a tak dále. Za malou chvíli pozveme také někam jinam na Olomoucko, konkrétně do obce Doloplazy u Olomouce, která bude patřit tento víkend. Jim bude patřit nejen sobotním hodům, ale také nedělní jízdě králů. No tato slavnost se letos koná už po 45. Za chviličku přineseme podrobnosti.

0: Jízda králů v Doloplazích u Olomouce se koná každoročně v rámci místních hodů a cyrilometodějských slavností. V roce 1977 byla obnovena hanáckým folklorním souborem Olešnica. Probíhá vždy v první červencovou neděli. Letos se pojede ročník 45., říká jeden z organizátorů Miroslav Bílek.
1: Letošní jízda králů je výjimečná tím, že je teda 45., ale protože je to tradiční národopisná slavnost, tak ten program, který je věnován těm tradičním věcem, zůstává stejný. Celý ten hodový den je zahájen slavnostní mší v Doloplazském kostele. V 11 hodin po kostele Doloplazská náves ožívá starými stroji a historickými předměty, takže je tam výstava fukarů nebo mlátiček, prostě předmětů, které se na vesnici běžně používali. Do toho tam vystupují folklorní soubory z České republiky, z zahraničí, tak aby přivítali všechny návštěvníky.
2: Jaké soubory to budou letos?
1: Máme polský soubor z Ratiboře, který se věnuje folkloru z více oblastí Polska. Potom máme litevský soubor z Vilniusu a následují valašský soubor Sedmi kvítek z Frenštátu pod Radoštěm a folklorní soubor Lipina z Hradcova. A samozřejmě vystoupí i náš organizátorský soubor, hanácký národopisný soubor Olešnice Doloplazy a dětský soubor Malá Olešnice.
2: Pojďme tedy k té slavnosti jako takové, protože to je událost opravdu velmi obřadní. Je tam spousta koní, krásné kroje.
1: Chlapci na koních se na návsi objeví ve 2 hodiny, vyzvednou krále u domu krále a provedou obřadní projížďku vesnicí, kde zastavují u jednotlivých statků a vybírají dary pro svého krále.
2: Král má v ústech růži, samozřejmě krásný hanácký kroj a jeho doprovod vyvolává na krála paní mámo na krála.
1: Přesně tak, samozřejmě celá družina zpívá písničku Jede králka, jede král. K jednotlivým zastávkám jsou nachystány průpovídky, také tradiční, které vyvolávači plynule střídají, tak aby u každého stavení se dělo trošičku něco jiného. Je to takové příjemné folklorní odpoledne, návštěvníci stráví čas na Doloplazské návsi a do toho se zamíchají hanácké kroje, ty, které jsou domácí a samozřejmě zároveň zhlédnou i útržky folkloru, který jim předvedou právě naši hosté, kteří je pozvou na folklorní odpoledne, které pokračuje po průvodu koní.
2: A to bude vypadat jak?
1: Folklorní odpoledne začíná většinou kolem 15:45 v zahradě kulturního domu. Vystoupí na něm všechny pozvané soubory, předvedou to nejlepší ze svého regionu a ze svého repertoáru. Příchodu je uvítají naši kamarádi z Věrovanky, i oni přidají kus svého umění. Po folklorním odpoledni a koncertě dechové hudby Věrovanka vystoupí i host celé jízdy králu a letošním hostem jízdy králu je talentovaná písničkářka z Beskyd Kači.
2: Zve na 45. jízdu králu do Doloplaz u Olomouce starosta obce a také člen hanáckého národopisného souboru Olešnica Doloplazy Miroslav Bílek. Z Doloplaz Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě kapela Katapult dospívala svoje blues, no a na jednu hudební akci, kde se nebude zrovna úplně hrát blues, vás také teď pozvu. Jde o akci Dřevo Rock Fest v areálu zámku v Dřevohosticích na Přerovsku, kde se v neděli 5. července odhraje 21. ročník tohoto rockového festivalu. Mezi 10 areál se otevře v 10:30 a hudba začne znít areálem v 11:30. Zahrají kapely Dimitri, Tublatanka, Krucipis, Kvisachcí zámek nebo třeba moje zamilovaná Mňága a Žďorb. Podrobnosti a doprovodný program najdete na webu celého festivalu. No a pokud se tam vydáte, tak pokud byste zabloudili, tak zavolejte. Tak, jak zpívá Helena Vondráčková.

0: příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.

Už téměř 60-letá píseň od kapely Beatles Penny Lane vyšla jako single v roce 1967, takže opravdu v příštím roce oslaví takovéto kulaté narozeniny. No a pokud byste chtěli tu slavnou Penny Lane vidět v britském Liverpoolu, tak tam asi pravděpodobně pojedete, budete cestovat letecky. No a do toho je potřeba se pořádně zabalit na takovou dovolenou. Už za malou chvíli vám Jarka Vykoupilová poradí, jak se na dovolenou správně zabalit, jak vybrat oblečení, jak ho uložit do zavazadla. Ještě předtím zaspívá František Nedvěd.

0: Pražské rady.
1: Čas dovolených a prázdnin je v plném proudu a mohla by se hodit doporučení, jak si jednoduše i přehledně zabalit kufr. Co se týče oblečení, nebalte jednotlivé kousky izolovaně, ale vytvářejte promyšlené mikrokolekce. Každý svršek, který putuje do tašky, musí být 100% kombinovatelný s ostatními částmi vašeho letního dočasného šatníku. Základem úspěchu je držet se jedné neutrální barevné palety a vrstvit oblečení tak, aby z několika málo kusů vzniklo velké množství různých outfitů. Velkou úlevu přinese také změna techniky ukládání. Místo klasického skládání do komínků, oblečení rolujte do úhledných válečků. Tato metoda nejenže zabraňuje nevzhlednému pomačkání látky, ale hlavně uspoří místo a zvětší kapacitu zavazadla. Na dno ke kolečkům kufru dejte těžké a objemné věci, jako jsou boty nebo kosmetické taštičky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Uničovská galerie připravila, představila novou výstavu. To je třeba jedno z témat, o kterém se blíže dozvíte už za pár minut ve zprávách ve 12 hodin, které pro vás připravil Honza Faltýnek. Potom mezi 12 a 13 hodinou budeme vám hrát na přání kolega Tomáš Kedzior. Já vám přeji krásný pátek, krásný prodloužený víkend, mějte se krásně a poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Stovce dětí z dětských domovů organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Na některých místech na Olomoucku platí zákaz odběru vody z řek a potoků. V Uničovské galerii připomíná nová výstava 90 let od setkání středoevropských vědců ve městě. Odpoledne bude slunečno a teploty do 25 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Češi poslali přes 2,5 milionu korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidé poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
2: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
3: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 tisíc. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
4: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
3: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Dlouhotrvající sucho a nízké průtoky přiměly Olomoucký vodoprávní úřad k dočasnému zákazu odběru povrchových vod z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka a jejich přítoků. Podle webu města Olomouce se zákaz týká Bělkovic, Lašťan, Dolan, Hluboček, Velké Bystřice, Bystrovan a Olomouce. Omezení platí do 15. září. V Uničovské městské galerii je ode dneška do 16. srpna k vidění výstava s názvem Týden vysokých škol 1936 v Uničově. Připomíná 90. výročí setkání archeologů a historiků ve městě. Do Uničova tehdy přijeli vědci z univerzit v Praze, Vídni, Brně nebo Vratislavi. Více mluvčí radnice Marek Juráň.
5: Výstava mapuje, kdo akci organizoval. Představuje významné účastníky nebo program završený archeologickým výzkumem pravěkého pohřebiště na Benkovském kopci. Podrobné informace o týdnu vysokých škol jsou doplněny řadou archeologických nálezů a historických fotografií. Sport.
0: Fotbalový Artis Brno musí do dnešních 16 hodin sdělit, jestli chce hrát nejvyšší soutěž. Artis dostal možnost posunout se do šance ligy poté, co tam

0: 6 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, foukat má mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D35 na kilometru 256 u příkaz ve směru na Olomouc. Stojí tam osobní auto s defektem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Páteční letní odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc a také Tomášem Kedziorem a písničkami na přání, které začínají právě teď. Náš telefon 221 555 444, ten druhý je pro SMSky 723 70 33 51.

0: Pavel Bobek otevřel hodinku písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Na telefonu je teď paní Zdeňka z Prostějova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem přišla ze zahrady a je tu opět humánní hodinka pro radování. Písničku posílám Janičce a Jiříčkovi do Roštění, Zdeničce s Jarmilkou do Horochova, Zdeničce do Holubí, z Marušce do Kroměříže, Milavce do Přáslavic, Vlastince do Krnova a ještě tam přidám Julinku do Přerova. Všem vám přeji klidné víkendové dny, prožité v klidu, v pohodě a hlavně ve zdravíčku. Tomášku, vám děkuji, jste zlatičkom, písnička je i pro vás a někdy se těším opět naslyšenou.
0: A my se těšíme také, ta písnička je dokonce z roku 1958, takže opravdu hodně, hodně daleko do minulosti půjdeme. Věnujeme ji také k 80. narozeninám naší mamince, přejeme jí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a krásných chvil. Písničku posílá paní Jana Frantová, to je dcera a vnučka Kristýna. Věnování paní Milušce Krauzové z Uničova k narozeninám. Miluško, vše nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, pohody a ještě jednou to zdravíčko přejí posluchači Abrahamovi a naší sestřenici Milušce se s přáníčkem přidávají také Anička a Mirek.

0: Alice Farkašová, Milan Chladil, rok 1958, tak to je opravdu dávno. A v Českém rozhlase Olomouc paní Eva Skrnova, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače, všem přeji v rozhlase příjemný den. Tuto písničku chci nechat zahrát Květušce z Bohutina, Marušce, svoji sestře Marii z Bruntálu. Všem děvčatům přeji, ať to nepřehánějí, ať se drží jen v chládku tyto horké dny. Pak bych ještě chtěla nechat zahrát vedoucímu a kolektivu pizzerie Družstevní ulice v Krnově. Děvčata, je vedro, o to víc vám děkuju, že se tak snažíte a že opravdu nám vaříte moc dobré obědy. Tak vám moc krát děkuji. Tomášku, vám děkuji za vybrání písničky a těším se zase někdy naslyšenou. Děkuji za všechno.
0: Zdravíme do Krnova, věnování do Cakova, milé Dáši Doleželové, ke krásným narozeninám hodně štěstí, zdraví, lásky a pohodových dnů přeje posluchačka Hela, prababička s celou velkou rodinou. Věnování naší dceři Nele Serafy Midisové, pěkná písnička k narozeninám. Štěstí, zdraví a krásné prožití prázdnin přejí rodiče a sestra Aneta z Jeseníku. Pro paní Janu Zezulovou a Janu Šulovou do Mohelnice písničku posílá kamarádka Jana.

0: v Českém rozhlase Olomouc paní Jana z Velkých Losin. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás tam všechny zdravím. Jak se máte jinak? Máte se pěkně, doufám.
0: Paní Jano, pro koho je vaše věnování?
1: A pro paninku Čepkovou bych chtěla nechat zahrát. Sedíme u kávy a pijeme kávičku a posloucháme vaše rádio.
0: V tom případě děkujeme, hezky zdravíme. Písničku posíláme paní Milušce Krauzové do Uničova k jejím 80. S přáním pevného zdraví, štěstí, lásky a pohody do dalších let přeje písničku a posílá její František. K přání se přidávají také Vlaďka a Láďa Zouharovi a posluchači Luboš a Liduš. K narozeninám Naděnce Barabášové z Litovly. Nadi, vše dobré a krásné a hlavně dobré lidi kolem sebe. Krásnou oslavu ti přeje Anička. A dnes má narozeniny pan Jan Máčil ze Žulové. Přejeme mu štěstí, zdraví, pohodu a do dalších let vše dobré, píčou Nýznerováci.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, písničky na přání, na telefonu je pan Jaroslav Zloštic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím posluchače našeho oblíbeného rádia Olomouc a chtěl bych tuto písničku od Spiritual Quintet Růžičku věnovat pořadatelům, kteří dělají velice krásnou akci každý rok, je to již po 16. Takže zdravím posluchače našeho oblíbeného rádia. Rád bych vám jménem starosty Jiřího Bartoše z krásného pohádkového kraje pozval posluchače pod zříceninu hradu Brničko u Závřehu na Moravě na 16. ročník středověké odpoledne, které se koná v neděli 5.7. Začátek akce je 13.30. Zahájí starosta pan Bartoš, vystoupí hudební skupina Holátka, Vojtěch Nedvěd, středověká skupina Knonu z Pardubice, svoje umění s různými středověkými zbraněmi předvedou moravští rytíři a sebranka Mohelnice. Přítomen bude taky čertovský zruční kovář a váš řezbář Beneš Jaroslav času tohoto červotoč z města Loštic. Občerstvení je zajištěno, moravští rytíři srdečně zveme, moravští rytíři království říše Velkomoravské, včetně krále Ječmínka a času tohoto krále obce Brničko u Závřeha, hlavního pořadatele a starostu Jiřího Bartoše. Děkuji vám, pane.
0: Tak to byla pozvánka, která tak úplně do písniček na přání nepatří, no ale už zazněla, tak věnování ještě přidáváme panu Radomírovi Pospíšilovi do Mohelnice k jeho svátku od jeho holek Terky a Lindy. Věnování kamarádce Alence Faltusové z Turecka. Alenko, vše nejlepší, pohodu, zdraví a lásku s Karlem i se svojí rodinou ti přejí posluchači Sedláčkovi. Ti zároveň pozdravují také rodinu Gotwaldovu, Pitlíčkovu, Navrátilovu, Šlehoferovu a Alenku do Jeřmaně.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s benžistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: Jsou to písničky na přání a paní Anička z Litovle. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den. Já bych chtěla popřát všem členům zrakově postižených organizace Songs Olomouc, kteří mají teď v červenci narozeniny nebo svátek. A potom bych chtěla popřát seniorům v domově seniorů v Litovli u Rybníka, kteří mě znají, pěkný dny. A hlavně zdraví, zdraví, zdraví. A to přeju aj těm z té organizace SONS. A z těch vypisů, z té organizace SONS vypíchuju paní Majušku Keberdlovu a Honzíka z Hanušovic. A to je celý.
2: Paní Aničko, děkujeme. Zdravíme sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých a písničku posíláme také kamarádce Hance Odehnalové do Skřípová k jejím narozeninám. Štěstí, zdraví, lásku a pohodové dny s Pavlem přeje Hela s rodinou Přikrylovou. Kamarádkám do Vápené, Bernartic, Žulové, také paní Aničce Vávrové do Bruntálu, přátelům do Krnova, Malé Kraše, Uhelné a Přáslavic. Pozdravuje paní Anička z Vápené a zítra oslaví narozeniny paní Dagmar Maulerová. Hodně zdraví, štěstí a pohody a spokojenosti do dalších let přeje celá rodina a vnuk Toník.

0: Českém rozhlase Olomouc pozdravíme do Uničova pana Milana. Dobré odpoledne.
1: Sakra. Dobré odpoledne, Tomášku. Zdravím Český rozhlas Olomouc. A chtěl bych všechny pozdravit seniory, kteří znají Zdeničku Pavelčíkovou. Byla hospitalizovaná do nemocnice v úterý a poprosila mě po telefonickém rozhovoru, abych pozdravil všechny seniory, kteří ji nechávají zahrát. A samozřejmě dneska ji nechávám zahrát já. Momentálně rádio nemá u sebe, ale snad dcera jí doveze rádio, aby příští týden mohla poslouchat naše relace. Takže Zdeničko, přeju brzké uzdravení a samozřejmě posílám písničku i svojí mamince Zdeničce, která taky nemocná zároveň, takže přeji vám brzké uzdravení a ať se vám všechno daří. Tomášku, děkuji za vybrání písničky od pana Krásy.
0: Takže hezky zdravíme a tu písničku posíláme také kamarádkám z klubovny Rybníčku. Užívejte prázdniny se svými vnoučaty. Zdravím také Majku a Aničku Dobludova a pana Jendu Máčila do Žulové. Blahopřeji, píšou seniori z klubovny a paní Marci z Rybníčku. Zdravíme touto cestou paní Marii Recovou do domova seniorů v Bohuslavicích. Písničku jí posíláme pro potěšení, pro radost, aby měla dobře, aby měla pěkné odpoledne. Píšou Věrka Nechvátalová a přátelé z Hvozdu. A ještě věnování do klubu našim oslavencům, kteří budou mít své narozeniny v červenci. Vše nejlepší, zdraví, štěstí a pohodu přeje klub seniorů ve Vápené.

0: Ještě na přání Českého rozhlasu Olomouc právě nám volá paní Jarka z Bruntálu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, pane Tomáši.
0: Tak posloucháme, pro koho bude věnování?
1: Já bych vás chtěla požádat o písničku, nejlépe od Beatles, pro kamaráda, který se jmenuje Luboš Žoch a je z Uničova. On mě totiž hodně pomohl, když jsem kdysi dávno pracovala v Bavorské Mnichově. A vím, že má Beatles moc rád.
0: Dobře, takže Beatles jsou připraveni a panu Žochovi do Uničova je rádi pošleme. Zároveň přidáváme písničku také paní Helena Vrátilové do Luké pro radost od kamarádky Stáni. Pro moji švagrovou Mirku Filipovou také do Uničova k jejímu jubileu přeji mnoho zdravíčka. A ještě věnování manželům Čechovým do Cakova. Krásné a příjemné odpoledne přeje posluchačka Liduška a Jenda. Pozdravujeme také Magdu.

0: Českého rozhlasu Olomouc. Další věnování. Zdravíme paní Vlastu Dobruntálu. Dobrý den.
1: Dobrý den všem vám do Českého rozhlasu Olomouc, všem posluchačům a naše přání dneska posíláme s písničkou Alžbětě Navrátilové, která dnes oslavuje narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví, hodně štěstí, hodně radosti z nejbližších a celé rodiny. Posílá švagrová Vlasta s celou rodinou. Děkuji vám. A ještě přeji všem, kteří poslouchají a nikdo jim nezahraje, tak ať potěší písnička i jim. Děkuji.
0: Pěkně zdravíme. Věnování z Českého rozhlasu Olomouc patří také všem seniorům v Králíkách, píše posluchačka Marie. A také milé Staňce Eliášové do Červenky posílám děkovnou písničku. Za všechny, píše paní Hela.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
3: Jsou tu písničky na přání a zdravíme teď paní Majku do Tršic. Dobrý den.
4: Dobrý den, já taky zdravím. Polsko je úžasné a ta levandulová, víte, že levandule jsou odpuzovače, jedni ze 7 bylin, které odpuzují klíšťata, rozmístit po zahradě. Tak, ale tuto písničku posílám všem seniorům, protože ona o nás, tak o nás, o seniorech je. Takže doufám, Mirko, že zase seš přilepena na rádio a děkuju moc.
3: Hezky zdravíme, přidám SMSku věnování do Bludovské, Kláry a veškerému personálu, řidičům a kuchařům, kteří nám, seniorům, vaří a rozvážejí třeba taky obědy. Poděkování za jejich práci posílají posluchači Křenkovi z Rapotína.

0: Jarek Nohavica živě zahrál písničku Pane prezidente a my zdravíme paní Toničku do Ludmírova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych prosila nechat zahrát písničku pro naši paní ředitelku, která oslavila včera narozeniny. Je to paní Marta Spurná. Přejeme jí všichni hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, radost dětí, trpělivost s námi a boží požehnání je přejí všichni seniori a zaměstnanci. Ještě bych chtěla poslat tuto písničku všem těm našim marodům. Je to sestřička Soňa Šoupalová, paní Šmehlíková Anička, paní Šarlotka Nalepová, paní Naděžda Plachá a paní Vlastička Nečesaná. Všem těm jmenovaným přejeme také hodně štěstí, zdraví a posíláme jim tuto písničku. Přeji všichni seniori a zaměstnanci. Děkuji moc krát a naschledanou.
0: Slyšenou uspívat bude Honza Nedvěd.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Seznam kandidátů do Senátu v kraji rozšířili také zástupci SPD. Provoz olomouckého krematoria už nebude zajišťovat soukromník. Olomoucká tenistka Karolína Muchová si dnes ve Wimbledonu zahraje o osmifinále. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Pěkný pátek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Seznam senátních kandidátů v Olomouckém kraji rozšíří zástupci SPD. Na Přerovsku bude o své zvolení usilovat krajský neuvolněný radní a přerovský zastupitel Dan Chromec. V Olomouckém obvodu to bude náměstek hejtmana a bývalý poslanec Pavel Jelínek. Oba kandidáty nominovalo a podpořilo vedení SPD na krajské i celostátní úrovni. Oznámili to zástupci krajské organizace. V Přerovském obvodu kandiduje primátor Petr Vrána za ANO a radní Jakub Navar. Řík za ODS. Na Olomoucku náměstek hejtmana Martin Škurek za ANO. Lidovci nominovali olomouckého rektora Michaela Kohajdu. Olomoucké krematorium na hřbitově v Neředíně budou od května příštího roku provozovat pracovníci technických služeb. Provoz převezmou od soukromé firmy, rozhodli o tom radní. Město si od tohoto kroku slibuje férové podmínky pro všechny pohřební ústavy v regionu a lepší kontrolu nad klíčovou veřejnou službou. Vícenáměstek primátorky Tomáš Sýkora z Hnutí ANO.
2: Tuto budovu a provoz této budovy si převezme akciová společnost, která je 100% vlastněna městem Olomoucí. To jsou technické služby města Olomouce, které ji budou provozovat. Spravovat tuto budovu by měla správa nemovitostí Olomouc, tak jako doposud.
1: S dopravním omezením by měli počítat řidiči ve Šternberku. Před 17. hodinou tam začne uzavírka závodní trati Ecce Homo. Silnice totiž bude přes víkend patřit příznivcům sjezdů na longboardech a kolečkových bruslích. Uzavírka potrvá do nedělních 18 hodin. Podrobnosti jsou na webu Šternberské radnice. Sport. Tenistka z Olomouce Karolína Muchová si dnes zahraje o účast v osmifinále Wimbledonu. Za soupeřku úspěšnou kvalifikantku bude mít Savankengovou z Thajska. Muchová věří, že si udrží dobrou formu, do které se na trávě i díky nedávnému titulu z Bad Homburgu dostala. Odpoledne se bude snažit o sedmou výhru v řadě v součtu s minulým úspěšným turnajem.
3: Strašně moc dělají ty zápasy, že jsem fakt vlastně v tom Bad Homburgu měla dobrý výhry. Myslím si, že i to finále, když to byl jenom set, tak jsem se cítila na tom kurtu dobře, že jsem dominovala a to mi určitě dodalo hodně sebevědomí. Je teda nevýhoda hrát takhle rychle v jiné zemi, na jiné trávě, ale zase na druhou stranu je to docela výhoda v tom, že fakt mám to spoustu nahraného a cítím se dobře na tom kurtě.
1: V českém souboji se dnes utkají ještě Barbora Krejčíková s Nikolou Bartuňkovou. Počasí. Zítra čekáme na střední Moravě polojasno až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc.

0: vás už to taky leze. Trochu zmatená.
1: Kapku, ano.
0: Tak snad jenom zmatenost a ne žádná jiná choroba. Jsou tři věci, které jsou na Alzheimerovi nejlepší. Víte to?
1: Netuším.
0: Tak za prvé, každý den poznáváte nové přátele.
1: A?
0: Za druhé, můžete se smát stále starým vtipům.
1: Ale to dělám, to už dělám.
0: A za třetí, každý den poznáváte nové přátele.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Šnajdrovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus

0: minus hyperbola, parabola.
1: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady, a takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
2: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
1: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
2: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
1: Samozřejmě ano.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami, a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na další dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
5: to
4: doba...
5: To znamená déle než půl roku.
4: No ano, a ta doba, a pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
5: co
4: celý
5: je teda
4: život.
5: Nejhorší z toho?
4: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
5: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, anebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak nebo to
0: jsme
2: netušili,
0: tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
3: Otázka, takže, co by řekli zase muži o ženách.
2: O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je to
2: většinou
0: věk, nebo
2: co stres, to je? Stres? Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těchto těch vedrech, kde ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici, že jo.
0: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a pokaždé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kde na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kde tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
2: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak ho odvoláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
0: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
2: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně, tak Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
0: Napadají mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
2: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdhamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajtamová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to... I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí, je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí, a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává, nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď, umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě Dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano. A
2: stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a ano. je to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit, vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: Je to
1: takže klid, v pořádku.
0: Buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi, nevím, 50 lety na hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekla pro Krista Pána, tenkrát jsem se... No tak ono
1: Madam,
0: to je
1: prosím,
0: takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať
1: děkujeme.
0: Se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme. A
1: rádio
0: rozumíme.
1: Vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych se chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květ znám, je znám.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: tak to nevím.
1: Madam.
3: Nebo jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste ano. si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak se to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě ano. to bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, ano. bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jednou taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na něco z cestního jiného.
1: Říkáte vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod těžko říct.
0: Tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu...
0: Opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdemlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: Jan Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé myšlenky.
1: No, se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: na
1: preventivní prohlídce.
2: Jo.
1: A tak on normálně hovoří a najedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu, mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco u doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepoznává a podobně. A ten
3: To spíš někdy prostě ta paměť, ona říká, že to prostě jako vidí, to je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat, týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: Ona si právě přečetla na internetu, že má 2 roky života.
2: Ale ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, raději, opravdu, ale hlavně tyhle ty sebe naplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaký takový pomůcky?
2: Ano. Existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká, a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komukoliv říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden a ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. S tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj. Radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770. Nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Údolím Bílé Opavy v květnu prošly 3000 lidí v jeden den. Javorník hostí Mezinárodní folklorní a dudácký festival. V Olomouci je v plném proudu světový pohár v paraatletice žen. Zítra čekejte polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Velký nápor turistů zažívá stezka přes údolí Bílé Opavy v Jeseníkách. Za jeden den přes ní prošlo dokonce přes 3000 lidí. Nový rekord padl podle Agentury ochrany a přírody České republiky začátkem května. Vyplývá to z aktuálně vydaných statistik. Agentura začala také vydávat tabulku s návštěvností, tak aby si lidé mohli vybrat méně frekventované dny a časy pro návštěvu.
2: Jdeme kolem vodopadu po žluté, nad vodopadama skončíme a půjdeme po modré zpátky. Je to má nejoblíbenější a nejhezčí.
3: Adela navštívila údolí se svými kamarádkami. Jindřich Chlapek z Agentury ochrany a přírody krajiny vysvětluje, kdy po té tabulky vyrazit a vyhnout se davům.
4: Není nutné si přivstávat ani příliš brzo, stačí vyrazit v podstatě v 8 hodin do údolí Bílé Opavy a ještě to může být docela pohodový výlet.
3: V okolí jsou ale podle Jindřicha Chlapka i jiná údolí s vodou, kde nepotkáte téměř nikoho. Třeba údolí Skalního potoka z Hrubého Jeseníku. Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Litr benzínu Natural 95 se aktuálně v Olomouckém kraji prodává v průměru za 39 korun a 20 haléřů. Před týdnem byl o necelý dvacetník levnější. O stejnou cenu na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 35,60. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. V Javorníku na Jesenicku začíná Mezinárodní folklorní a dudácký festival. Vystoupí na něm hudební a taneční soubory z Česka i zahraničí. První vystoupení se koná dnes v podvečer v sále kulturního domu, říká Michal Zajonc z městského úřadu.
5: Pátek od 18 hodin v novém sále městského kulturního střediska se můžete těšit na povídání nejen o gajdách. V sobotu od 11 hodin proběhne hlavní festivalový program na náměstí Svobody v Javorníku s večerní veselici. Vystoupí skupina Evrops, nebo třeba řecká taneční skupina řecké obce Ostrava, nebo Borůvenky z Javorníku. Festival bude v neděli ukončený v Račím údolí. Sport.
0: Na stadionu TJ Lokomotiva v Olomouci právě probíhá druhý ročník prestižního mítinku světového poháru žen v paraatletice. Vstup na akci je zdarma. Organizátoři navíc sportoviště obohatili o diváckou zónu s možností vyžití i schlazení. Více ředitel mítinku Pavel Vrzala.
6: Letos jsme připravili i diváckou zónu, která mimo jiné obsahuje i vodní prvky. My jsme připravili cestu různýma disciplinama. Můžou si tam prostě vyzkoušet něco teda i z atletických disciplín v rámci ty zdravé atletiky. Pak jsou tam pochopitelně soutěže vyloženě pro ty vozičkáře, jako je boča, trenažér, handbike, hod na koš z vozíku.
0: Program se koná až do zítřejšího odpoledne.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Olomouckém kraji polojasno až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18 a povane mírný severozápadní vítr, místy z nárazy i 55 km za hodinu, večer má pak vítr slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně v Olomouci na křižovatce třídy kosmonautů 17. listopadu a ulice Wittgensteinovy jsou tam mimo provoz semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Páteční hřebíky jsou tady u mikrofonu a u telefonu je Tomáš Kedzior. Soutěžní číslo je 221-555-444. Než se dostaneme k otázkám, představím dnešní ceny. Mám tady vstupenky na dnešní koncert zpěváka Pavla Čatka, který se svojí kapelou představí na zámku Plumlov od 19 hodin. Vstupenky jsou formou volného vstupu, takže máte-li to blízko do Plumlova, můžete mít zdarma velice pěkný kulturní zážitek. Je tady knížka vydavatelství Kazda, jmenuje se Sázka na lásku. Je to chytrá a vtipná romantická komedie. Máme tady také flashdisk Českého rozhlasu a případně třeba také plátěnou tašku. Tak to všechno můžete získat za správné odpovědi na soutěžní otázky. Já vítám prvního soutěžícího, kdo pak to bude? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Honza.
2: Takže Honzo, zdravíme do Hranic, otázek je 10, za 3 správné odpovědi je výhra a limit na otázku je 10 vteřin, lépe řečeno na odpověď. Takže Honzo, je to na vás.
3: Takže 3.
2: Berete otázku 3. Jaký folkový písničkář nehraje ve filmu Rok ďábla? Buď to Karel Plíhal, nebo Karel Kryl, nebo Jarek Nohavica, čili kdo tam není?
3: Já myslím, že Bčko.
2: Je to Bčko, protože Jarek Nohavica a Karel Plíhal jsou v hlavních rolích a ještě je tam kapela Čechomor. Blahopřejeme. Honzo, další otázka.
3: 5.
2: 5. Který součin následujících čísel je více než 200? 13x13, 14x14, 14, anebo 15x15? Honzo?
3: No Cčko.
2: Je to to Cčko. Je to 225, zatímco už 14x14 maliličko chybí do 200. Tak a teď finálová otázka.
3: 7.
2: Sedmička. Který z těchto 3 snímků nebyl sfilmován podle knihy Michala Vývega? Účastníci zájezdu, Díky za každé nové ráno, anebo Báječná léta pod psa?
3: Já myslím, že Bčko.
2: Je to to Bčko, protože to je podle knižky Haliny Pavlovské, která je taky veselá. Honzo, vy máte potlesk, máte cenu. A já přeju těm dalším po vás, aby to šlo stejně jako vám. Tak hezký dobrý den, koho teď zdravím?
4: Dobrý den, Ladislav.
2: Takže, Láďo, zdravíme pěkně. Otázky číslo 3, 5 a 7 už vybral pan Honza, který vyhrál. Tak já vám taky držím palce. Takže, Láďo.
4: Děkuju, já zkusím dvojku.
2: Dvojku. Stálý zástupce papeže v určité zemi se nazývá legát, nuncius nebo kardinál. To je těžká otázka.
4: No, já si myslím, že to je nuncius.
2: Je to on. Apoštolský nuncius je reprezentant Svatého stolce, který je akreditován v hostující zemi jako velvyslanec a oficiálně zastupuje Svatý stolec a zajišťuje diplomatický styk s hostitelskou zemí. To je tak pro úplnost. A Laďo, vy jedete dál.
4: Super. Takže jak jste to říkal?
2: Máme tady 4, 6, 8... 10 i 9.
4: Tak 4.
2: Dokonce jedničku. Tak 4. Slovo pluralita se obtížně vyslovuje, jestli pak víte, co to znamená. Za A mnohost či četnost, za B nadšení, za C vstřícnost nebo ochota.
4: Já si myslím, že to je za A.
2: Je to to Ačko. Láďo, jedna otázka vás dělí od výhry, takže 6, 8, 9 a 10 a ještě je tu jednička.
4: Tož, pojďme postupně 6.
2: Dobře. Které slovo je synonymem slovesa fabulovat? Buď to přesvědčovat, nebo vymýšlet si, nebo napodobovat?
4: B.
2: Bčko. Tvořit příběh nebo si vymýšlet, přičemž v literatuře jde o umělecké vytváření, je. Ladislave, já jsem říkal, že si přeju a vám přeju těm dalším, aby to šlo, stejně jako panu Honzovi.
4: Děkuju moc.
2: Takže těm dalším přejeme, aby to šlo stejně jako panu Ladislavovi a předtím taky panu Honzovi. Tak kdo s námi soutěží? Hezký dobrý den.
5: Dobrý den, Alena.
2: Paní Aleno, volné otázky pro vás. Jednička, osmička, devítka, desítka.
5: Tak jedničku.
2: Tak jedničku. Jaká barva dominuje české bankovce v hodnotě 200 korun? Buď to fialová, nebo žlutá, nebo oranžová?
5: Žlutá.
2: Dáváte žlutou.
5: Jau.
2: Tak to máte špatné barvy. Oranžová je přece 200. Taková oranžovo-okrová. To žlutané. Ale no, mrkněte do peněženky. No škoda. Tak ještě zbývají 3 otázky, takže poslední soutěžící. Kdo to bude? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Julie.
2: Takže Julie, otázky 8, 9 a 10.
6: 10.
2: Kdo má vpředu oči Dvě, ale vzadu ještě spoustu dalších. Leguán, pavouk anebo páv?
7: Pavouk.
8: Jau.
2: Ale ne, přece páv má vzadu paví oka. No jo, paní Julie, tak někdy příště to vyjde. A další otázky, zbývají už jenom dvě, budou do příště, třeba zase zítra na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v soutěži Hřebíky.
9: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a na vlnách Českého rozhlasu Olomouc u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, nedělají je oni sami, všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Tuto neděli bude péct ořechové trubičky plněné šlehačkou od Vlasty Pospíšilové z Drnovic, cukrář Vojtěch Vrtiška. Mimochodem, tento recept je druhým soutěžním vítězným receptem roku 2022. Ptáme se cukráře Vojtěcha Vrtišky, jak se mu vlastně peče znovu v tom pochoutkovém roce, kdy s ostatními peče recepty posluchačů, kteří vyhráli.
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
2: Je slyšet, že Vojta prostě sladké miluje, nejenom co se týká přípravy, ale i konzumace. Kam chodíval třeba na oblíbené zákusky?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a já to tam mám strašně rád.
2: Naši kolegové z pochoutkového roku, když předělávají ty soutěžní recepty, tak mají právo si to trochu upravit podle svého. I Vojta tohle právo dostal.
1: A když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou. Takže...
3: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
1: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám.
2: Možná, aby si Vojta ukrátil čas, tak vytvořil trubičky i trochu větší.
1: Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi.
2: A jak se nám to povedlo?
1: No, jak křehko. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
2: A nejlepší na tom vážení je ta pařížská šlehačka, kterou to Vojta vylepšil.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
0: Vojta Vrtiška, také moderátor pořadu Patrik Rozehnal. No, budete nadšení, trubičky jsou krásné a krém v nich prý dokonalý. Cukrář Vojtěch Vrtiška je naučí i vás. Stačí si poslechnout tuto neděli po 10. hodině Pochoutkový rok, podívat se také na web www.pochoutkovirok.cz. Původní ořechové trubičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
1: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
0: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš!
1: Příběhy o outsiderech a viděděncích s humorem a nadhledem. Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, tak dneska se ještě můžeme těšit třeba na bluesový podvečer po 19. hodině, kdy se vrátíme na festival Blues Alive 2010. Putovat ale budeme samozřejmě také za krásnými místy. Už za chvíli v rozhlasové pohlednici od Pradědu na Hanou navštívíme Hostkovice.

0: Lucka Vondráčková v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Hostkovice jsou malovesnicí místní části Tršic, nedaleko Olomouce, to je všechno. V dějinách této obce najdeme mnoho zajímavých momentů, třeba to, že ji založil stavovský posel, že pivo se tam vařilo až do konce 19. století a ve vsi také najdeme pomník scelování pozemku. Více už Mirek Kobza.
1: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
2: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
3: Samotné Hostkovice jsou poprvé zmíněny k roku 1275, kdy byl jejich majitelem jakýsi Raclav. Místní tradice hovoří, že obyvatelé obce měli už od 13. století statut takzvaných pohunčích, což byly ve skutečnosti poslové zemských stavů. Zprávy o nich máme zejména ze století 17., kdy byli tito lidé osvobozeni od roboty a tvořili zvláštní komunitu dokonce s vlastním rychtářem. Podle místní tradice ve 13. století jeden z těchto poslů jménem Hostík byl zakladatelem vesnice, která po něm získala jméno. Obec byla dlouho samostatným statkem, který nepatřil pod žádné větší panství. Byla přifařena do Velkého Týnce. Od roku 1600 do roku 1625 byl majitelem obce evangelík Bernard Gideon z Olešničky. V roce 1653 pak Rozina Martinovská z Rozseče prodala dvůr i s jeho poddanými olomouckým jezuitům. Ti jej pak přiřadili ke svému panství v Rokytnici. Ve vesnici býval také panský pivovar a hostinec. Pivo se tady vařilo až do roku 1899 a pivovar samotný stál za stodolou statku číslo popisné 15 naproti dnešní kapli. Panský hostinec byl v roce 1781 prodán tehdejšímu nájemci a sloužil do roku 1890. Byla tady ještě ale druhá hospoda, která byla později přestavěna na prodejnu. Zdejší obyvatelé bývali zejména zemědělci. I zde, stejně jako na celém Tršicku, v 80. letech 19. století začalo pěstování chmele. Nikdy tady ale chmelařství nedosáhlo tak velkého rozšíření, jako právě třeba v Tršicích. Na počátku 20. století zde ale naopak vznikla menší provozovna, která produkovala marmelády, ovocná vína, likéry a pálenky. Zanikla bohužel po druhé světové válce. Počet obyvatel postupně klesal. Dnes je vesnice součástí Tršic a žije tady asi 125 trvale bydlících osob. Když se podíváme na hostkovické památky, není jich mnoho, ale jsou docela zajímavé. Největší z nich je asi kaple s oltářem Panny Marie. Stojí na místě prastaré dřevěné zvonice, která prý v roce 1843 spadla. A tak hned následujícího roku místní obyvatelé postavili kapli, která však byla o něco menší než ta, která stojí v Hostkovicích dnes. Teprve v roce 1891 byla rozšířena a mimo jiné to bylo i na popud zdejšího rodáka, pátera Antonína Krejčiříka, který rekonstrukci a vybavení kaple podporoval jak morálně, tak finančně. Před kaplí pak stojí socha Panny Marie z roku 1877, další takovou památku, krásný bílý kříž, z roku 1926 najdeme u cesty k Čechovicím. Boží muka pak stojí na druhé straně obce, na výpadovce do Vacanovic, a to už od roku 1890, kdy nahradila starší stavbu. Podle legendy jsou prý pod nimi pohřbeni vojáci z dob 30. války. Asi nejpozoruhodnější pomník, byť skoro nejmladší, stojí naproti těmto božím mukům a pochází z roku 1922. Připomíná scelování místních polí, které proběhlo v letech 1911 až právě 1922, a je to zajímavá památka zemědělské minulosti zdejšího kraje. Hostkovice nejsou velkou osadou, ale když se tam zastavíte, uděláte si malou procházku, je to docela malebná obec, kterou stojí za to vidět. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Hostkovic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
4: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Kapitánem vysílání Českého rozhlasu Olomouc bude alespoň chvíli Petra Černocká, to protože ji přivítáme v Humoriádě, v poslední Humoriádě tohoto týdne, tak se velmi těšíme. Petra Černocká dnes ve studiu po 16. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Stovce dětí z dětských domovů organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Na některých místech na Olomoucku platí zákaz odběrů vody z řek a potoků. V Jeseníkách přibyly nové informační tabule. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Češi poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidé poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
2: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
3: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 tisíc. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
4: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
3: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Dlouhotrvající sucho a nízké průtoky přiměly Olomoucký vodoprávní úřad k dočasnému zákazu odběru povrchových vod z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka a jejich přítoků. Podle webu města Olomouce se zákaz týká Bělkovic, Lašťan, Dolan, Hluboček, Velké Bystřice, Bystrovan a Olomouce. Omezení platí do 15. září. Turisté v Jeseníkách se dozví více zajímavostí o bobru evropském. Ve dvou lokalitách teď totiž o něm najdou nové informační tabule. V okolí přírodní rezervace Niva v Brané a na Rejvízu. Umístit je tam nechala Agentura ochrany přírody a krajiny. Více její mluvčí Karolína Šulová.
5: Tabule jsou nainstalovány v místech, kde je možné pozorovat právě bobří hráze. Po načtení QR kódu se návštěvníci dozví, jak bobr evropský mění krajinu, proč jsou jeho hráze důležité pro zadržování vody a také, že jeho činnost pomáhá vytvářet vhodné podmínky pro další rostliny a živočichy. Sport.
0: Čeští basketbalisté nastoupí ve Stockholmu v 19 hodin k utkání kvalifikace mistrovství světa proti domácímu Švédsku. Pro stvrzení postupu do další fáze kvalifikace potřebují výhru v jednom z posledních dvou zápasů. Trenér Luboš Bartoň o soupeři říká.
6: Hrajeme proti velmi silnému soupeři Švédům, kterým vlastně nechybí nikdo. Budou hrát doma, určitě budou mít plno. Musíme být připraveni na fyzického soupeře, který bude mít větší kvalitu a bude hrát před vlastním publikem. Takže koukat se na další, na ten šestý zápas doma s Estonskem je zbytečný. Budeme se snažit vyhrát ten zápas ve Švédsku.
0: Úvodní část kvalifikace Češi zakončí pondělním utkáním v Brně proti Estonsku.
1: Počasí.
0: Polojasno až oblačno, tak bude zítra vypadat obloha nad střední Moravou. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 16 a povane mírný severozápadní vítr, místy z nárazy o rychlosti i 55 km za hodinu. Večer má pak vítr slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D35 na 252. kilometru u Rozvadovic před Litovlí ve směru na Mohelnici. Stojí tam porouchaná dodávka. A zdržíte se i na silnici 60 při průjezdu Uhelnou. Tam se srazil autobus s osobním autem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hodně cestovat po zajímavých budovách budeme v této vysílací hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Za chviličku totiž otevřeme další díl našeho zámeckého léta, ale bavit se budeme také o jedné aktuální věci. Šumperk chystá opravdu velkou investici, docela gigantickou vlastně. 90 nájemních bytů postaví v bývalém areálu podniku Hedva. Podíváme se na to podrobněji. A chystám taky rubriku Co v učebnicích nebylo, jak je to s chobotnicí, kolik má srdcí a kolik chapadel. Dozvíme se krátce před 16. hodinou. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior, přeji dobré odpoledne.

0: Zámecké léto odstartovalo na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Má vlastně před sebou také víkendové speciály, které uslyšíte vždy od 13 hodin, tedy zítra i v neděli. A teď už nás František Kinský zve na další zámek.
1: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem, jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře. Kolem zástupy andělů, vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly, jsou tam alegorické výjevy světadílu, takže opravdu tady je na co koukat, takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho a myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má to tu svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. A kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No, my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Něco vypráví.
4: Možná vypráví něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Výbor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském šestém ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s bandžistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: šumperská kapela Opět a Radeček a za chvilku příspěvek ze Šumperka. Město se totiž chystá na největší investici v historii od roku 1989. V bývalém areálu podniku Hedva připravuje stavbu 90 nájemních bytů. Více si v odpolední Českého rozhlasu Olomouc řekneme za chvíli.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: pátečním odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Jedna dobrá zpráva. Vedení Šumperku získalo stavební povolení na výstavbu 90 městských nájemních bytů. Půjde o největší investici města od roku 1989. Velký bytový dům vyroste v někdejším areálu podniku HE2. Podrobnosti k projektu má reportér Michal Poláček, kterého teď vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den. Někdejší areál podniku HE2 leží u frekventované ulice Jesenická a obklopují ho ulice Žerotínova, Lautnerova a Milana Rastislava Štefánika. Aktuálně je tam rozsáhlá prázdná plocha vydlážděná velkými betonovými deskami. Bytový komplex, který tady podle plánu města vznikne, bude mít 6 bloků a bude v něm 90 bytů různých velikostí od 1+KK do 4+KK. Všechny bloky budou propojené podzemním parkovištěm, jak mi přímo na místě budoucího staveniště popsal místostarosta Šumperku Karel Hošek z TOP 09.
2: A prvních 5 bloků bude v řadě a všechny budou propojeny podzemním parkovištěm, kde budou 2 patra. To parkoviště bude pro rezidenty, protože prostě moderní požadavky a normy vyžadují, aby se parkovalo v rámci bytových domů.
1: Jen doplním, že nepůjde o jediná parkovací místa, která v bývalém areálu podniku HE2 vzniknou. Součástí plánu je taky venkovní veřejné parkoviště pro 120 aut, jak potvrdil místostarosta Hošek.
2: Tady z téhle strany od Žerotínové bude příjezd na parkoviště, kde bude veřejné parkoviště, které bude pomáhat v dopravní situaci u soudu, polikliniky, kde máme dlouhodobý problém, aby lidé umístili vozidlo, proto aby doprovodili třeba člověka k lékaři, tak tady budou mít takové odstavné parkoviště, jak máme třeba u terminálu dopravního.
1: Jak už zaznělo, město Šumperk pro tento projekt získalo stavební povolení a dalším krokem je veřejná soutěž na dodavatele samotné stavby. Město si tak v následujících měsících vybere stavební firmu, která 90 nájemních bytů postaví. Jen pro srovnání, aktuálně má město Šumperk k dispozici na 300 nájemních bytů.
0: Michale, teď ta hlavní otázka, kdy začne stavba?
1: On ten pevný a definitivní termín na začátku stavby ještě nikdo nestanovil. Velký vliv totiž na určení toho konkrétního data bude mít průběh celé soutěže, upozorňuje místostarosta Hošek.
2: Soutěž dle zákona má trvat měsíc a půl zhruba, pak jsou nějaké lhuty, ale při té soutěži můžou být podávány nějaké žádosti, objasnění, doplňování, takže to může se táhnout třeba až do podzimu, ale kdyby šlo úplně všechno úžasně, tak a nebyly žádné připomínky, nebyly žádné písařské chyby v projektu nebo v rozpočtu, tak je možné třeba podepsat smlouvu v říjnu nebo v listopadu, ale fakt záleží na mnoha okolnostech.
0: Na závěr ještě připomeňme, kolik to celé bude stát.
1: Je třeba říct, že i přesnou cenu určí výsledek výběrového řízení na stavební firmu. Vedení Šumperku nyní náklady předběžně vyčíslilo na víc než 500 000 000 korun a podle místostarosty Karla Hoška z TOP 09 jde tak o největší novodobou investici města po roce 1989.
2: My jsme to počítali, že vlastně, když město Šumperk realizovalo před lety bazén či autobusový terminál, tak ty stály zhruba 150 milionů, což ale v dnešních cenách po inflaci, která byla v energetické krizi a podobných, tak je to zhruba nějakých 240 milionů, takže tahle investice je dvakrát větší třeba než terminál nebo než bazén, který byl realizován v roce 20. Za město Šumperk nevíme o větší investici, která by probíhala od revoluce.
0: Vedení Šumperku tedy bude plánovat a bude stavět 90 městských nájemních bytů. Jakmile se situace posune, bude i Český rozhlas Olomouc na místě opět sledovat.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že padesátka na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.

0: přinesu tvůj žár.
1: Rozhlas, to je výhra. Prázdninová soutěž Českého rozhlasu Olomouc, tedy minimálně pro tu první polovinu prázdnin až do konce července. Signál zazněl, telefonní číslo zaznělo. Tak vítáme, koho pak ve vysílání? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana z Lutína.
1: Paní Jano, v Lutíně, jaké máte počasí dneska? Je tam příjemně, hezký letní den?
2: No, je tady větr a sucho a neprší. Špatný.
1: No.
2: Potřebovali bychom na zahrádku pár kapek.
1: Tak, ještě než nám zaprší, tak vy se pustíte do typování nějakého čísla mezi jedničkou a 33, které ještě nikdo jiný před vámi netypoval. Zatím je to docela jednoduché, tažená čísla byla pouze 4, takže máte velkou šanci si to trefit. Tak co, paní Jano?
2: Dobře. Tak já nevím, já se tak zamyslím, no zkusím 14.
1: Berete 14? Má to nějaký důvod?
2: No má to, pane redaktore, protože 14. se mě narodil pravnouček, to jsem už ani nedoufala, že se toho dočkám.
1: Pravnouček, no vida, jak se jmenuje?
2: Pravnouček.
1: Jak se jmenuje?
2: Vojtíšek.
1: Takže Vojtíška zdravíme a vás samozřejmě taky, protože 14 volná je, kdybyste dala 13, tak ta už ne, ale 14 je vaše. Je tam krásná knížka s názvem Řecké léto, je tam porcelánový hrneček Českého rozhlasu Olomouc a k tomu ještě CDčko se skvělou muzikou. Takže tohle je číslo 14 a je vaše, paní Jano.
2: Tak to je moc dobře, tak děkuji vám pěkně.
1: Blahopřejeme, paní Janě, zdravíme do Lutína a další pokračování naší letní soutěže Rozhlas to je výhra zase zítra.
3: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Kolik srdcí mají chobotnice, jak je to s jejich chapadly a proč se chobotnice jmenuje tak, když žádný chobot nemá, dozvíme se za chvíli v rubrice Co v učebnicích nebylo a těšíme se také na humoriádu. Startuje po 16. hodině dneska s Petrou Černockou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Lékaři na Jesenicku evidují zvýšený počet zraněných turistů. Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu. Olomoucká tenistka Karolína Muchová si dnes ve Wimbledonu zahraje o osmifinále. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Pěkné páteční odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Lékaři nemocnice v Jeseníku každoročně evidují v letních měsících zvýšený počet zraněných cyklistů a koloběžkářů. Za poslední měsíc jich ošetřili zhruba 20. Zdravotníci proto apelují na všechny, aby při jízdě používali ochranné pomůcky. Nejčastější zranění popisuje mluvčí nemocnice Andrea Jalůvková.
2: Mezi nejčastější diagnózy, které ošetříme na chirurgické ambulanci, patří zlomeniny zápěstí a předloktí, otřesy mozku, poranění kolen a rozsáhlé odřeniny. Závažná poranění hlavy se vyskytují především u jezdců bez přilby a ti stále tvoří převažující část raněných. Výjimkou není ani naražený hrudník nebo zlomená žebra.
0: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Vedení Prostějova přispěje na modernizaci klubovny tamního svazu mladých chovatelů. Částku 50 tisíc korun jeho členové použijí na nové vybavení. Více Alena Vrtalová z magistrátu.
3: Dotace je určena na pořízení nových klecí pro zvířata, které splňují aktuální normy Evropské unie. Stávající vybavení je již zastaralé a neodpovídá současným požadavkům na pohodu zvířat, na což je spolek opakovaně upozorňován také při pravidelných veterinárních kontrolách. Sport.
0: Tenistka z Olomouce Karolína Muchová si dnes zahraje o účast v osmifinále Wimbledonu. Za soupeřku bude mít úspěšnou kvalifikantku Savankevovou z Thajska. Muchová věří, že si udrží dobrou formu, do které se na trávě i díky nedávnému titulu z Bad Homburgu dostala. Odpoledne se bude snažit o 7. výhru v řadě v součtu s minulým úspěšným turnajem.
4: Strašně moc dělají ty zápasy, že jsem fakt vlastně v tom Bad Homburgu měla dobrý výhry. Myslím si, že i to finále, když to byl jenom set, tak jsem se cítila na tom kurtu dobře, že jsem dominovala a to mi určitě dodalo hodně sebevědomí. Je teda nevýhoda hrát takhle rychle v jiné zemi, na jiné trávě, ale zase na druhou stranu je to docela výhoda v tom, že fakt mám to spoustu nahraného a cítím se dobře na tom kurtě.
0: V českém souboji se dnes utkají ještě Barbora Krejčíková s Nikolou Bartůňkovou. Počasí. Zítra čekáme na střední Moravě polojasno až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18 stupňů Celsia a povane mírný severozápadní vítr, místy z nárazy o rychlosti i 55 km za hodinu. Večer má pak vítr slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na silnici 433 blízko u exitu 244 Mořice, bouraly tam dvě dodávky a došlo k úniku paliva.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já tu budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
7: Krásné odpoledne všem.
6: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
7: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
6: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
7: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
6: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek. Humoriáda.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wendmerga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.

0: oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
1: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
2: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
3: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda
0: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
1: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
2: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
3: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
0: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
6: Ale stává se.
5: Jo.
6: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměli jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, to je i pěkný, když jako je tam i ta veselost. No.
5: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se zbála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
6: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
5: Jo.
6: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
5: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
6: Jako knížku smutečných řečí?
5: Takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
6: Takový podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
5: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového
6: pokračovat
5: třeba...
6: v tom.
5: Ano, že by kompletní přepisy skutečných řečí známých osobností.
6: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem a když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
5: Ano.
6: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřebu. To bývá hodně často. Tak až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřebu.
5: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou.
6: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to já vždycky
5: boj.
6: Říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
5: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat.
6: Hej!

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, Její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
3: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
5: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7, zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
6: Já jsem taky z Prahy 7.
5: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
3: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
7: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
3: Dobře.
6: Také vás zdravím, děkuju.
3: Děkujeme moc. Dobrý den.
8: Dobrý den, zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
6: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju. Já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
3: A nebo půjčit knihovně.
6: A nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu. Já mám doma dvě.
3: To je výzva.
8: A jak bych to vám zaplatila?
6: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
3: Já, teď bude lidí.
6: Ano, mám jenom jednu. Taky.
3: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivoš Moldase.
9: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zaspíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
10: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
11: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
12: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
10: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
11: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
12: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
10: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
13: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
11: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
9: Ano, já vám to přečtu za pana doktora.
11: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
9: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
10: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem, že?
12: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
10: Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
13: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
11: Došlo k takové nehodě.
9: To se zase nedozvíte.
11: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Ho onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
9: Často uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
3: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perls blok.
6: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár, já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malej, že chodil se do první třídy a ona celý ten narvaný autobus zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
3: No, to se asi všichni otočili, ne?
6: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou, měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď říkal, a teď říkal plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. Jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
3: No, tyhle ty dětské hlášky, kdysi jsme, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda
6: no, nevím. Děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
3: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíše nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
6: A my to začneme sbírat.
3: Ano, jo. A pak to vydám.
6: A pak to vydáme.
3: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi, že...

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové, dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. A takže to je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako přijela se tam snad celá republika, i ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do trošky, my jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckém, to je tam, jak je slunce se a pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná scéna, ano, tam se to odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí. A on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: no,
1: věku.
2: No říkal, že už nechce něco čet.
1: No to už říká leta, je to škoda.
2: No, já
1: kolik lidí toho lituje. No.
2: Já ho přemlouvám, ať píše, ať napíše jo. O svým životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on jo? Už taky napsal. On Určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu i on by mohl koncertovat. Ha. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska veliká.
3: Zazvonil
2: Doufám,
3: telefon,
2: že nás poslouchá.
3: Jsem doma, říkám, prosím, to je pan Troška, poprosím. Pan Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pan, no mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru a my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. A pan, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Je pan, je, tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou, vedle ní Květa Fialová s tím udiveným údivem, diví všemu, že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák, Helena udělala, se nadechla, Květa udělala, se nadechla, jenže štramák, obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák má. Lepa, ježišmarja. Teď ta Helena k němu, teď jsme si jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohleděla po hlavě a říkala Lepa, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, teď jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od pólu k pólu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi 2 minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byli kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli 4 chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, pak se takhle svezla a najednou se vozala. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do Excelence lehce, tak říkal, Excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, Excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkal jsem, to je průšvih, tohle není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiný muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž by jsme tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím, jak vypadal,
1: jo.
2: Byl černě oděn, ano. Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl...
1: nějak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl, a i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak, varianta
2: B. Ale záleží
1: B.
2: to na posluchači. Ano.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 011 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně. A přeju si až po pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Aby dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. A chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
3: Naschledanou. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to kořeň, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakýho ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo. Tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izvinite, pažáste, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izvinite, pažáste, vy nerozumíte rusky už věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tamhle dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izvinite, pažáste, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak se to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izvinite, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se, udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla, říkala, já vám to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém
6: jako,
3: teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedný svý známý a ona ji dostala. Takže ještě aha, jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flačky, tak jsou i bábovky.
3: Protože dobře ona uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, no vida, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no, tak já ti to pak řeknu. Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď něco. Víkend před náma, já celý víkend budu jen péc.
3: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Ružičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, Smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900 může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat SMSky 90 01 04 heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu. Chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka? Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme jí bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji
3: město.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemy. Zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer. Zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky, jestli můžu, tak pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenil, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil, Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak si kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu. A trochu se ke mně přitul. A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec, ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu. Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přezout. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale to bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trávte ten volný čas nebo i ten pracovní. My jsme moc rádi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Údolím Bílé Opavy v květnu prošly 3000 lidí v jeden den. Javorník hostí mezinárodní folklorní a dudácký festival. Fotbalový artist Brno bude hrát první ligu. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Velký nápor turistů zažívá stezka přes údolí Bílé Opavy v Jeseníkách. Za jeden den přes ní prošlo dokonce přes 3000 lidí. Nový rekord podle Agentury ochrany a přírody České republiky padl začátkem května. Vyplývá to z aktuálně vydaných statistik. Agentura začala také vydávat tabulku s návštěvností, tak aby si lidé mohli vybrat méně frekventované dny a časy pro návštěvu.
2: Jdeme kolem vodopadu po žluté, nad vodopadama skončíme a půjdeme po modré zpátky. Je to má nejoblíbenější a nejhezčí.
3: Adela navštívila údolí se svými kamarádkami. Jindřich Chlapek z Agentury ochrany a přírody krajiny vysvětluje, kdy podle tabulky vyrazit a vyhnout se davům.
4: Není nutné si přivstávat ani příliš brzo, stačí vyrazit v podstatě v 8 hodin do údolí Bílé Opavy a ještě to může být docela pohodový výlet.
3: V okolí jsou ale podle Jindřicha Chlapka i jiná údolí s vodou, kde nepotkáte téměř nikoho. Třeba údolí Skalního potoka z Hrubého Jeseníku. Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak můžou platby přepočítat podle nevýhodného kurzu a zbytečně prodražit. Kartou v zahraničí platí většina Čechů, jak ukazuje studie společnosti Visa. V Javorníku na Jesenicku začíná mezinárodní folklorní a dudácký festival. Vystoupí na něm hudební a taneční soubory z Česka i zahraničí. První vystoupení se koná dnes v podvečer v sále kulturního domu, říká Michal Zajonc z městského úřadu.
5: Pátek od 18 hodin v novém sále městského kulturního střediska se můžete těšit na povídání nejen o gajdách. V sobotu od 11 hodin proběhne hlavní festivalový program na náměstí Svobody v Javorníku, začerní veselici. Vystoupí skupina Evrops, nebo třeba řecká taneční skupina řecké obce Ostrava, nebo Borůvenky z Javorníku. Festival bude v neděli ukončený v Račím údolí.
0: Sport.
1: Fotbalový artist Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a v nadcházející sezóně bude hrát nejvyšší českou soutěž. Brněnský klub nahradí vyřazenou Karvinou, informovala o tom LFA. Mezi elitou bude artist premiérově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Olomouckém kraji polojasno až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18. A pované mírný severozápadní vítr, místy z nárazy o rychlosti i 55 km za hodinu. Večer má pak vítr slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržení očekávejte na dálnici D46 na 13,5 kilometru za Brodkem u Prostějova ve směru na Olomouc. Došlo tam k požáru dodávky a před místem nehody se tvoří kolona vozidel.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Páteční vydání s Tomášem Kedziorem. Dobré odpoledne. Děti čekali na nádraží hodinu a půl, měli odjet na tábor, ale nic se nestalo. Nakonec 100 dětí z různých dětských domovů napříč republikou nikam neodjelo, řekneme vám více. Zavítáme na světový pohár v paraatletice žen v Olomouci i na chystanou jízdu králů v Doloplazích. A na závěr dne v kraji potom pravidelná prázdninová návštěva zoo na Svatém Kopečku a tentokrát Klokanů. Tak to je dnešní nabídka.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Ústeckém kraji. Stručně, jasně, přehledně.
1: Úplně uzavřená je teď dálnice D46 za Brodkem u Prostějova ve směru na Olomouc. Na 13,5 kilometru došlo k požáru dodávky. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně v Olomouckém kraji prodává v průměru za 39 korun a 20 haléřů. Před týdnem byl o necelý 20 levnější. O stejnou cenu na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 35,60. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Olomoucké krematorium na hřbitově v Neředíně bude od května příštího roku provozovat město. Provoz převezme od soukromé firmy. Radní si od tohoto kroku slibují férové podmínky pro všechny pohřební ústavy v regionu a lepší kontrolu nad klíčovou veřejnou službou. Vícenáměstek primátorky Tomáš Sýkora z Hnutí ANO.
2: Tuto budovu a provoz této budovy si převezme akciová společnost, která je 100% vlastněna městem Olomoucí. To jsou technické služby města Olomouce.
1: Dlouhotrvající sucho a nízké průtoky přiměly Olomoucký vodoprávní úřad k dočasnému zákazu odběru povrchových vod z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka a jejich přítoků. Podle webu města Olomouce se zákaz týká Bělkovic-Lašťan, Dolan, Hluboček, Velké Bystřice, Bystrovan a Olomouce. Omezení platí do 15. září. S dopravním omezením by měli počítat řidiči ve Šternberku. Před chvílí tam začala uzavírka závodní trati Ecce Homo. Silnice totiž bude přes víkend patřit příznivcům sjezdů na longboardech a kolečkových bruslích. Uzavírka potrvá do nedělních 18 hodin. Další podrobnosti jsou na webu Šternberské radnice. Na stadionu TJ Lokomotiva v Olomouci je v plném proudu druhý ročník prestižního mítinku světového poháru žen v paraatletice. Vstup na akci je zdarma. Více se dozvíte v této hodině v našem vysílání.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc meteorolog Václav Smolka. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A jako vždycky se nejprve ohledneme za průběhem dne, co se týká počasí v Olomouckém kraji, tak řekl bych, že ráno bylo relativně i chladno, pak se nám rozfoukalo. Jak to vidíte?
2: Tak ráno se vyskytly lokální přehánky, postupně se nám vlastně ta oblačnost rozpouštěla většinou. Teďka aktuálně máme polojasno až jasno, jenom v té severní polovině kraje může být ještě až oblačno. I samozřejmě teplota šla nahoru, ty maxima dnešní byly nejčastěji od 21 do 25 stupňů Celsia a vítr, jak jste naznačil, tak se rozfoukal. Byl většinou mírný, severozápadní, od 3 do 7 metrů za sekundu. Nárazy, které se vyskytovaly, tak byly většinou do 15 metrů za sekundu.
1: No ale každopádně ten vítr zatím stále fouká. Jak to bude večer a dneska v noci?
2: Tak ten vítr by měl během večera slábnout. V noci už čekáme, že bude slabý, severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu. Oblačnost postupně ubyde, bude v noci jasno až polojasno. Minimální teploty budou od 14 do 10 stupňů, v údolích to bude i kolem 8 stupňů Celsia.
1: Pojďme se podívat na zítřek.
2: Zítra tam čekáme polojasnou až oblačnou oblohu, maximální teploty budou nejčastěji od 22 do 26 stupňů, na horách to bude kolem 16 stupňů a vítr se opět během dne rozfouká na mírný severozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu, místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu, ale večer bude opět slábnout.
1: Jinak nás teď čeká prodloužený víkend, dá se aspoň tak v celku říci, jaký bude příjemný letní nebo zase přijdou ta vedra?
2: Tak zítra, jak jsme naznačovali, tak té oblačnosti bude málo. Potom ty další dva dny, tak tam čekáme, že té oblačnosti přibude, přidají se také srážky, ale teploty budou stále do nějakých 25 stupňů Celsia v maximech.
1: A to jsou dobré zprávy. Meteorolog Václav Smolka na telefonu Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc,

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Z našeho vysílání už víte, že více než 100 dětí z dětských domovů z celé země neodjelo na letní tábory. Ředitelé domovů za akce zaplatili dohromady stovky tisíc korun. Někteří z nich už na pořadatele táboru poslali i trestní oznámení. Podrobnosti připojuje kolega Josef Čermák.
2: Dětské tábory mělo ve středu odjet přes 100 dětí z 11 dětských domovů. Jejich ředitelé za pobyty platili desítky, někde i 100 tisíc korun. V Olomouckém kraji se to týká dětského domova v na Prostějovsku. Podle ředitele Radima Kratochvíla mělo na tábor odjet 14 dětí, domov za turnus zaplatil 90 tisíc korun. Popsal, že pořadatel s nimi nekomunikoval.
3: S tím člověkem jsme se spojili až den před odjezdem a to já už jsem rozhodl, i když on nabízel, byť to nakonec nebyla pravda, že tábor proběhne. Já jsem prostě rozhodl, že rozhodně s touto agenturou nikam nepojedou a už jsme teda jako se začali zařizovat jinak. S tím, že jsme zařízení s nepřetržitým provozem a je to jediný 14 dní, kdy i zaměstnanci mohli čerpat dovolenou a tak dál. Měli jsme nějaký program naplánované, takže jsme prostě museli jednat operativně a tak dál. Takže máme děti na jiném táboře.
2: A problémy musel řešit také dětský domov ve Virbrně pod pradědem. Spolku tábory Aurora zaplatilo za dva turnusy vždy po 50 tisících korunách. Podle ředitelky Markéty Remešové bylo nejhorší to, že se o zrušení tábora nedozvěděli předem.
4: Některé organizace dostaly e-mail s upozorněním, že bohužel se tábory ruší. My jsme tuhle informaci neměli, takže vzhledem k tomu, že bylo domluveno, že děti budou čekat na nádraží, ne v dětském domově, tak se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje a kde je chyba.
2: Někteří ředitelé proto na pořadatele podali trestní oznámení.
5: Jak na celou věc reagoval právě pořadatel, tedy spolek tábory Aurora?
2: Telefon uvedený na webu nikdo nezvedal. Reportéři Českého rozhlasu se proto vypravili na dvě adresy. Do pražských Stodůlek, kde je i podle obchodního rejstříku sídlo firmy. Tam je ale jen panelový dům se zvonky na obyvatele a sídlem desítek firm bez zvonků. Předseda spolku Roman Kalášek má v rejstříku uvedenou adresu v Chomutově. I tam se náš reportér vydal. Jde o rodinný domek v běžné řadové zástavbě s nepopsanými zvonky. Ani na zvonění nikdo z domu nereagoval. Jeho reakci scháníme dál.
5: Podařilo se někomu organizátora táboru sehnat?
2: Pořadatele scháněli všichni, třeba i ředitelka dětského domova z Vysoké Pece na Chomutovsku Libuše Houdová. O problémech se dověděla z jiných domovů a chtěla vědět, co se děje. Po nějaké době jí napsal, přiznal problémy a slíbil, že 19 dětem z Chomutovska tábor zajistí. Slíbil i vysvětlení dalšího postupu. Ředitelka Houdová na to reagovala.
6: A já už na to nechci reagovat, protože jsem podala trestní oznámení.
2: Dětský domov z Vysoké Pece zaplatil předem 154 tisíc korun. Ředitelka chce využít zbývající peníze od dárců a k ním sehnat další, aby mohla dětem zajistit jiný tábor.
5: Případem se zabývá i dětský ombudsman Štěpán Jílka.
2: A to, jak teď bude postupovat, popsal Českému rozhlasu takto.
7: Já si vlastně z těch jednotlivých zařízení vytáhnu informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat za tyhle všechny organizace trestní oznámení a doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
2: Ředitelů dětských domovů se školský ombudsman zastává, podle něho se nedá říct, že by vyloženě naletěli podvodníkům. Na pomoc domovům v této situaci vznikla sbírka, konkrétně na webu blizdomovu.cz, který pořádá různé sbírky zaměřené také na děti z dětských domovů a spolupracuje s platformou Znesnáze. Cílem bylo vybrat 2 miliony korun, dárci ale během několika hodin poslali více než 2,5 milionu. Pořadatelé proto oznámili, že že sbírku dnes ukončí.
1: To byl reportér Josef Čermák s informacemi k případům, kdy stovka dětí z dětských domovů z celé země neodjela na letní tábory a Český rozhlas Olomouc bude vývoj případu dále sledovat.
8: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Další téma bude sportovní. Už od včerejška probíhá na olomouckém atletickém stadionu prestižní meeting světového poháru v paraatletice žen. Tak se tam vydáme.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc míříme na atletický stadion v Olomouci na světový pohár v paraatletice žen. Jen letos se ho účastní 190 závodnic ze 42 zemí a pro hanácké krajské město je pořádání takové akce opravdu mezinárodní prestiží v oblasti parasportu.
1: Tohle je obdoba diamantové ligy. Tato Grand Prix je pouze v 8 městech na světě. Kolega absolvoval nějaký návštěvy po té světové sérii. Podle těch referencí jsem teda zcela přesvědčený o tom, že z těch 8 budeme první trojce jako organizací a vším, co kolem toho prostě jako je. Co jsem měl zprávy, jak občas, jak vypadala doprava a stravování a tak dále, jo, tak ne, že se nemáme za co stydět, ale že tomu udáváme trend.
2: Pochvaluje si ředitel meetingu Pavel Vrzala, jak si Olomouc stojí v konkurenci dalších 7 světových destinací, například Dubaje, Paříže, Marrakeše, Nového Dýlí nebo Tunisu. A jeho slova potvrzují i samotné účastnice. Ostatně proto jich letos na Hanou přijelo o 40 víc než loni.
1: Strašně mě potěšilo, když Američanka Mitchell v minulém roce řekla, že už zažila paralympiády, mistrovství světa, že už 20 let jezdí po závodech a že tohle je meeting zpracovaný na absolutně nejvyšší úrovni, srovnatelný prostě s organizací paralympiád a mistrovství světa. Totálně spokojenost, jako opravdu, jak neslyšel jsem loni žádný nějaký negativní ohlasy.
2: V Olomouci opět startují několikanásobné paralympijské vítězky a mistryně světa a hned v prvním dni padly 3 světové rekordy. Rozpočet na třídenní akci je 13 milionů korun, vstupné ale zdarma. A šéf organizačního výboru vysvětluje, že závody v parasportu nepořádá proto, aby vydělal na vstupném.
1: Děláte je prostě proto, že chcete tady téhle komunitě udělat špičkový závody. Pro mě jedna atletka vedle druhé jsou prostě jako veliký frajerky, které prostě musí překonávat v životě neužitelné věci. Proto se snažíme jim tady udělat úplně topkový závody, kterýma se budeme moct klubit na celém světě. Hlavně tady máme prostě LED televizní scénu, která tady nebyla v loňském roce, na který jednak běží výsledky, jednak se můžou závodníci podívat na zopakování svých pokusů. Je to teda opravdu prostě další krok dopředu.
2: A dopředu šli organizátoři i co se týče zázemí pro diváky a jejich vyžití i schlazení přímo na sportovišti.
1: My se prostě snažíme těm divákům to zpříjemnit co nejvíc. Letos jsme pro ně připravili i diváckou zónu, která mimo jiné obsahuje i vodní prvky. My jsme se inspirovali na parahokej v Ostravě, kde měli tu fanzónu taky udělanou. My jsme připravili cestu různýma disciplinama. Můžou si tam prostě vyzkoušet něco teda i z atletických disciplín pro děti, co máme jak v rámci ty zdravé atletiky. Pak jsou tam pochopitelně soutěže vyloženě pro ty vozičkáře, jako je boča, jako je trenažer, handbike, hod na koš z vozíku.
2: Láká Pavel Vrzala, ředitel meetingu světového poháru v paraatletice žen v Olomouci. Ta má jistotu, že tato akce zde ještě nějakou dobu zůstane. Smlouva je totiž podepsaná na minimálně 2 další ročníky. Program na stadionu na Lokomotivě pokračuje vždy dopoledním a odpoledním programem celý pátek a sobotu. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi. Medicine man.

0: příště přijedeme zas, ale to také. Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den kraje a já mluvím o jízdě králů v Doloplazích nedaleko Olomouce. Koná se každoročně během místních hodů a cyrilometodijských slavností. V roce 1977 byla obnovena hanáckým folklorním souborem Olešnica. Vždy první červencovou neděli, letos se pojede už 45. ročník a ve dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc si o tom budeme povídat s organizátorem Miroslavem Bílkem.
1: Letošní jízda králů je výjimečná tím, že je teda 45., ale protože je to tradiční národopisná slavnost, tak ten program, který je věnován těm tradičním věcem, zůstává stejný. Celý ten hodový den je zahájen slavnostní mší v Doloplaském kostele. V 11 hodin po kostele Doloplaská náves ožívá starými stroji a historickými předměty, takže je tam výstava fukarů nebo mlátiček, prostě předmětů, které se na vesnici běžně používaly. Do toho tam vystupují folklorní soubory z České republiky, ze zahraničí, tak aby přivítali všechny návštěvníky.
2: Jaké soubory to budou letos?
1: Máme polský soubor z Ratiboře, který se věnuje folkloru z více oblastí Polska. Potom máme litevský soubor z Vilniusu a následují valašský soubor Sedmi kvítek z Frenštátu pod Radoštěm a folklorní soubor Lipina z Hradcova. A samozřejmě vystoupí i náš organizátorský soubor, hanácký národopisný soubor Olešnice Doloplazy a dětský soubor Malá Olešnice.
2: Pojďme tedy k té slavnosti jako takové, protože to je událost opravdu velmi obřadní. Je tam spousta koní, krásné kroje.
1: Chlapci na koních se na návsi objeví ve 2 hodiny, vyzvednou krále u domu krále a provedou obřadní projížďku vesnicí, kde zastavují u jednotlivých statků a vybírají dary pro svého krále.
2: Král má v ústech růži, samozřejmě krásný hanácký kroj a jeho doprovod vyvolává na krála paní mámo na krála.
1: Přesně tak, samozřejmě celá družina zpívá písničku Jede králka, jede král. K jednotlivým zastávkám jsou nachystány průpovídky, také tradiční, které vyvolávači plynule střídají, tak aby u každého stavení se dělo trošičku něco jiného. Je to takové příjemné folklorní odpoledne, návštěvníci stráví čas na Doloplaské návsi a do toho se zamíchají hanácké kroje, ty, které jsou domácí a samozřejmě zároveň zhlédnou i útržky folkloru, který jim předvedou právě naši hosté, kteří je pozvou na folklorní odpoledne, které pokračuje po průvodu koní.
2: A to bude vypadat jak?
1: Folklorní odpoledne začíná většinou kolem 15:45 v zahradě kulturního domu. Vystoupí na něm všechny pozvané soubory, předvedou to nejlepší ze svého regionu a ze svého repertoáru. Při příchodu je uvítají naši kamarádi z Věrovanky, i oni přidají kus svého umění. Po folklorním odpoledni a koncertě dechové hudby Věrovanka vystoupí i host celé jízdy králu a letošním hostem jízdy králu je talentovaná písničkářka z Beskyd Kači.
2: Zve na 45. jízdu králu do Doloplas u Olomouce starosta obce a také člen hanáckého národopisného souboru Olešnica Doloplazy Miroslav Bílek. Z Doloplas Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: A ještě nám zbývá pravidelná prázdninová reportáž ze zoologické zahrady na Svatém kopečku u Olomouce. Ta letos slaví výročí, je to 70 let a my vám je každý den v našem vysílání představujeme ve dni v kraji za 10 minut.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas, to je výhra!
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná

0: a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne.
1: Léta jdou, řečeno s Valdemarem Matuškou, také na olomouckou zoologickou zahradu na Svatém Kopečku. Letos slaví 70 a my si její výročí připomínáme denně ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. I teď na závěr Dne v kraji. Jedni žijí ve skupinách a druzí jsou velmi kontaktní, jiní jsou zase samotáři. Vidět je ale můžeme jen v jednom společném průchozím výběhu. Mluvíme o klokanech rudých a klokanech Parma, které chovají v zoo Olomouc. Také se daří velmi dobře odchovávat mláďata. I na to se podíváme.
2: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
3: Je to takový náš způsob chovu, že my tady máme všechny klokany naučené, aby každé ráno přišli, vzali si od chovatele něco dobrého a přitom je chovatel může zkontrolovat, jestli jsou v pořádku, jestli nemají nějaký počínající zdravotní problém, který by se zavčas dal vyřešit. A dělali jsme to takhle vždycky, ale v současné době je to velmi aktuální, protože se požaduje takzvaný veterinární trénink, takže je to ošetřeno tímto způsobem.
4: Vysvětluje Libuše Veselá, můžete kontrolovat i třeba mláďata, která mají matky ve vacích?
3: Mláďata, které mají matky ve vacích, obvykle nekontrolujeme, protože chceme, aby samozřejmě ta mláďata se vyvíjela ve vacích, aby tam zůstala, aby byla v klidu, aby ty matky nebyly ničím vyrušeny, ale je pravdou, že máme tady několik klokanů, kteří jsou natolik krotci, že opravdu si nechají i ty mláďata ve vacích kontrolovat.
4: Každý návštěvník si může všimnout, že máte v zoo dva druhy klokanů.
3: To hovoříme jenom tady o těch dvou druzích, které máme tady ve výběhu, protože jinak ještě máme další druhy klokánků na pavilonu netopíru. Ale zde ve výběhu, který je přístupný pro návštěvníky, máme jednak klokany rudé, což je jeden z těch čtyř největších druhů klokanů, kteří žijí v Austrálii ve velkých skupinách, obývají rozsáhlé australské stepy a pláně. Kromě toho ale tady máme ještě klokany Parma. To jsou klokani menší velikosti, v dospělosti velikost kočky a tito klokani žijí v Austrálii spíše v menších skupinách, o několika jedincích, eventuálně tu a tam i samotářsky a obývají spíše takové zarostlé křovinaté biotopy, takže je nebývá moc vidět a celkem je ani nikdo nezná.
4: I ti samotáři se vám dobře rozmnožují v zoo na Svatém Kopečku?
3: Dobře se rozmnožují i ti samotáři, ale problém je v tom, že tím, že oni nejsou tak kontaktní, není tak úplně jednoduché zkontrolovat jakýkoliv jejich problém a vlastně ani to, jestli ta samice to mládě třeba má nebo nemá. Takže to rozmnožování probíhá, rozmnožují se relativně dobře, ale přece jen ta úspěšnost tam není taková.
4: Těch mláďat míváte poměrně dost. Asi si nemůžete všechna nechat.
3: Mláďat máme poměrně dost. V podstatě v současné době všechny ty naše samice mládě v nějaké fázi vývoje mají. Určitě si nemůžeme všechny nechat, ale zatím, protože máme tady velký klokaní výběh a máme to celé postaveno jako australské safari, tak jsme nechávali samičky, pokud bylo možno, a dávali se pryč akorát samečci. No a vždycky čas od času se vymění chovný samec, aby byl nepříbuzný otec.
4: Vše můžete pozorovat zblízka, pokud navštívíte olomouckou zoo. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
1: A pokračovat v našem seriálu budeme zase v pondělí. Teď je tu páteční vysílání Českého rozhlasu Olomouc a hned po zprávách budeme hrát na vaše přání dechovou a lidovou muziku.
5: Říkávali to jo, ten co se stále bojí, to snad ani

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Seznam kandidátů do Senátu v kraji rozšířili také zástupci SPD. V Jeseníkách přibyly informační tabule. Moravské divadlo připravuje nový projekt pro mladé tanečníky. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Seznam senátních kandidátů v Olomouckém kraji rozšíří zástupci SPD. Na Přerovsku bude o své zvolení usilovat krajský neuvolněný radní a přerovský zastupitel Dan Chromec. V Olomouckém obvodu to bude náměstek hejtmana a bývalý poslanec Pavel Jelínek. Oba kandidáty nominovalo a podpořilo vedení SPD na krajské i celostátní úrovni. Oznámili to zástupci krajské organizace. V Přerovském obvodu kandiduje primátor Petr Vrána za ANO a radní Jakub Navar. Řík za ODS. Na Olomoucku náměstek hejtmana Martin Škurek za ANO. Lidovci nominovali olomouckého rektora Michaela Kohajdu. Turisté v Jeseníkách se dozví více zajímavostí o bobru evropském. Ve dvou lokalitách teď totiž o něm najdou nové informační tabule. V okolí je přírodní rezervace Niva v Brané a na Rejvízu. Umístit je tam nechala Agentura ochrany přírody a krajiny. Více její mluvčí Karolína Šulová.
2: Tabule jsou nainstalovány v místech, kde je možné pozorovat právě bobří hráze. Po načtení QR kódu se návštěvníci dozví, jak bobr evropský mění krajinu, proč jsou jeho hráze důležité pro zadržování vody a také, že jeho činnost pomáhá vytvářet vhodné podmínky pro další rostliny a živočichy.
0: Podpořit mladé tanečníky a tanečnice mezi studiem a profesionální uměleckou dráhou má nový projekt Junior Ballet Olomouc Moravského divadla. Nabídne praxi a postupné začlenění do profesionálního prostředí, říká mluvčí divadla Vlasta Pechová.
3: Až 12 stážistů bude do září trénovat pod vedením našich baletních mistrů. Vedle každodenní přípravy na baletním sále získají také cenné praktické zkušenosti přímo na jevišti. Ti nejtalentovanější z nich se pak zapojí do baletní inscenací i operních představení v tanečních rolích a okusí tak skutečný provoz profesionálního divadla. Součástí programu bude také práce na vlastním choreografickém projektu.
1: Sport.
0: Na fotbalovém mistrovství světa skončí úvodní kolo play-off. Na programu jsou už jen 3 zápasy v této fázi turnaje. Za 2 hodiny začne duel Austrálie-Egypt. O půlnoci našeho času nastoupí aktuální světoví šampioni z Argentiny proti Kapverdám a ve 3:30 odstartuje utkání Kolumbie-Ghana.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18 stupňů Celsia. A pované mírný severozápadní vítr, místy z nárazy o rychlosti i 55 km za hodinu. Večer má pak vítr slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je teď dálnice D46 u Brodku u Prostějova ve směru na Brno. Na 13,5 kilometru došlo k požáru osobního auta. Počítejte s objížďkou přes exit 16 v Ranovice-Kelčice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Telefonní přístroj, Helinka a ústředna, tak digitální u nás ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, je samozřejmě připravená na vaše telefonáty a přání třeba Radkům Radomírům, kteří jsou dneska 3.7.2026 v kalendářích. Číslo tedy 221 555 444, také SMS schránka připravena, doufejme funkční, číslo 723 70 33 51, a 3.7. je v kalendáři Radomíra, ale taky Anatolie. No a někdo má v kalendáři také narozeniny svých blízkých, třeba hodné maminky, tak to vypadá, že paní Jana a také Kristýnka moc chtějí popřát přes Český rozhlas Olomouc mamince, která slaví krásných 80 let. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a radosti z každého dne. Děkujeme ti za lásku, kterou nám celý život dáváš. Máme tě moc rádi. To posílají mamince, babičce, dcera Jana a vnučka Kristýnka.

0: nedovolila v červencu, dvakrát jsem to pokazil, to je jedno. A jinak je to pro všechny šuplikáře, co mi hrajou, pro Vlastičku do Krnova, pro Marušku, pro Jardu Řezbáře, pro Včelaře Oldu, všechny znační linky, pro paní Uchytilovo, no na bazén do Mohelnice, no zkrátka pro všechny bezva lidi. A i pro ty, co jsem jim nikdo nezahraje. No a držte mě v palce, ať to v hřebikách vyjde, když jsem červen za nic nestál. A moc vám děkuji. A jste moc prima rozhlas. A to je všecko tak.
1: A děkujeme. Děkujeme též. A pokračujeme také z čísla 723 70 33 51. Čteme tu, že máme zahrát dalšího dne babičce a skvěle nastávající prababičce. Všichni se těší na přírůstek, na malou Miušku. Už to víme, těšíme se a nejvíc babička, prababička, kterou moc zdravíme. Věruško, krásný víkend, konečně se snesitelným normálnějším počasím. To přejeme všem a také od rodinky Věrušce. A pak od Brna zdravíme pana Františka, tedy on moc zdraví a nechává zahrát také Věrušce s Olomoucem, Marušce z Kroměříže i Zdeničce z Harochova. Všechno dobré přeje tedy František od Brna. No a ještě, jestli to tady ovšem je takhle rozdvojeno, rozčtvrceno, o což prosíme, abyste prosím zkusili zcelit, tak je to zřejmě ještě také pohádkové babičce Lidušce Uchytilové, také Julince z Přerova za milá přání, krásnou písničku, krásné dny, hodně zdravíčka, štěstí. Tak tedy ještě přání paní Zdeničce s Kočenkou, Evičce z Modřic, Janičce, Jiřímu z Roštění i Milatce z Přáslavic. A přání ještě pošleme také skvělému taťkovi Mirovi, který bude slavit o víkendu krásné narozeninky, tak ho zdraví celá rodinka, zdraví ho taky teta Mirka a všechno nejlepší přejeme všichni, těšíme se na oslavě a na setkání po delší době, tak vám ho přejeme a pěkně vám zahrajeme, to je výběr Roberta a ten další může být klidně váš.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Krásně jsme se zanotovali, zatroubili tu jelení a teď ještě Mariánku. Mariánka, Mariánka, děti potěšili v 18.15 3.7. v podvečer a teď potěšíme taky paní Martu. Dobrý podvečer i vám, vítejte.
1: Krásný podvečer, už páteční, takto rychle. Zdravím vás, Mořku, zdravím celý Český rozhlas Olomouc i okolí, i tam na Hánou všude. Všechny oslavence, dneska má měl svatek, myslím, Radomíra, tak taky jim přeju, ať se mají fajn, ať si užívají lásky, pohody, života, pracovní, v osobním životě. No a dětem přeju, ať si prostě užívají krásných prázdnin s rodičema, s babičkou, s dědou, ať mají nádherné počasí, ať si rozumí s kamarádama, protože dnešní ten svět, kde já všude cestuji, tak všichni prostě skoro celé rodiny a děti žijou internetem. Takže aby teďka přes prázdniny si hrali všelijaké hry a užívali toho dětství, nebo to dětství strašně rychle uteče. A jak když jezdím, mladí nechcou starnout a já říkám, já jsem taky byla mladá, chodila do školky, do školy. No a je to pro všechny lidi na světě. Božku, mějte se hezky, děkuji.
0: Děkujeme pěkně a hezká cestování a šťastné návraty, nejen na dovolené za cestami, teď už taky při snesitelném cestování při 24 a 20 stupních, to bude lepší než při 40. Tak a zahrajeme moc rádi také z čísla 723 70 33 51 a to Martinovi k nastávajícím narozeninám. Všichni kámoši, kumpáni tě zdraví a taky soused Maroš. A rádi hrajeme taky milující mamince Libušce Volkové, strašně moc tě mám ráda. Píše se tu v dalším SMS vyznání a poslání. A pak ještě poděkování, opětování rádi uslyší na Brněnsku, jednak v Modřicích a jednak pan František, protože Eva z Modřic moc zdraví a písničku posílá pro pana Františka od Brna. Moc hezký pohodový víkend, prožitý ve zdraví, v pohodičce úplně všem od Evy z Modřic. Zdravíme!
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s

0: rozjařená vlachovka a teď pokračování s pár lidovkami, výběr, který potěší rovno ještě další posluchače, posluchačky, jistě jim to bude posláno a přáno od Marušky z Kroměříže, tu potěšíme taky výběrem, tak se určitě těšíme a hlavně teď necháváme prostor kroměřížské paní posluchačce. Dobrý podvečer.
1: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu s přáním stálého zdraví, Milapce do Přáslavic, Lidušce do Olomouce, Marušce do Hrabišína, Zeničce do Prostějova, Vláďovi do Tovačova a Jiřímu do Litovle. Vám, pane Božku, moc děkuji a zase se budu těšit někdy naslyšenou.
0: Děkujeme pěkně a do Kroměříže zdravíme stejně jako do celého světa. A ještě pozdravy posíláme Věrušce s Adámkem, Zdeničce z Prostějova i Zdeničce z Hrochova, Josefovi, Jarušce z Malé Morávky a Marušce z Kroměříže, Maruška z Kroměříže snad právě už naladěna, takže i vám, i Zdeničce z Holubic, i Františkovi od Brna posílají zhroštění písničku dnes písemně Jana a Jirka. A ještě přáníčko posíláme taky od Kači, babičce, Libušce, Volkové, sestře Monče a tetě Janče pro radost, pro potěšení. Dneska je nám krásně na zahrádce, to rádi vyřizujeme a děkujeme taky Kačence a zdravíme paní Libušku. Pozdravy, vyřiďte prosím všem, kdo se těší na krásný, příjemný víkend, tak akorát. A těšili se na dovču, ale snad to vyjde tedy v náhradním termínu, tak moc zdravíme Jarušku, Matyáška a k tomu Mořátku se ještě podíváme. Taky moc rádi vyřizujeme a v zápětí už prší další SMS zprávy 723 70 33 51, tak si dáme pár těch lidovek na 4,5 minuty, nějaké pozvanečky a pak pozveme do vysílání za účelem výběru a oslovení taky další posluchače, posluchačky a budeme hned u vás také v těch SMS přáníčkách.

0: přímo z místa.
1: Nárožní palác se zářícími neonovými nápisy o Vánocích roku 1931 ohromil šumperany. Do města přinesl vedle hotelové a pohostinské části také prodejnu a s tím vším i moderní životní styl. Historii legendárního šumperského hotelu Grand si připomeneme v prázdninové repríze pořadu přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Tak a pokračujeme těsně před 6:30, opět na lince 221 555 444, tak se doufám pěkně uslyšíme, rádi uslyšíme, přivítáme paní Vlastinu, dobrý podvečer.
6: Dobrý večer, Božku, děkuji vám za výběr písničky, moc vás jsem všechny v rádiu pozdravuju, hlavně Zorinku a tak dále a Tomáše Tiziora a vás. A chtěla bych zahrát ty chalupky pod horama a chtěla bych to pro děvčata, ježišmarja, odkud, z Jeseníku, ze Žulové hlavně, moje zlatíčka ze Žulové a tomu Robertovi z Olomouce, ten nezapomene, každý den mě posílá písničku, děkuji mu za to, on mě to potěší a teď bych chtěla ještě Lidušku z Olomouce, to jsem včera hrála, ještě, já si to musím napsat. No, to bude asi pro všechny posluchač. Jo, Janičku a Jiřího do Olomouce ještě. A děkuji moc krát všem, kdo mě hrají.
5: Děkujeme pěkně též všem hodným lidem a pokračujeme ještě i z čísla 723 70 33 51 oznámení, politování, ale snad to třeba ještě vyjde, zahrajeme pro všechny spolužáky z příkazu. Včera sraz na rybničku skolila mě, ale nemoc, píše Helenka Procházková. Tak omluveno, ale jsme rádi, že se scházíte a třeba to vyjde a třeba ten pozdrav teď hodně potěšil spolužáky z příkaz se včerejším srazem a tady bez Helenky. Tentokrát tady byla v třídní knize zapsána pro nemoc. Tak Helenko, buďte zdravá a snad vám dají zprávy. A třeba i přes Český rozhlas Olomouc spolužáci, spolužačky. No a teď líbezně zahrajeme oblíbené chaloupky a tentokrát třeba zase v trošku jiném aranžmá. Zahrajeme moc rádi, ovšem ještě pozor, pracantům a pracantkám. Tentokrát víkend prodloužený bude tedy dlouhý pracovní pro prodavačku Ilču, kterou moc zdraví její rodinka, její chlapy především, ale taky babi s dědou, tak to vydrž celou dobu, tento týden, tyto svátky, služba v obchodě. Moc tě zdravíme a moc se na tebe těšíme při příjezdu. Zdraví tě, rodinka.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: ještě než dojde na ten prodloužený víkend pro pracanty, ale taky otevřené obchody tentokrát ve svátcích, tak a než dojde na sobotní nejenom televizní, ale i rozhlasový přenos večeru lidí Dobré vůle 2026 z Velehradu a než tam vystoupí Ulrichovi, ale taky pan Strejček s paní Molavcovou, Štěpán Drak, nebo Ivo Viktorin Ben a taky Jura Pavlice a Hradišťan, tak si dáme něco pro inspiraci Hradišťanů a pana Pavlici, jejich směsku, a dáme ji paní Lidušce, kterou pěkně zdravíme a zveme i na zítřejší přenos večer v 19.30. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Bořínku, já vás srdečně zdravím, děkuji za přijetí a přeju krásný podvečer vám do Českého rozhlasu Olomouc. Dnes posílám písničku pro pěkný večer a pro potěšení a poděkování za včerejší písničku Leonce a Kájovi do Olomouce, Honzovi a Lidušce Vinařským do Písečné, panu Jendovi ze Štětovic, Vladičkovi Stovačova, Františkovi od Brna jsem slyšela, že mě volal, pozdravoval. Aničce Janečkové, Aničko, prosím tě, jako z Prostějova. Aničko, prosím tě, mohla bys mě zavolat, nemám tvůj telefon. A Martičce Kočí z Kostelce. A všem posluchačům, i vám, pane Bořínku, krásné prodloužené dny. Mějte se moc hezky a nashledanou.
0: Děkujeme pěkně a pěkný, krásný zvuk z nového mobilu paní Lidušky, ať slouží. Děkujeme, těšíme se příště na novo úplně jako nový. No a písnička, ta udělá velkou radost taky všem, kteří si budou užívat dovolené. Moc zdraví babička a děkuje za krátkou návštěvu a šťastné cestování přeje Jarkovi, Mirce a všem ostatním, taky všem posluchačům, kdo se chystají na dovolenou, anebo si budou užívat toho prodlouženého víkendu, aspoň tedy pondělní volno, i když ne v obchodech tentokrát. No ale pozor, zítra dny lidí dobré vůle, večer lidí dobré vůle, přenos také v Českém rozhlase Olomouc i s Jurou Pavlicou a Hradišťanem ve večerním programu. Nahrad.

0: Hradišťan, možná i se směskou, možná na závěr, anebo s dalšími hity. A voda má určitě taky nebude chybět při večeru lidí dobré vůle už zítra 4. také v programu Českého rozhlasu Olmouc od 7:30, když to všechno dobře vyjde, technicky vyjde. Jura Pavlice, Hradišťan, ale taky ten Čolek, československý orchestr, sbor lékařů, který známe i z našeho vysílání, a další účinkující z Velehradu. Teď ale z Opavská pan Ivan. A míříme za plackami Vošouchy a za jejich polkou atlasovou, oblíbenou také na Opavsku zřejmě. Pane Ivane, dobrý podvečer.
1: Jo, pěkný teplé odpoledne páteční. Pozdravuju všechny posluchače. A dal jsem si tu pěknou, to je takový dobrý zákusek pivu, protože Vošouch to je pravá jihočeská bramborová placka. Takže zdravím všechny posluchače, mimo to i své přátelé, to bude i paní Anka z Lipiny, Maruška s panem Štěpánem i paní Anička v Bludově. Všem pěkný poslech, pěknou pohodu, sváteční, a zase někdy neschledou. Mějte se hezky a pěkný poslech všem.
0: Děkujeme. Dobré chutnání i zapíjení případné, ať už bramborovou placku se škvarkama nebo vožouchy. A písnička hned. Pošle také krásná pozdravení pro Jiříčka, kterého máme moc rádi, jeho děvčata Verča a Verunka. Pozdravení, prosím, vyřiďte všem, kdo si krásně vyhrávají, krásně, jako vždycky, a dneska obzvlášť tak krásný 3. červencový podvečer, kdo si užije volného pondělka, pořádně si ho užijte, a kdo jede na dovolenou, opatrně, v pořádku se vraťte a užijte si tak akorát. Zdravíme všechny rodinky, zdravíme všechny hodné posluchače. No, skoro jako od zítřka v rámci těch dnů lidí dobré vůle a zítřejšího přenosu. I s Hradišťanem, teď ovšem ty Vošouchy.

0: Chamecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vaš.

vesela do skoku, do tanečku a třeba ještě i za chvilinku možná na podobnou notu a ze zpěvníků, z národních písniček. Ještě na závěr jedna taky kratinka, ale teď ještě třeba s brněnskou Moravěnkou rádi a velice rádi potěšíme do práce další prodavače, prodavačku Mirku a Jarku. A ještě máme moc pozdravovat taky Miloška, kterému moc děkujeme za to, že nám objednal tak krásnou dovolenou. Toho zdraví moc jeho dvě děvčata.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál vyprávěj. ČT 2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je 19 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Stovce dětí z dětských domovů organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Paliva v Olomouckém kraji od minulého týdne zdražila. V muzeu v Mohelnici začala výstava pro děti věnovaná farmaření. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Češi poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidé poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
3: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
4: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 tisíc. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
5: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
4: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Litr benzínu Natural 95 se aktuálně v Olomouckém kraji prodává v průměru za 39 korun a 20 haléřů. Před týdnem byl o necelý 20 levnější. O stejnou cenu na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 35,60. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Na farmaření a péči o domácí a hospodářská zvířata je zaměřená nová výstava pro děti v muzeu v Mohelnici. Začala dnes a potrvá do začátku října. Co nabízí, to popisuje mluvčí muzea Eva Valová.
6: Děti se na nové výstavě formou nejrůznějších interaktivních her, skládaček a kvízů dozví, která zvířátka žijí na statku, jak se o ně postarat nebo čím jsou užitečná. Malé návštěvníky tak čeká setkání se zvířaty, jež lidé od nepaměti chovali ke svému užitku. Autoři výstavy ale nezapomněli ani na domácí mazlíčky.
2: Sport.
1: Do osmifinále tenisového Wimbledonu jistě postoupí minimálně jedna česká tenistka. Nastoupili proti sobě totiž Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková. První set vyhrála Krejčíková 6-3 a o postup bojuje také rodačka z Olomouce Karolína Muchová, která má za soupeřku úspěšnou kvalifikantku Savankevovou z Thajska a v prvním setu vede Muchová 5-2.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme na střední Moravě polojasno až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18 stupňů Celsia a povane mírný severozápadní vítr, místy z nárazy o rychlosti i 55 km za hodinu. Večer má pak vítr slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 na 276. kilometru u Bochoře ve směru na Ostravu. Srazila se tam dodávka s osobním autem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Něco blues pro vás máme po těch lidovkách, cymbálkách, dechovkách, jako vždy v pátek. Nově po 19. hodině, ano, bezmála do půl osmé, něco blues, něco z Blues Alive, tentokrát ročník 2010.

Příjemný bluesový podvečer z Olomouce na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Antonín Schindler. Letos si festival Blues Alive v Šumperku připomíná jubilejní 30. ročník a právě proto se v našem pořadu ohlížíme za největšími hvězdami, které na festivalu během jeho historie vystoupily. Jednou z nich je i legendární americký kytarista Johnny Winter, hlavní host Blues Alive v roce 2010. One, two, one, two, three.

0: boogie real low.
1: V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce posloucháte záznam koncertu bluesové legendy Johnnyho Wintra z festivalu Blues Alive 2010. Johnny Winter patřil k nejvlivnějším postavám elektrického blues. Na scéně se objevil už koncem 50. let a jeho první singl vyšel v roce 1959. Během 60. let si vybudoval pověst výjimečného kytaristy s osobitým tónem a nezaměnitelným způsobem hry. Vystupoval po klubech i velkých festivalech a v roce 1969 se objevil i na legendárním Woodstocku. Tehdy už měl za sebou i své debutové album Johnny Winter. V 70. letech rozšířil svůj záběr od blues až k rocku. Později navázal zásadní spolupráci s Muddy Watersem, produkoval jeho alba a Winter se stal jedním z nejdůležitějších mostů mezi tradičním černošským blues a moderním elektrickým zvukem. Na svém kontě má přes 20 alb, několik nominací na Grammy a dodnes je považován za jednoho z největších bluesových kytaristů 20. století. Jeho vystoupení na Blues Alive 2010 patřilo k nejvýraznějším momentům celé historie festivalu.

0: Thank you all.
1: V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jste poslouchali záznam koncertu Johnnyho Wintra z šumperského festivalu Blues Alive 2010, jednoho z největších jmen, které se na festivalu během jeho 30-leté historie objevilo. Příjemnou dobrou noc společně s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Antonín Schindler.

0: vítězství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka tečna, sečna plus do minus, nekonečná.

0: tak se buď zmate, nebo začne padat, nebo oboje dohromady. A takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
0: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
0: Samozřejmě ano.
2: Vesele a zdravě.
3: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami, a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na delší dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
4: to
3: doba...
4: To znamená déle než půl roku.
3: No ano, a ta doba... A pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
4: co
3: celý
4: je teda
3: život.
4: Nejhorší z toho?
3: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
4: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak nebo to
0: jsme
2: netušili,
0: tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
3: Otázka, takže, co by řekli zase muži o ženách.
2: O ženách právě. Takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je to
2: většinou
0: věk, nebo co
2: stres,
0: to je?
2: Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici, že
0: kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a pokaždé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
2: První chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium, ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak holt voláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
0: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
2: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně, Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
0: Napadají mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
2: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdhamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajdamlová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to. I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí. Je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí, a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává, nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá. Pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď, umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě jednou poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: Stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a ano. je to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: Pánci, je to
1: takže
0: pondělí.
1: Klid, v pořádku.
0: Buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi nevím, 50 lety hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekla pro Krista Pána, tenkrát jsem se... No tak ono
1: Madam,
0: to je
1: prosím,
0: takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať
1: děkujeme.
0: Se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme. A
1: rádio
0: se rozumíme.
1: Vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych se chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květ znám je z nás.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: tak to nevím.
1: Madam.
3: To jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po
0: se.
1: Vlastních stopách. Zkuste ano. si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak se to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě ano. to bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jednou taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na ano. něco z cestního jiného.
1: Říkáte jo. vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající ano. demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu.
0: Opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdomlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdomlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom ano. Nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohle to je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, ano. Co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně ano. Nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé ano. Myšlenky.
1: No, a ještě no. Se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: no jo, ano.
1: Na preventivní prohlídce.
2: Jo, jo.
1: A tak on normálně hovoří a na jedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 ano. 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu, mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepoznává a podobně. A ten
3: To spíš někdy prostě ta paměť, no.
2: No,
3: že ona říká, že to prostě jako vidí,
2: no jo.
3: To je, ale nemůže si ano. Vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat. Týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: Ona si právě přečetla na internetu, že má 2 roky života.
2: Ale ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu, probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a dobrý mám den. Na paní doktor. Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslel takovou pomůcku že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano, ano,
4: jiné?
2: Existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká, a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komkoliv říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh, jo, takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden a ono se to vštípí.
0: Tak takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. A s tím pomáhá právě ten lékař, proto to navštěva u něj. Radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770. Nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Jedno 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské metro nepojede na části linky C, nahradí ho autobusy. Do povinného registru psů v první oficiální den přibyly tisíce zvířat. Zítra bude postupně přibývat oblačnost, později může přijít déšť nebo přehánky a teploty budou do 26 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nepojede v následujících dnech pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajistí autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
1: První den oficiálního fungování veterináři do centrálního registru psů zapsali 3000 zvířat. 10 tisíc jich registrovali už v testovacím provozu před začátkem července. Zápis zvířat je povinný a lidé ho vyřídí třeba při očkování. Přihlásit se o něj musí majitel psa, jak ve vysílání Českého rozhlasu připomněla prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
3: U psů, kteří jsou starší, tak chovatel má povinnost vlastně jej nechat zapsat nejpozději při další vakcinaci. Na vzteklinu. U štěňat tam se ta povinnost vztahuje vlastně na štěňata narozená od 1.7. a tato štěňata musí být zavedena do evidence ve chvíli, kdy jsou opatřována mikročipem, tedy vždy před předáním novému chovateli.
1: Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a taky je jeho producentkou. Diváci ji znají taky z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala na své začátky a na svou filmovou rodinu.
4: My parents both make movies.
5: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
1: Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny. Její otec je režisér, matka scénáristka a její bratr Jake je taky herec. Obry objevil se například ve sci-fi thrilleru Den poté.
0: Počasí.
1: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 pozor na překážku před Turnovem ve směru z Prahy. Zasvěny na 70. kilometru leží na vozovce balení geotextilie. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína pozor za Nošovicemi. Na 58. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich je tady další díl pořadu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Láska hory přenáší. To platí také o vztahu dvou zamilovaných lidí, o kterých vám budeme vyprávět.
7: Jejich láska se zrodila před více než půl stoletím. Dříve než ona, zamilovali se do jejího nastávajícího její rodiče. Jakoby věděli, že v něm jejich dcera najde silného hrdinu do těžkých časů a něžného tátu pro své děti.
6: Je to jak příběh z Červené knihovny, který jsme pro vás dnes vybrali.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Slyšte zamilovaný příběh, který začíná u 17leté Květoslavy a 20letého Vladimíra. Celý svůj život zůstali v hostinném v Podkrkonoší.
1: Zamilovali se, vzali se, přivedli na svět děti, přestáli nemoci, vychovali vnuka a měli se dobře a mají. Nebojí se jeden druhému říci, miluji tě.
0: To zasáhlo i nás u srdce a poslali jsme za nimi Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: To máme přivítání. Dobrý den. Vy budete paní Květoslava.
4: Určitě.
3: Pro vás květiny Květoslavy.
4: Takovou nádhernou. Děkuju moc.
3: Už jenom za ten příběh, který budeme společně vyprávět.
4: Jo, dobře.
3: A tohle bude pan manžel, to bude pan Vladimír. Dobrý den. Půjdeme dál, jdeme za vámi. My musíme říct hlavně, kam jsme se to dostali, protože to není jen tak obyčejný domek. Už uvnitř vypadá nádherně, kamenné stěny, cihelné, trámový je vidět, hezky, citlivě zrestaurováno. Kde to jsme, v jakém domě?
4: To je bývalá vodárna. Bývalá vodárna pro vlaky.
3: Na nádraží.
4: Na nádraží Hostinné.
5: 16 000 litrů bral každý štogr. Takže měli na dvě mašiny tady, kdyby se náhodou potkali dvě, tak aby mohli je pokračovat, že jo.
3: Pak to tedy přestalo sloužit, protože parní už nejezdí. Jak jste se sem dostali vy?
5: To my jsme byli zamilovaní do ty věže. Ta je z těch velkých chvádrů a to je nádherný.
3: Člověk by řekl, že vy jste se zamilovali do sebe a že se budeme vyprávět vaší lásce a začínáme tím, že jste se zamilovali vlastně do věže a do historického domku.
4: My vždycky do stejných objektů nebo to máme rádi cihly, kameny, jak jste říkal, když jste vcházel, a klidně vám tu věž ukážem, jak to vypadalo.
0: Představme si naše dnešní hrdiny, manžele Květoslavu a Vladimíra Kučerovi. Blíž se poznali, když Vladimír, co by voják prezenční služby, přijel k rodičům na opušťák a navštívil svého strýce.
1: Jeho děti chodila tenkrát hlídat obětavá Květoslava. Mladého Vláďu viděla s krátce přistřiženými vlasy a v zelených trenýrkách, ve kterých ji přišel otevřít. Popravdě

0: trenky a plešaté, jo. A já jsem věděla, že to je to. A tak jsem nic neříkala. Ale oni mě ho trošku nutili a já jsem ho fakt nechtěla, jo. Přišel, ne na námluvy, ale přišel za mnou, jestli s ním nejdu na tancovačku. A já jsem řekla, že ne a utekla jsem. A on potom hromosvodu na paneláku les k nám nahoru.
1: Kam až jste les?
2: Do pátého patra.
1: To jste se nebál?
2: Ne.
0: Až nahoru nevylez. Můj otec s ním sympatizoval, tak ho pustil dovnitř. No a už to začalo, trošku jsme mluvili jako a to. Já jsem ho fakt vůbec neznala.
1: Takže to je taková láska s dohazovačkou, řekněme. Někdo vám vlastně Vláďu dohodil?
0: No já nevím, líbil se taťkoj, zakazoval mě kluky a tohle mě dohodil, jo.
1: A co se mu na něj tak líbilo?
0: Já nevím, asi oba dva měli rádi pivečko a hned si jako padli do oka, no.
1: No a chodit oficiálně jste začali kdy? Ještě v době, kdy jste byl na vojně, anebo až potom?
2: Když jsem byl na vojně, no. Když jsem byl na vojně, to jsem si pak už hlídal ty vlasy, no, abych měl aspoň ježurku takovou malinkýho.
1: Byly ty vlasy důležité pro Květoslavu?
0: No docela jo, na mladým klukoj.
1: První rande, jaké bylo kde?
0: Ježiš, asi nepamatuju.
2: No, asi v sklepě.
0: Tam byla jenom rybačka.
1: No. Dobře, jak vypadala první líbačka? Já zavřu oči.
0: Zezadu u výtahu, viď? Tam byla taková koje, tak tam a byl takový hezky, něžný, no.
2: Jenom za ruce, že jsme se vodili a takový hodný jsme byli.
0: Jo, takový čunťové jsme byli oba dva, neskušený.
2: Nejlepší byly ty dopisy, máš je schovaný.
0: Máme někde schovaný, ale vůbec nevím kde.
1: Krásný. Vláďa vám psal dopisy?
0: No, mám všechny schovaný, krásný, něžný, jo. On byl takový něžnej, no, tak tím mě asi taky získal. Měl krásný modrý oči, dlouhý řasy a já vždycky koukám u mužských na zuby a ty měl dobrý.
2: A měl jsem 63 kilo a celou vojnu jsem nepřibral kilo nebo dvě.
1: Kam jste Květoslavu tak jako poprvé vyved, že jako je moje a já ji někam přivedu, ukážu, vyrazíme se někam?
2: To asi bylo na nějakým tom na nějaké ty zábavě, že jsme chodívali do národňáku, tam jsme měli 5 stolů vždycky a to bylo nádherný. To bylo, když byl člověk 19, 20 roku, tak to je paráda.
1: Když jste tak byli sami spolu, jak to tehdy vypadalo? Vodili jste se za ruce, sedávali jste někde na louce, vyprávěli jste si, jak vypadaly romantické chvilky dvou zamilovaných lidí před 50 lety?
0: A my jsme hodně chtěli být jako sami. No, no. Poprvé mě, jako, jak se říká, dostal, tak to bylo na ty jejich... Tam nikdo nebyl v té chatě, viď? Tak jsme tam jsme poprvé. Jako to bylo krásný, no. Na to si vzpomínám.
1: Vy jste vlastně museli hledat místa, kde můžete být sami spolu i v té intimní chvíli.
0: Museli, no. A o to asi bylo hezčí, ale... No, dneska si to přivedou domů a co? Je to tak, ale... No.
1: Co tomu říkali rodiče? Té vaší lásce, tomu, že jste začali chodit, jaké to bylo?
0: Jo, naši nám přáli, oba dva, a jeho otec mu řekl, běda, jestli ji přivedeš a bude těhotná, protože se mu asi půl roku předtím vdávala dcera. A my just, viď, my jsme chtěli miminko. Tak jo, bylo do roka.
1: Co rozhodlo, nebo kdo rozhodl, že bude svatba a kde bude?
0: No, my jsme řekli, že jako jsem těhotná, že jo, no našim to nevadilo, mamka byla taková to, ona byla mladěnka, asi 36 roku, kdy se stala babičkou. No a oni si ho oblíbili, manžel potom třeba po 20 letech říkal, že má moje rodiče radši jak svý, je to blbý, ale opravdu. No a tak jsme bydleli chvíli u nich a do půl roka jsme měli být ošklivej, ale my jsme byli šťastný.
3: Svatební zvony se na kostelní věži v Hostinném rozezněly pro Květu a Vladimíra Kučerovi 21. dubna 1973. Tehdy si řekli ano na radnici i v kostele.
4: Svatba to byla veliká. Hudba hrála a 80 hostů jim přijelo poblahopřát.

0: A byla pěkná svatba. Hudba povedla se. Akorát, když mě chtěli uníst, jak se dřív dělávalo, tak manžel skočil na auto a takhle se držel, oni s ním jezdili a vevnitř já.
1: Nechtěl vás pustit.
0: Nechtěl mě pustit.
1: Ten den jde pro vás, Květoslavo. Jak jste se chystala, ať už šaty, kdo vám pomáhal, přijela kadeřnice, jela jste někam, jak to probíhalo?
0: No, přišla ke mně kadeřnice, od ní jsem měla půjčený šaty, protože na svatbu má být něco půjčenýho a hlavně jsem už přibírala a chystala mě mamka i jeho maminka, jako to bylo takový dojemný, no. Mamka byla taková citlivá.
2: Nejlepší ženská na světě, nejlepší. Paní máma. Pan tata taky, ale. A to bych se rozbulel. Fakt byli nejlepší na světě.
1: To člověka jitří ty vzpomínky, ale je to hezké zase, že na ty lidi může člověk takhle vzpomínat, ne? Že vlastně mu spoustu věcí dali a v dobrém vzpomíná i po těch letech. Tady si myslím, že není třeba se za slzy vůbec stydět. Vy jste také říkala, že dojemná chvíle.
0: Akorát jsem přemýšlela furt, kde je on. Jsem se bála o něj už.
1: Tak na druhou stranu drží se to, že se nesmí vidět, ne, do obřadu, že nic s nevěstou.
0: Ano. Taky se to drželo.
1: Měla jste třeba strach, že by nepřišel?
0: Ne. Fakt ne, to mě nenapadlo.
1: Kdo vybíral prstýnky?
0: Spolu, viď?
1: Obřad proběhl, kostel tedy i ten obecní úřad, pak hospoda. Co svatební dary, jaké jste dostali?
0: Jo, pěkný. Talíře se dávali a takový cojchy, že jo, takový starý ty. Takový maminky to skládali, že jo, a to, a babičky a takovýhle věci. No, já jsem měla našetřeno 30 tisíc a tenkrát to bylo dost peněz. No, to je všechno. A sebe jsme měli.
1: Co první taneček?
0: Jo, on chodil do tanečních asi dvakrát nebo třikrát, já teda ne, ale a nechala jsem se nýst, no. Bylo to hezky.
2: To jo, já jsem v Hradci chodil do Koruny a já jsem tam vyhrál taneční. Já jsem byl tancmajster, dobrý.
1: Byl Vláďa v mládí bouřlivák nebo ne?
0: Jo, jako v rodině, výchova a to jako kluci šli vždycky radši za mnou. No, táty se báli. A oni mu to teď v dospělosti i řekli. Já jsem se tě táto bál. Přitom je nemlátil nic, ale když jako zakřičel, tak to stálo za to, no.
1: Měl autoritu. Takový byl začátek životního putování, tedy Květoslavy a Vladimíra Kučerových.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh nám dnes vypráví Květoslava a Vladimír Kučerovi. Vzali se přesně před 50 lety. Na začátku jejich života bylo vše zalito sluncem.
2: Ještě netušili, že Květu čekají dlouhé měsíce odloučení od rodiny a Vladimíra náročná role táty. První půl rok po svatbě bydleli u rodičů Květy, než získali své vlastní hnízdečko lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A bylo to za náměstím u kostela, byl takový starý dům, už to je zbouraný, je tam teď parkoviště, no teklo nám i do postele, my jsme tam měli lavor.
4: Starý barák to byl, bývalá klášterní škola, jo, u kostela, no a tam měli 5 metrů do stropu, to bylo šílené, tam z toho byla nemocná, já si myslím, že z toho omarodila, jako na ty reuma, co měla reuma.
5: Bydleli jste opravdu v takovém nuzném prostředí, ale svém, a přineslo to nějaké tedy zdravotní problémy vám, Květo?
3: Já nevím, jestli to bylo dědičný nebo to, ale...
4: Jak to mám říct? Kluka už jsme měli, Ladika, a byla v nemocnici v Hradci, tam vyšetřovali kapacity z Prahy, tam za ní jezdili a prostě vozili nějaké léky, bylo to dobrý a... Teď jsme měli ještě na řadě toho druhého, že jo? To byla sranda, protože všichni nám říkali, to chce dítě, Květa, ať to porodí a uvidí, že bude zdravá, kdypa. Táta říkal, že jo, jej, ten byl dobrý, jo.
5: Co to bylo za problémy? Revma tedy nějaké přišlo, nebo?
3: No, svalový a kloubový. No, a tak mě nejdřív uzliny hledali rakovinu a to se nepotvrdilo. Já jsem byla i v Praze, ležela na slupech. 2 měsíce asi nebo 3 a doma už byl 3měsíční Michal.
5: To znamená, vy jste byla v nemocnici, dítě doma, samo, s manželem, nebo někdo pomáhal? Dvě děti
3: moje
5: už?
3: Moje maminka hodně pomáhala a ten dostal jesličky na 3 měsících a vozil děti do školky a do jesliček. A ještě chodil do práce, že jo?
4: Já jsem v té práci ráno jsem dělal v tiskárně, utekl jsem na tu půl hodinu domů, děti u dveří a já jsem jen vzal, ten větší, ten cupitel, ten malinký, toho jsem posadil na sedačku a odvezl jsem je do jesliček a honem do krpy, že? A to bylo každý den. Jsem měl takovou praxi, že se normálně babi u doktora se divili, jak to je možné, že to umím. Já jsem toho kluka takhle v oblík a už byl v plínkách, že ustrojený.
5: To nebyly plínky jako dnes, že by se byly plátěné, předpokládám, a takové. To znamená, vy jste se stal vlastně otcem, matkou v jednom z nutnosti postarat se o děti.
4: No na ten půl rok to asi bylo. Na ten půl rok to bylo, že byla v nemocnici, ale pak už byla doma. Ona se to postarala, nechodila do práce, ale postarala se o ty děcka. Že mě ustrojila, připravila.
5: Vláďo, klobouk dolů před váma. V té době takhle se postarat o děti, myslím si, že i zvládnout ten postoj třeba před kamarády, že zastáváte roli otce starostlivého, musíte se o ty děti postarat od A do Z, aby opravdu dostali, co měli, to by asi ne každý zvládnul.
4: No, ono to u nás ale takhle vzniklo, že jsou tak ochotní, jsou oba synové.
5: Myslíte si, že vám ta intenzivní starost o vaše děti tehdy z nutnosti pomohla k ním víc přilnout a naopak děti zase přilnuli k vám, že tam to pouto bylo silnější, to otcovské, než třeba v jiných rodinách?
4: To neposoudím, jak to bylo v jiných rodinách, ale myslím si, že ty děti mě šly ke mně jako. Jo, ještě takovýhle malinký podstřeh, když jsme byli, to už byla doma, jo, a teď jsme měli toho malinkýho 8 měsíců nebo 10 a on měl zánět středního ucha doma a řoval jako kráva, bolestí, jo. A teď jsem dal sestře toho mýho kluka a ona ho odvezla do těch ležáků tam mezi ty děti. A když jsem si pro něj přijel, tak ten kluk mě poznal. Byl mu rok, ani ne, možná 10 měsíců. A ona mě natáhla ruce. A budu bolet.
5: No mně se to stá, tak bolím hned.
4: No, sestra říkala, to jsem ještě neviděl, tohleto. Aby poznal tátu. Malej, že jo, to jsou kojenci ještě. Kdyby ho aspoň kojil, ale já jsem ho ani nekojil. A přesto mě měl rád.
5: Jak to prožívala Květa? Protože nemocná děti nechala na starost, věděla, že určitě o ně dobře postaráno, ale přece jenom to mateřské pouto, tam muselo být to srdíčko hodně jako tklivé, citlivé. Musela jste to hodně citlivě prožívat. Tak si to myslím já a to jsem chlap.
3: To myslíte dobře, protože když už to trvalo dlouho, já jsem pořád brečela v nemocnici, že to bylo šílený. Tak si zavolala paní primařka a říkala manželoj a mému otci, ať mě okamžitě napomenou, nebo něco se mnou udělají, že hrozí, že si přivodím srdeční nějakou tu. Tak mě to pak řekl a on to stejně nepomohlo. Já jsem chtěla jenom domů furt, že jo.
4: Se zavolali, říkali, v Praze na tom, na výzkumáku byla.
5: Připadalo vám to delší, než to bylo, ten čas v té nemocnici, ten relativní skutečný čas pro vás, právě protože jste to tak prožívala?
3: Dlouhý. Mm-hmm.
5: Dostávala jste zprávy, jak se Vladimír doma stará o děti, volal vám, jezdil za vámi, jak to bylo?
3: Nebyly mobily, takže vždycky musel objednat hovor u sestřičky a ta mě řekla, že v tolik a tolik budu mít hovor. No a jinak jezdil stopem i do Prahy. Vždycky dal, mojí mamce dal děti a přijel za mnou.
4: Ve středu a v neděli byly návštěvy, že jo, jinak týdno nemělo šanci.
3: A když jsem ležela v Hradci, tak to byl zrovna 1. máj, tak přijel i s tím starším synem a já na ně koukala z okna, to bylo krásný, no. A tam, jak jsem ležela v Praze, tak tam jsou študáci hodně, tak tam chodili kolem a mladí lidi jako my, že jo, tak jsem jim tak záviděla.
5: Pomohla k tomu okamžiku najít sílu, přežít, vlastně vzít ten život tak, jak je a do vlastních rukou. I to vědomí, že máte Vladimíra, muže, na kterého se můžete spolehnout, který se tak skvěle stará o děti a lec, která ženská by ho mohla vám závidět.
3: Taky zlobil, ale všechno jsem mu za to odpustila. Všechno. Vždycky říkám, postaral se mě o děti, neodešel, tak... Já jsem ho hrozně milovala a fakt mě to pomohlo. Já jsem přemýšlela, jak nejsem pobožná nebo nechodím do kostela, tak jsem vždycky, pane Bože, než mě vyrostou děti, udělají školu a pak si mě můžeš vzít. Fakt to člověk spadne do takových strašných situací, že nevíte, jak z toho. Ale chtěla jsem se uzdravit, tak jsem všechno zvládla a to.
5: Když jste přijela z té nemocnice domů, co bylo to první, co jste udělala? Běžela jste k dětem, objela jste muže, děti jste zahrnula láskou pusu. Co bylo to první?
3: Určitě děti, že jo? No, ty na mě visely a manžel potom.
4: Taky jsem visel, no, ale ne tak dlouho.
3: No, takhle to u nás probíhalo, no.
5: Byly i slzy?
3: Bylo hodně, hodně, no. Já jsem pak dostala i zakázáno brečet a nervovat se, že jo, ale to nejde. To prostě nešlo. Takhle to dopadlo, no, 50 let.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zamilovanými manželi jsou už 50 let. Květoslava a Vladimír Kučerovi z Hostinného. Jak se po tak dlouhé době znají navzájem a vzpomínají na svůj život podobně?
2: Patrik Rozehnal si to ověřil stejnými otázkami, položenými každému zvlášť. My jsme vám jejich odpovědi dali za sebe. I manželé Kučerovi je dnes uslyší prvně.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Vladimíre, jak vám třeba v začátcích něžně říkala Květa?
4: Ona mě to říká do dneška. Ona mě říká Míšo. Táta můj vždycky říkal, jak mu můžeš říkat Míšo, když je Vláďa? A ona říkala, no protože je chlupatej, tak jsem mu říkala, že je jako Míša.
5: A říká mu dodnes tak? No, já se, i když jsme se pohádali, tak já jsem nikdy neuměla říct Láďo. Vždycky Míšo nebo Míša ne, když tě naštval.
3: Když se naštvete, jak se zachováte v tu chvíli?
5: Jo, zalezu někde do kouta a buď brečím, anebo jsem steklá.
4: Přitom já za 5 minut už říkám, tak se nezlob, já to umím. A ona to neumí.
5: Já jsem paličatá, ale teďko už v těchto letech už občas uznám svoji chybu a přijdu za ním.
3: Vaše oblíbená květina?
5: No, asi pivoňky a růže.
4: Růže, karafiát, no.
3: Kolikátá jste byl její láska, jestli předtím s někým chodila třeba?
4: No, no, já myslím, že nevím, že...
3: Takže první?
4: Asi, no.
5: To mám prozradit, jo. A na to mám manžela nemohl... Jo, on zase... Jo, jasně. Asi 5.
3: Takže Míšan je 5. v pořadí.
5: No, tak nevím, kolikátej přesně je, ale asi tak, asi 6.
3: Jméno vašeho nejlepšího kamaráda v životě, kterého jste měl?
4: Joska, Pepík.
5: No, asi jo. Pepa Leider a Pepa Jasenský.
3: Co byl váš první kus do společné výbavy, do domácnosti, po tom, co jste se vzali? Co jste si jako první koupili společně?
4: No, my jsme tenkrát dostali, kde jsme nic neměli a dostali jsme novou manželskou půjčku, takže jsme za tu novou manželskou půjčku za 30 tisíc pořídili zhruba jednu místnost vybavenou. A to bylo dobré, za 30 tisíc to bylo věcí.
3: Co jste si koupili jako to první?
5: No, asi obývák. A pak jsme si vzali tu novou manželskou půjčku a dokoupili zbytek.
3: Co si myslíte, jak on vás vnímá? Jako co mu voníte?
5: Ježíš, to bych chtěla vědět, co on řekl. Já nevím. Mě vždycky přičuchne k vlasům, buď řekne, máš pěknou barvu, nebo voníš, ale neřekne konkrétně čím, nebo...
3: Ty jsi vařila guláš, nebo tak něco?
5: Taky. On má rád guláš, jak jste to poznal?
3: Si říkám, že uvaření se to natáhne do těch vlasů, ale tak u vás by to mohlo být třeba štrudl, třeba jabka, ne?
5: No, on miluje štrudl, no.
3: Říká se, že lidé se dají dohromady taky proto, že si takzvaně voní. Po čem voní nebo čím vám voní vaše žena?
4: Jablíčka strouhany, ty vonějí všude.
3: Při jaké příležitosti má pro vás ten nejhezčí, nejromantičtější pohled vaše žena?
4: No asi, když přijdou domů šataňák, když přijedou od někud, nebo dlouho jsme je neviděli.
3: U čeho máte podle vás ten nejhezčí zasněný pohled?
5: Tu malinkou, když vidím. Tu malinkou.
3: Vnučku.
5: Ta je boží, to je jako děti, no.
0: Zlatá láska.
1: Láska ukázala Květoslavě a Vladimírovi Kučerovým, co je v životě důležité, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáte s kým dělit, a smutek dvojnásobný, když vám s ním nemá kdo pomoci.
2: Poznali, co znamená opravdu milovat a jaké to je, když je láska opětována.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Který ten okamžik ve vašem životě, po pokládáte za to nejšťastnější období, kdy vám bylo tak jako nejvíc hej, nebo k čemu se rádi obracíte ve vzpomínkách? Květo.
5: No na prvního vnuka. To je vždycky, že jo. Na toho vnuka, protože tam to nehrálo mezi mladejma, tak my jsme ho hodně vychovávali. Od 3 měsíců spal s náma všechno.
3: Když přijde vnuk, je to jiné, než když přijde syn? Vzniká jiné pouto, je tam jiný cit, jiná síla, člověk to prožívá jinak?
5: Je to jiný. Syn je syn, vnuk, taky bych za něj dala život, ale přijdou kluci, já jsem šťastná, že vidím, já mám furt jak malý, že jo. No.
4: Vojta, to je nejstarší vnuk, ale je vidět, že prostě maká rukama, jo? Že je zednický, to je dobře, a já jsem měl představu, že zednický, když bude ještě kovář, tak to se nedá ničím nahradit, to prostě jde do sebe, jo? To řemeslo. No, to se mě nepovedlo, ale to nevadí, on je šikovnej, on už umí všechno. Umí všechno už.
3: Vy máte rád manuální práci?
4: Já jo, já jsem byl vždycky dělník. Ale vyučil jsem se při zaměstnání tiskařem, jezdil jsem do Prahy do školy, a takže jako jsem spokojený, protože jsem dělal asi 22 roku tady v Krpě v tiskárně nebo na tiskové mašině, spokojený, a jinak jsem vyučený kotlář, řemeslo černý, že jo, proto mě ten oheň mě tahá úplně jo, to jsem to miloval, že jo, jenomže se mě to nepodařilo, no.
3: Co dělala Květa v životě?
5: Já jsem prodávala v textilu, když děti jako pak šly do školky a to mě taky strašně bavilo, protože já jsem byla v dámským, nebyly punčocháčky a takový, já měla všechno, nechávala pod pultem, a pak mě bavilo. S manželem jsem chodila, měli jsme vinárnu ve městě 2 a to mě bavilo, a pak spolu tu hospodu, no. A pak už jsem toho ke konci měla dost, už jako pořád jedny a ty samé řeči poslouchat.
3: Je ta láska na začátku a teď po těch 50 letech stejná u 2 lidí, co se mají rádi, nebo se to nějak mění, síla, to prožívání, ten dojem, věm?
4: No, já si myslím, že to je pořád stejný. Mám je rád stejně.
3: Co Květa?
5: No, takový to chvění v bříšku, jo, když se potkáte, to už moc jako není, ale když mi je špatně, jako mě teď hodně bývá špatně, tak brečím a myslím na něj, co tady bude dělat, až odejdu.
4: Já jsem na zadě, já to vím, já to cítím a nemůžu nic dělat.
3: Ale to je, Květo, podle mě ten projev té lásky, když vlastně při takových věcech, kdy vám je hůř, šoufl, tak myslíte na toho druhého hlavně.
5: No určitě, ale když potom, protože on je hodně společenský, já jsem vždycky spíš byla zamlklá, a vidím, jak přijdeš spokojený z ty hospody, tak říkám, on se nestratí.
3: Kdy jste tak v životě měli ten největší strach jeden od druhého?
5: No, když jsem byla ze začátku nemocná. Víš, ze začátku. Teď jako ho odváželi na Vánoce. A on mě ještě z ty sanitky odpovídal, jak jel už jako rychlou. Tak to se mi ještě v životě nestalo. Úplně jsem cítila vnitřek takovou šílenou bolest jednu. A pak jsem spadla. To jsem ještě nikdy nezažila. Jak je člověk starší, tak tím víc se bojí asi. Jako mladá jsem říkala, když se z toho musím dostat a to, ale jako už nemám ten strach, ale bylo to hrozný.
3: O to víc, když s časem přichází zdravotní problémy, ubývá třeba i sil, než měl člověk ve 20, o to víc cítí, že toho druhého potřebuje, a ten druhý tomu prvnímu pomáhá?
5: Jo. Bez něj bych to nedala.
3: Čeho si na tom druhém nejvíc ceníte?
5: Já si, jak byl pracovitý celý život, že umí uznat chyby svoje.
4: No, tak děti máme krásný. Vychovala je, no, dobře.
3: Řeknete si i takhle po letech jeden druhému, že ho máte rád nebo že ho milujete?
4: Já to říkám furt.
5: Je pravda, že každý ráno já dělám snídaní a oni tady zezadu obejme, jo. A já vím, že to je za tu snídaní. A já teda ráno jsem protivná. Já nemám ráda, když sama jako ráda to dělám a to, a když už pak sedím a on přijde, tak to už jsem spokojená, ale když mě takhle zdržuje, ale jo, říkáme si, fakt jo.
3: Je to důležité v tom vztahu?
5: Hodně, hodně, protože člověk už si teď nemůže, nebo nemá tolik co říct, jako za mladá, že jo, a tak tohle to stačí na celý den, mám tě rád, fakt.
3: Je to hezký slyšet, ne?
4: Jo, jo, já to rád poslouchám.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsou to příběhy, které přinesl život. Spojil dva lidi a nechal propuknout opravdovou lásku. O jedné takové mezi Květou a Vladimírem Kučerovými si dnes vyprávíme.
2: Jejich příběh nás tak chytl u srdce, že jim chceme říct, jak je obdivujeme a zaslouží si naši úctu.
1: Proto jsme jim po Patrikovi poslali dárek. Velký domácí kávovar, protože víme, že chvíle u kávy pod pergolou jsou pro ně svátkem. A protože milují rozhlas, posíláme i nové digitální rádio.
3: No, to je milý.
4: To znamená, že my teď vstoupíme dovnitř a tam máte od nich nachystaný dárek a já doufám, že vás to potěší.
5: Hurá, určitě. Každý dárek mám rád.
4: To jste správný chlap, to jen tak nikdo nemá.
5: Protože já jsem taky někdy jako dáreček, že jo?
4: Tak jdeme na to.
5: Jdeme na to.
4: A říkali jsme si, že partneři jsou nejčastěji spolu třeba u stolu a že by si měli připravit něco dobrého.
3: No, asi jo.
4: Třeba kafe.
3: Kafe?
4: Máte rádi kávu?
3: Tamhle něco vidím.
5: No.
3: To je kávovarné.
4: Jo, velké.
3: Ježíš. Čím jsme se zasloužili?
4: Tím, že jste spolu 50 let v tak úžasném
3: hezky
4: vztahu. Vladimíre.
3: Ty jsi kávovar chtěl,
5: no
3: víš?
5: Jo, já jsem kávovník. Nádhera.
3: No to jsme dojatý, teda fakt.
4: Takže no. Díky Petrovi a Carmen.
3: No, my máme taky hrozně rádi.
4: Velký kávovar, který umí malý i velký kávový hrneček naplnit, umí připravit horkou vodu na čaj, umele vám kávu, všechno to připraví. A k tomu ještě vedle taková malá krabička, dnes už stačí taková malá, abyste si i tenhle ten pořad mohli třeba příště a další díl poslechnout v digitální kvalitě, malé přenosné ano, digitální rádio.
3: No na to budu muset pozvat kluka, protože to je nešikovnej, no. To jsme vůbec nečekali. Když jsem vám říkala, že jsem vůbec nevěřila tomu, že můžem něco vyhrát. Já jsem psala, jenom jsem byla doma sama s takový, jenom říkám, tak když o tom furt mluví, tak to zkusím. No fakt krásný.
4: Vladimír teď Květu drží za ruku, stiskává a je tak jako tiše spokojený a možná asi dojatý.
5: No jo, já jsem dojatý. Já jsem dojatý vždycky.
3: Dneska trošku víc je dojatý.

0: Láska kvete v každém věku, jak jsme zjistili u kávy v Pergole od Květoslavy a Vladimíra.
1: I po 50 letech společného manželství se mohou mít lidé rádi, milovat se a užívat si každého okamžiku. Jak prožívají svou lásku dnes?
2: No, sedíme rádi v ty pergole, posloucháme rádio, Hradec, ano, a čteme novinky, kafíčko a my si dáme i dortík. Viď?
3: Neměl bych taky, ale trošku.
2: A to je docela hezký takový den, no.
4: Co vám dělá radost? Jaké činnosti? Co tak rádi děláte?
2: No, já ráda na zahrádce sekám travičku, když už povyroste trošku, stříhám stromy, kam nedošáhnu, tak volám Mišana, manžela teda, a to asi všechno. My už to nepřeháníme.
4: Co vám dělá radost?
3: Těžko říct. No, když můžu sekat, výjimečně, že mě nechá k sekačce. A dřív jsem si vždycky dělal svoji práci. Já mám tamhle kousek garáž a tam mám spoustu věcí rozdělaných, nedodělaných, co už ani nebudu dodělávat.
4: I v tomhle věku je ten čas, že si sednete, držíte se za ruce, dáte si pusu třeba někdy?
2: Mm-hmm. No určitě. A manžel dost často by chtěl víc, ale...
3: A co bych chtěl jako víc?
2: Řekli jsme, že o sexu nebudeme mluvit.
3: No, to je jenom hubaná, no. Hubaná dost.
4: A toho hubana umí dát ještě vášnivě?
2: Jo, když mě blahopřeje a to, tak jo.
4: Tak vás malem porazí, jo?
2: To zas už ne.
3: Já bych řekl, že radši už moc ne, protože mě vypadávají zuby.
4: Váš muž je šprýmař.
2: Je, no. Jo, ale je to fajn.
4: Kdybyste se přenesli v čase zpátky, těch 50 let, ale vlastně v té mysli jste měli ty zkušenosti, které jste nazbírali doteď. Myslíte si, že byste se znovu vy dva do sebe zamilovali, kdyby Květa viděla ty zelené trenýrky a Vladimír ten trochu možná odmítavý obličej Květy na začátku?
2: Jo, vzali, určitě. Já ho fakt mám ráda, no. Co jsme spolu vybudovali a nás to oba dva bavilo hlavně, že jo. A to taky drží vztah pohromadě, no.
4: Zamiloval byste se znova do Květy?
3: Asi jo.
2: A jinak byl dobrý. A je. I když to je teďka už mrzout, no, tak chlapi v 70 už máme taky svoje chyby, že jo.
4: Něco za sebou a životní moudrost.
2: To je pravda, no. Ještě chvilku, kdybychom tady byli, tak bychom byli jako asi spokojení. Člověk neví.
4: Takže se dá říct, že jste oba romantické duše.
2: No asi jo. Já určitě. Tím si komplikuju i život. Že všechno moc prožívám a to. No, manžel to vždycky lepší snášel, všechno. Ten to nedržel v sobě jako já. No, ale třeba bychom spolu nezůstali, kdybychom nebyl každý jiný, že jo?
4: Ale jakými slovy byste označila těch svých 50 let s ním?
2: Že to strašně uteklo. A že bych některé věci řešila i jináč, no.
3: Ale to ví moc dobře, že jí mám rád. Nevím, co říct, abych si nevymýšlel.
4: I ticho někdy řekne hodně věcí.
2: Já jsem nikdy nevěřila, když jsem ho poprvé viděla, že může být mužský tak jemný, a na mě byl vždycky jemný, něžný. No, něžný. To je všechno. Stojí za to žít.
3: Jo, to je pravda.

0: Květoslava a Vladimír dobře vědí, že pravá láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
1: Vždycky tu byli jeden pro druhého. Svou lásku dávali dětem, vnoučatům. Dokázali nám, že srdce je sice malé, ale vejde se do něj tolik citu jako hvězd do vesmíru.
0: Ani vy nezapomínejte na něhu pohlazení. Nezapomínejte vnímat duši toho druhého. Láska má mnoho podob a stojí za to je objevovat celý život. Tak se o to snaží i
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Dětský domov v Jemnici žádá organizátora zrušeného tábora o vrácení peněz. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Zítra bude postupně přibývat oblačnost a později může přijít déšť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Z Jemnice mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby vrátil peníze.
3: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji na vrácení peněz do 6.7. a v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
2: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
4: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
5: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti.
4: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
6: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
4: Jedna z kabin lanovky na Ještědce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát.
0: Sport.
2: Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek řekl, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje. Obrátí se proto na soud.
0: Počasí.
2: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením okolo Mirošovic. Provoz zpomaluje zúžení na mostě Šmejkalka od 23. kilometru. V Brně je až do rána uzavřena dálnice D2 v obou směrech, a to kvůli stavbě nového přemostění. Zdržet se můžete kvůli omezení i na D1.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy, po nich už začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, to mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem, tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
8: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíjová, prosím.
2: Paní Lamlíjová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíjová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou... Obedias Coley.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
7: Prosím, odložte si.
5: Tak. Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
6: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: Oho, díky. Paní Lamlíjová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi?
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
6: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Sokrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore.

0: Budete možná překvapen.
1: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděl? Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
0: Myslíte?
1: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
2: Viděla jsem policejní vozy a sanitku. A tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
1: Bohužel. Můžete nás zavést k slečně J. Hollisterové?
2: To jsem já?
1: Vy?
2: Ano. Jsem J. Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
1: Snad jste o tom ale mluvili.
2: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
3: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
2: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
0: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
2: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
1: Kdy jste ho viděla naposledy?
2: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
1: Zahradě?
2: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
1: Dnes u vás nebyl?
2: Ne.
0: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
2: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
1: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
2: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
0: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohli něco velmi zvláštního?
3: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
0: Na obálku nalepil známku.
2: A co je zvláštního na nalepení známky?
0: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
1: Což se také stalo.
2: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
0: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
2: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
1: Zajisté.
2: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
0: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
1: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
0: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
1: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
0: Něco? Nebo někdo?
2: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
0: Kam pak, slečno Hollisterová?
2: Promiňte, ty moje nervy.
0: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My totéž uděláme tady v domě.

0: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
1: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
2: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
1: Je to můj nevlastní bratr.
3: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart, ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jed Parker.
2: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
3: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška. Kdy pak se vám podařilo utéct, Parkere?
1: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
2: Kdy?
1: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
2: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parkere, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
4: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
2: To právě ne.
5: To právě vůbec nemilý, pane. Tedy pane obviněný.
3: Zatím jen zadržený, doktore Watsone.
1: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
4: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
1: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
2: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
1: Ty mizero, ty vrahu!
4: Zmije, zákeřná zmije.
1: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
4: Jo, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
1: Mizero, ty dareváku!
2: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není liž pravda, inspektore?
3: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
6: Jistě, pane vrchní inspektore.
2: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
3: Z okna? A v noci?
2: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
3: Ne, to nevím.
2: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
3: Musím vás zklamat, Holmesy. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
2: Z obálky dopisu pana Coleyho.
5: Ale to není známka, inspektore.
3: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
2: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
5: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
3: Conium maculatum memento Socrates.
5: Ano.
3: Co to znamená, pánové?
5: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
2: Pan Obadiah Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
5: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
3: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
6: Váš čaj, pánové.
3: Přála jste si, paní Lamliová?
6: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
2: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
3: A Sokratovi?
5: To jest známce Donalda Evense.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdravý, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O, ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: Dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz. Tak, obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Ne, Watsone. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnoval-li se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Sacrophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými, jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé je možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohl byste pro boha mluvit o něčem jiném?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel, Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd a je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, ale léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
4: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Noční hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že noční hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu, obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem.
6: čtyři další lidé byli v podezření, jenže všichni čtyři mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od osmi do půlnoci?
6: Ten jeden od osmi, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
6: Jenže dva, co byli hostinci. Jeden pak až do jedné hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner, ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného, hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě, vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou. Tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku, není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
7: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata. Ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
7: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
2: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
7: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo. A že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci. Nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
8: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
5: Teda, páni, že bych tomuhle rozuměl.
3: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, Nemohl jste ji spáchat vy?
5: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
5: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
5: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
5: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardnere,
5: tak.
3: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone, toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Watsone.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci, Watsone, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: Je všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Jo, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no
2: chápu.
3: A pan Pym se rovněž neudržel jakoby a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková Hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku. Nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: Přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop.
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví. I jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano. takové to pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka, v mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vyle jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne?
5: Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem,
2: že... Za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte?
5: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
2: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
5: Ano, zde tyto tři.
2: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
5: Neskrývám ji přece.
2: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
5: Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale...
2: Tak jsem to nemyslel.
5: No přece si nemyslíte, že by...
2: Ne.
5: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
2: Ano.
5: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
2: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
5: Důkaz? Což je to možné?
2: Ovšem, jen chvilinku strpení.
5: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
2: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
5: Ano. Takže je to v pořádku.
2: Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
5: Ale co je to zase za neřádstvo?
2: Ale Johne, činidlo, povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
5: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
2: Nebude to poprvé. No, vidíte?
5: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
2: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
5: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
2: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
5: Ale to snad...
2: Ale ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
5: No, mohu snad udělat něco jiného?
2: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
5: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
2: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
6: Karlovarské.
2: Správně, zdá se... že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer a zdravím vás na prahu další prázdninové noční linky a navíc na začátku prodlouženého víkendu. Máme pátek, stále ještě platí datum 3. července a já bych měl vlastně pogratulovat Radomírům a Radomírám, které ještě hodinku na svoje, kteří ještě na svoji oslavu mají tu poslední hodinu dnešního dne. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitančik. Jakéže je téma našeho povídání, tedy jakéže může být téma vašich příběhů, které zavoláte anebo napíšete? Chutě a vůně prázdnin. Řekl bych, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, bývají mnohdy spojeny právě chutě a vůně. Možná z toho svého paměťového šuplíčku vylovíte vzpomínku na dobrodružství, když jste jako malí přinesli čerstvě natrhané třešně, ze kterých babička upekla vonavou bublaninu. A možná si dodnes pamatujete na to, jak jste poprvé ochutnali bulharský tarator nebo šopský salát. A nebo si vybavíte chuť první řecké olivy. A třeba vám dodnes prázdniny voní opalovacím olejem, jehličím, na němž jste nacházeli ty nejvoněvější hříbky. A nebo třeba, jako v mém případě, odérem kravína, v němž jste si na letní brigádě vydělávali na magnetofon. Na příběhy o chutích a vůních prázdnin budu čekat ve studiu Noční linky až do zítřejší 1 hodiny. Telefon je 731 800 900. Psát své příběhy na téma chutě a vůně prázdnin můžete na web rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma chutě a vůně prázdnin. Já jsem někde četl, že z lidských smyslů je, co se týče vzpomínek, nejčastěji používán, řekněme tedy k tomu, abychom si hodně uložili onu vzpomínku, právě tenhle duet, tedy chutě a vůně. Tak jsem zvědavý, jestli na tohle téma paní Nora, která jako první volá na číslo 731 800 900, bude mít co říct. Přeji vám dobrý večer, paní Noro.
1: Já vám také přeji dobrý večer a posílám všem posluchačům Noční linky pozdrav z ochlazeného Frenštátu.
0: No teď schválně už, jsem teď se byla, už, ano.
1: Ano, schválně jsem se byla podívat a na venkovním teploměru mám 13 stupňů. To ještě před několika dny, to je pokles o tolik stupňů, kdy to bylo ještě i večer kolem 26, 27, 28. A tady v místnosti, kde sedí, mám teďka 24,5 stupňů, což je příjemné teplo. To v zimě si nikdy nedovolím topit na tak vysokou teplotu. Už díky těm cenám to jsme mohli topit tak na 21, jestli maximálně na 22 stupňů.
0: Paní Nora, pojďme se podívat na chutě a vůně prázdnin. Tedy pojďme si poslechnout váš příběh na tohle téma. Kdyby to měla být třeba jenom jedna chuť nebo jenom jedna vůně vašich prázdnin v dávné minulosti, ve vašem mládí či dětství, která by to byla?
1: Máte pravdu, to není jenom jedna, to je směsice, protože když si na to vzpomenu, tak naše zahrada to byla louka, plná lučních kytek, takže staříček kosil kosou a ta pokosená tráva voněla. A potom, když bylo slunečno, tak pěkně to schlo, my jsme předraceli se stařenkou hráběmi, takže krásně vonělo to seno, takže vůně zase toho sena. A když jsme jezdili do Podhůří, Radhoště, do Ráztoky, do Trojanovic, pod Noříči, vůně mateřidoušky, ty velké pahouky mateřidoušky a úplně takové, já bych řekla, koláče lesních jahod, ty dodneška cítím, jak voněly. No a další vůně na naší zahradě, to je spojeno i s těmi chutěmi. Dozrával rybíz, dozrával angrešt, potom v průběhu prázdnin zrály pirabelky, ještě doznívaly třešně, protože tehdy to bylo trochu jiné, ta doba květu i potom toho dozrávání. A potom ringle a mirabelky. No a letní jabka, měli jsme jeden strom skleněné žluté. To byly první letní jabka. A to nezapomenu do dneška, jak jsme šli s bratrem na zahradu a v trávě už byly popadané tyhle ty žluté jabka, jak oni voněly a jak byly proteplené tím slunkem. Tam jsme sedli u ohniště na lavičku a pojídali jsme tyhle ty teplé jablíčka. No to byl požitek. No a pochopitelně, tak jak se vzpomínal, tak se taky upekl buď to nějaký koláč na plech nebo bubanina s třešněmi, s rybízem nebo i s těmi ringlemi a dělali se kompoty a marmelády. No to bylo.
0: Člověk byl celý upatlaný, když pomáhal, že jo?
1: Ani upatlaný, ne, nevím. Stařenka to vždycky tak zvládla, že jsme to měli všecko v pořádku, ale bylo to velmi pěkné, bylo to zajímavé, vonělo to. Mně se potom líbilo, jak byly naplněné ty sklenice, odnášelo se to do sklepa, kde jsme měli regály a tam jsme to měli zaplněné těmi kompoty a marmeládami. To bylo nádherné. No a zelenina, to ještě byl květák začátkem prázdnin. Ty chutě, když chci přeladit z těch vůní. Květák, ať to byla květáková polévka, anebo potom vysmažený květáček, nebo květákový mozeček. No a rajčata, ty se dostali běžně u nás koupit na trhu. My jsme rajčata doma nikdy nepěstovali. Kořenovou zeleninu, to ano, měsíční jahody, ale hlavně, že jsme měli tu velkou ovocnou zahradu. Ale rajčata, to dodneška cítím, tu jejich vůni a dělali jsme, to jsme neměli tehdy, jsme nevěděli vůbec, že jsou nějaké caciky a šopské saláty. Já jsem ročník 41, ale běžně se dělal okurkový salát, hlávkový salát ještě, když byl, a rajský salát s běžnou zálivkou, trochu octa, trochu vody, trošinku cukru, osolit, no to byly přece lahůdky.
0: Teď jste mi něco připomněla na základě toho, co říkáte. Vzpomínáte si na tu chvíli, kdy jste, ať už to bylo v mládí, v dětství, anebo třeba i v pozdější dospělosti, kdy začaly být ty nové brambory na trhu třeba a dali jste si je třeba s kysaným mlékem nebo s tvarohem?
1: Ano,
0: jak krásně voněly ty nové brambory vařené ve slupce?
1: Ano, to na to vzpomínám do dneška. To jsme byli úplně šťastní, když byly nové

0: hořké, pak se to jenom ohloupla, jak jsou chutné a jak si vždycky říkám, bože, kéž bychom měli pořád. A ona, když to někdo říkal, taky jeden náš ekonom, když to je základ českého živobytí, brambory a mléko, no a vajíčka eventuálně k tomu, ty nesmím taky zapomenout, no ale tak to už není taková vůně.
1: Myslím, že jsme vyčerpali hodně vůní a hodně chutí, tak aby ještě i ti ostatní měli o čem mluvit, si říkám, paní Noro.
0: Ale ty vůně, to cítím do dneška, ta letní zahrada, i když popršelo, jak tohle to vonělo a slunkem, jak to bylo všechno proteplené, provzdušněné, takové lahodné, krásné. A ty měsíční jahody, jak nádherně voněly. Mám takový pocit, že i trošku i ty vůně se vytratily, ale něco jsme si z toho zachovali a já jsem šťastná, když dostanu tady koupit něco, co ti soukromí zemědělci pěstují a těším se už taky na ty rajčata, které budou z trhu a okurky. Teď okurkový salát tak nádherně voní. Já vím, vy jste ještě teďka sytý všeho z Řecka, když jste se vrátil a proto vzpomínám některé ty saláty, které, na které oni jsou zvyklí. Ale mě stačí ty prahobyčejné, které jsem jedla od dětství a já bych s nimi vystačila i teďka. Takže vše přeji dobrou chuť a hlavně, ať máme ještě takové počasí, ať dýcháme i ty letní vůně a ať nám to prospěje.
1: Děkuji.
0: Všem to přeji. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, paní Noro, a naslyšenou. Chutě a vůně prázdnin, téma noční linky, kterou právě posloucháte, téma, ke kterému můžete říct ten svůj příběh, třeba na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Druhý pozdrav směřuje do okresu Děčín k panu Láďovi. Dobrý večer, pane Láďo.
1: Dobrý večer.
0: Čím vám vonily prázdniny jako malému nebo jako většímu a čím vám voní dodnes a čím vám chutnají?
1: No, tak kdybych jsem začal, jako když bych byl malej, tak mamča pracovala v zemědělství, brášku hlídala sousedka, mě mamča vzala de facto do kravína. Někam mě tam postavila a řekla, abych jsem se jenom koukal. Mm-hmm. Šla si po své práci, de facto se svou kolegyní, byly tam jenom dvě. Já jsem po chvilce šahal do toho koryta k té krávě a bral jsem seno. Mm-hmm. Mamča se na mě koukala z té dálky. Akorát říkala prej té svý kolegyni, no a jsem mu říkal, aby někde stál a jenom se stál a koukal. No, ale mamča mě za to vůbec nic mě o tom neřekla, já jsem akorát povídal, že jsem krmil kravičku senem. A potom, když
0: vás...
1: jsem byl starší,
0: ano.
1: Tak jsme de facto chodili česat borůvky, nebo chodili na huby, potom na podzim. A nebo na koláče, jak od mamče nebo od babičky. Koláče, jakoby s drobenkou.
0: Mm. S čím byl ještě? Nebo, s tvarohem nebo s nějakým ovocem?
1: Ovocem, s tvarohem, prostě se všem, co babička jakoby tvořila v tom. Mm. Nebo mamča. Ale v Děčíně tam naproti nemocnici tam byl takový malinkatý parčíček. A tam byla třešeň. Teď už tam nestojí, protože už jí před haforokama si pokázali, ale vždycky jsme tam s lukama lezli a česali jsme třešně.
0: Dávali jste si je za košily, jo?
1: No taky.
0: No tak nejdřív samozřejmě do pusy, ano, ano.
1: Za košily, nebo jsme nosili de facto domů, aby se z toho něco udělalo, anebo s nějakou kamarádkou někde v Mutířově a dojdeme si... Něco se tam jakoby pěstovalo, tak jsme si tam došli na pole a totálně jsme si to načesali. Takže plný krásný dětství. Dědeček měl zahrádku v Huntířově, měl tam i hospodářská zvířata, takže se pomáhalo se vším, se senem. Jak říkala ta paní přede mnou, tak jsme chodili otáčet seno, nebo jsme tu kupu jakoby rozhodili, sušilo se. Úplně krásný dětství to, co... A nebo i de facto tábory jakoby na tři týdny, teďka jsou jenom na dva, že jo. Tenkrát byly na tři týdny, když jsem třeba jezdil na tábory před několika rokama, když jsem tam říkal dětem, že se jezdilo na tábory jakoby na tři týdny, že tam v tom oddíle bylo 25 dětí, že tam bylo nějakých jakoby 9 oddílů a každý zvlášť, vždycky holky, kluci. A kde jsou ty tábory a kde se jezdějí? takže dětství úplně krásný, jak co jsem jakoby vyrůstal, nebo co jsem byl menší, nebo co jsem byl starší, tak prostě krásný. A de facto, co jsem byl třeba ještě jako kluk, nevím, jestli mě bylo 4-5, tak nás mamča vzala jakoby ke svýmu dědovi, k mýmu pradědečkovi a ten mě, mýmu bráškovi a mamče dělal míchaná vajíčka. A jestli mu bylo 85 nebo 86 let.
0: Tak to byly Láďovi chutě a vůně prázdnin, ale vy jste mě přivedl k dalším vzpomínkám, které mám spojeny s vůněmi a s chutěmi. Když jste mluvil o táborech, za mé doby to byly pionýrské tábory, tak já si vlastně z táboru vybavuju tedy několik vůní, několik chutí, to ano, ale já si vybavuju hlavně to, jak jsem poprvé cítil tu vůni spáleného petrole z petrolejových lamp.
1: No, petrolejové lampy jsme taky měli, ale mamča nás, jakoby, i co jsme jezdili na tábory, tam jsme taky měli petrolejové lampy, ale těch už tam moc jakoby nebejvalo. Protože my jsme měli buď jakoby táborák a těch petrolejových lamp tam bylo jakoby méně. Mm-hmm. Ale i co jsme jezdili třeba na tábory, i co jsme byli jakoby menší, tak nás jakoby mamča bara jakoby brala ještě s naším jakoby tátou jakoby na nějaký ty strazy těch jakoby těch čundráků, takže to bylo strašně hezký. A když Manče šla jakoby umýt nádobí jakoby do řeky, protože nic jiného tam nebylo, tak mě jenom postavila na kámen a řekla, aby jsem počkal a byl sticha. Manče šla jakoby pro něco dostanu a než přišla, tak já jsem zval jako svině, když to řeknu takhle. A bylo to slyšet úplně všude, ale úplně v pohodě. A mamča přišla, já jsem ti řekl, aby si jenom stál, já za chvilku přijdu. No.
0: Bylo vám smutno, nevěděl jste, co máte dělat. Ale to, jak vás maminka odložila třeba i v tom kravíně, to mě napadla ještě jedna věc, jak jste krmil kravičku. Nenapadlo vás, nevím tedy, kolik vám bylo roku přesně, ale nenapadlo vás, když už jste jí dával...
1: Tři
0: roky. Nenapadlo vás zkusit, jak to vypadá, když vám třeba olízne ruku? Když měla ten krásný mokrý čumáček přímo před vámi?
1: To nevím. Já jsem ty prsty měl jakoby roztažený, tak jako nevím. A de facto ty prsty mě nikdo jakoby neříkal, aby jsem ty prsty roztáhnul. Já už jsem to věděl ve 3 letech, ale mě to nikdo neříkal.
0: Instinkt. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné prázdniny, které vám budou vonět a chutnat.
1: Já taky všem. Děkuju moc.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou. Mimochodem, o borůvkách napsal tedy velmi krátkým vzkazem, jak jeho zvykem, i posluchač Bedřich. Cituju, o velkých prázdninách jsem chodil na brigádu na borůvky. To byly časy. Bedřichu to byly. Pořád ještě jsou. Tedy borůvky. A časy taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce je v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte znovu čas na další příběh na téma chutě a vůně prázdnin. Každý z nás je omylný, ale já myslím, že se nebudu tak úplně mýlit, když řeknu, že Martin, který čeká na telefonu 731 800 900, je spíše mladšího věku. Typoval bych vás tak do třicítky. Martine, typuju správně, dobrý večer.
1: Jasně, typujete správně.
0: Výborně. Krásných 22. To znamená, že vaše chutě a vůně prázdnin, na které se vás teď ptám, čím vám voní prázdniny, jsou poměrně čerstvé oproti, řekněme nám, dříve narozeným. Čím vám voní a chutnají prázdniny?
1: Vlastně těma vyšněma, to vždycky, když si vzpomenu na ty prázdniny, tak si vzpomenu na vyšně, jak jsem s klukama chvíli zbrat. To bylo vždycky skvělé.
0: Chodili jste na pajtl takzvaně, jo, jak se říká v Brně, to znamená do cizích zahrad. Já jsem to dělával, to klidně přiznám.
1: To jsme na tom stejně, my jsme vždycky chodili s holkama, ty byly vždycky krásný.
0: Ty vyšně nebo ty holky? Nebo obojí?
1: Oboje.
0: Vůně a chuť vyšní. Pro Martina chuť prázdnin. A je něco, co naopak nemáte moc rád? Na vůních a chutích prázdnin. Já totiž jednu věc mám, ale nechám nejdřív říct vás.
1: No hlavně to, že musím čekat, vždycky jsem čekal na to, než zase budu muset dělat ty školy za těma skurvěma učitelma.
0: Tak některá slova bych možná nepoužíval, jako vy, ale máme to trošku podobné. Vždycky na konci prázdnin mi vůbec nevoněla papírnictví, protože jsem musel jít koupit nové sešity, nové obaly a už zase do školy. Ale i to je vzpomínka. Martine, moc krát děkuju a až uvidíte vyšně, vzpomeňte si na všechny krásné holky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. A krásně si vyhundějí kára.
0: Naslyšenou. Za malou chvilku bude 11:30. Posloucháte noční linku a povídáme si v ní o chutích a vůních, které máte spojeny s prázdninami. Tahle vůně, o které napsal Michal, tady ještě zmíněna nebyla. Cituju. Vůně Melty z dávných dní, zpívá Hana Zagorová v písničce Bourá se dům. A vůni Melty si připomínám dodnes, nejenom v létě. Piju ji totiž častěji než kávu. Moje čichové vzpomínky na prázdniny mě ve vzpomínkách vedou k máminu stolku s parfémy, do nichž se oblékala, takzvaně, když jsme někam o prázdninách společně vyšli. Například do pizzerie v Jevanech, která dnes už neexistuje. A vůně italské kuchyně je vlastně také vůní mého dětství. A rovněž vzpomínám na svoje eau de toilette, které jsem rád používal já a používám je dodnes. Ač jsem si od máminy smrti žádnou lahvičku nekoupil. A čím to u mě voní letos? No, třeba květákovou nebo brokolicovou polévkou, jako právě nyní. Ale přiznejme si, to je poněkud jiná kategorie čichových věmů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Tradičně v té poslední hodině starého a první hodině nového dne máme čas na noční linku. Právě ji posloucháte a jejím dnešním tématem jsou chutě a vůně prázdnin. A já při tom prvním rozhovoru, když telefonovala paní Nora, měl trochu obavu, zda jsme nevyčerpali skoro všechny možné vůně a chutě prázdnin. Nikoliv, ještě plno jich zbývá. Konec konců před chvílí to byl Michal s Meltou a různými vůněmi. Před malou chviličkou telefonoval na 731 800 900 Martin, který zmínil hlavně ty višně a taky holky, se kterýma chodívali na višně. Paní Marie napsala na rozhlas.cz/Kolinka, že má ráda vůni růží v zahradách, o prázdninách. Těch vůní se dá najít samozřejmě moc a moc. Petra Skladna, cituju, vůně léta je pro mě jahody, borůvky, kopřivy, nebo když je po dešti. Přeji hezký večer, Petra Skladna. A co má k tomuto tématu říct, co může k tomuto tématu říct Pavel? Dobrý večer, Pavle.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače a i vás.
0: Děkuju.
1: A ještě bych plně narychlo k tomu, jak jste mluvili o těch krabičkách, když, jak jste říkal, že olíznout, tak já jsem jednou, to jsme byli u taťky na prázdninách, on tam dělal na statku, tak jsem nabídl prst teleti a to jsem měl strach, že se z toho nedostanu. Jako jo, to bylo,
0: no ono dokáže se vříct, to je pravda. Já jsem byl na brigádě v teletníku, takže vím, ale když už tedy vy jste začal s těmi kravičkami, tedy vrátil se k ním, tak víte, když potom ta brigáda skončila, nebo když skončila ta směna, a já mohl jít na pastvu, kde přes den kravičky byly, tak tam po nich samozřejmě byly, víte co, pozůstatky. A na nich nejlépe rostly žampiony. Takže to byla taková zvláštní směs jednak kravinců, ale potom taky těch čerstvých žampionů. No Pavle, já vás přerušil a nechci vám brát slovo. Čím vám třeba dodnes voní nebo chutnají prázdniny?
1: Ano, ano. Tak my jsme hodně vyjížděli, nás rodiče brali 3 roky po sobě na Orlickou přehradu a tam si pamatuju, že byly ty, tam bylo to sociální zázemí, jakože toalety a sprchy. Tam si pamatuju, že když jsem šel kolem, nebo když jsem se začal sprchovat, tak tam to strašně krásně vonělo, protože tam byli hodně zahraniční turisté, třeba z Německa a různě. Oni měli prostě takový ty úplně jiný šampony, mít takový ty klasický ten březovej, jo.
0: No tak ten náhodou voněl krásně, jo, ale tak fakt, že solvina je solvina, no.
1: Ale tohle byla fakt jako exotika taková trošku, jo, to byly takový ty vůně takových těch, fakt jako, že šampon, že to bylo cítit, že to není prostě naše provenience, tak to, když šel člověk kolem, nebo když byl tam přímo, tak to byla taková směsice takových jako docela nádherných vůní, to jsme vždycky až záviděli, jak oni mají, jaký oni mají ty šamponky a to hezky vonělo.
0: No já si vzpomínám na konci 80. let, že se dokonce šampony s jablečnou vůní dovážely z Maďarska tehdy, že to byla velká móda.
1: No ano. No a taky tam dováželi melouny a vždycky u toho stánku byly stolky, kde se prodávala i limonáda a prodávali se ty melouny. Tak to vím, si pamatuju, že jsme u toho seděli, vždycky hezky to tam vonělo. Právě těma melounama čerstvýma, to když to nařezávali a prodávali ty půlky nebo čtvrtky nebo něco takového. No a my jsme tam vždycky seděli s bráchem jako malí děcka, tam hodně lítali kolem vosy a my jsme to zabíjeli rukama.
0: Jej.
1: A to si pamatuju, že mamka, jako že jsme se zbláznili, jako úplně ne, co tam vyvádíme. Ale taky ta vůně těch melounů, taky hezky mě voněla restaurace, kam jsme vyjížděli, to byla taková obec u té přehrady Solenice, se to jmenovalo, a tak tam to vždycky krásně vonělo, tam jsem se těšil, protože zaprvé to tam hezky vonělo dobrým papáním.
0: Okurkovým salátem taky, už jsme tady o něm mluvili, že?
1: A okurkovým salátem taky.
0: No jo. No počkejte, ale to je salát, co jste si dával na jídlo, když tady jsme u těch chutí a vůní?
1: No já právě se chtěl říct, že brácha se sestrou si dávali takový spíš ty obyčejný, jako smažený sýr, jo, a brambory a to, a já jsem si dával Já jsem si dával, to bylo přes celý talíř obrovský kolo dušené šunky s bramborem. Hmm. A byl to nejdražší oběd tam vůbec, co jsem si tam vlastně mohl vybrat. To mě vždycky říkali naši, Ježíš, ty si s tím musíš vybrat úplně, a stál 12 korun. Jo, to byla.
0: Tak to byl tehdy drahý oběd. Ano.
1: To byl hodně drahý oběd. A jo, fakt nejdražší a 12 korun, tak to si pamatuju do dneška. No a pak jsem chtěl říct ještě, že u babičky, když připravovala jídlo pro zvířátka, tak strouhala dýni, dávala tam sušený mlíko a dávala se tam a řezala se kopřiva. Mm-hmm. A na té řezačce těch kopřiv, tak to strašně krásně voní. Jo, to je prostě, když se řezají kopřivy, to je strašně hezká vůně. Nebo když se seká dřevo, mám pocit, že asi to bude takový smrkový, nebo tak to je čerstvě nasekaný dřevo, nařezaný, tak to je taky hezká vůně. A taky vím, že mě nevadí vůně, nebo nevím, jestli je to přímo vůně, ale nevadilo mi, to bylo takové zajímavý odér, když jsem procházel kolem koněrny. Jo? Mm-hmm. Prostě,
0: konský jo, pot, krav, ano. No,
1: no. Kolem krav je to takový trošku horší, ale kolem té koněrny je takový trošku jiný, takový speciálnější, a vůbec mi to nevadilo, vždycky taková zajímavá vůně, prostě taky si pamatuju, že jsme chodili kolem těch koníren.
0: No, občas si tady v Brně zajdu do Líšně a tam čichám u té ohrady s koňmi. Pavle, moc krát vám děkuju, to čerstvě nasekané dřevo, to se mi taky vlastně vybavilo, jakmile jste to řekl. No a ty drcené, respektive sekané kopřivy, vlastně taky pro slepičky a vůbec. No, mějte se hezky a ať vám voní a chutnají prázdniny. Jsme na jejich začátku.
1: Tak já děkuju moc krát, ještě bych teďka, když jsou ty prázdniny a dovolený, tak strašně hezká vůně je na grilu třeba takovej steak, jako masíčko, když se griluje pěkně.
0: No jo, to jo.
1: To je taky moc hezká vůně. Tak jo, dobrou noc, vše upřejem.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dát. Pro účely dnešní noční linky musím bohužel konstatovat, že rozhlasové vlny neumožňují přenos vůní a už vůbec ne chutí, ale na druhou stranu stále platí, že vlastně ono rozhlasové vysílání si každý v té své fantazii může dotvořit. Takže pokud jste třeba jen jednou, jedenkrát cítili čerstvě rozkrojený, opravdu sladký, vonavý meloun a někdo to řekne, že tohle je pro něj vůně a vlastně i chuť prázdnin, tak si to snadno doplníte. Tak jsem zvědavý, jak si budete doplňovat to všechno, o čem teď chce v naší noční lince na téma chutě a vůně prázdnin popovídat Vicky. Já vás vítám, Vicky.
1: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte dnešní senzační téma.
0: Děkuji.
1: Protože opravdu prázdniny to bylo pro mě něco. Škola, tak ano, samozřejmě to bylo každodenní, ale potom prázdniny to byl prostě pokoj, klid. A my jsme s tatínkem a s maminkou chodívali hodně do lesa na houby. Tady jsme přijeli do Pisárek a naproti Antroposu už jsme šli tam doprava nahoru směrem k Myslivně. No a tam už prostě rostly, to nebylo jak dnes nikde nic, to je blízko Brna. To tenkrát tak moc asi lidé nechodili do lesu, takže opravdu to bylo, jak se říká, u každého patníku, když to tak řeknu, zkresleně. No a tak jsme sbírali houby, košíky jsme měli každý, já pochopitelně nejmenší, tatínek největší, maminka. No a tatínek na zádech měl bagr jako baťoch a pak jsme si sedli a posnídali jsme nebo jsme obědvali podle toho, když jsme vyšli jako ven. A teď se stalo to, že tatínek jako onemocněl a těžko na srdce, asi infarkt to byl, no a maminka už se potom bála jako chodit s náma, ale mě pouštěla teda s ním, ale vždycky byla ráda, když jsme se v pořádku vrátili. No a tak vám řeknu ještě to, že když jsme potom přišli domů, tak celá rodina zasedla kraje lahouby a teď jsme rozprostřeli balící papír, jsme měli jako velký pokol 6x6 metrů a tak jsme tam jako sušili ty houby a to vám kolikrát byla tak strašná vůně, tak těžká, že já jsem se kolikrát zbudila v noci a prostě jsem se převalovala, nemohla jsem spát. Protože jako sušičky tenkrát tak nebyly, nebo aspoň nevím o tom, že by byly. No a takže prostě jsme to sušili takhle, pak se to jako různě rozdrtilo, měli jsme takový moždíř velký, no a sušený houby jsme měli potom celý rok, jako jsme přidávali maminka, omáčky dělala do polévky a tak. Yeah. Ale co vám řeknu, co mě upoutalo z té vůně, huby, ano, všechno, křemenáče, janci, neboli řečeno brněnský, nebo potom třeba aj praváci a tak, holubinky, ale co mě strašně upoutalo, kuřátka.
0: Yeah.
1: To byla tak strašně krásná, taková zvláštní, taková až trošku jako aromatická, taková jako kořeněná vůně, že to cítím ještě dnes. Když si na to vzpomenu, tak to cítím ještě dnes.
0: Já pro jistotu řeknu, kuřátka rovná se lišky. Ano?
1: Ano, dobře, tak. Dobře, já to říkám ano.
0: No, ono je to, myslím si, nářečový výraz, tak aby rozuměli všichni, kteří jsou naladěni na noční linku. Ano. Děkuju, Vicky. No, úplně jsem dostal chuť na omáčky vaší maminky.
1: No, prostě nádhera, úplně balada.
0: Děkuju moc krát za tuhle vaši chuť a vůni prázdnin. Ano. Ať vám voní i ty letošní, i když už asi do lesa tolik nechodíme.
1: No já už, mě dělá problém už chůze, takže já každou nerovnost, já hypnotizuju očima zem, takže radši to nepokouším ani s hůlkou. A ještě musím říct jenom jedno. Tatínek vždycky, jako když našel někde nějakou hůl, tak ji tak jako ořezal a tak. A poznačil a pak jsme si ji schovávali do křovy tam v těch pisárkách a zase příště, když jsme přišli, tak ona tam byla, tak jsme se opírali o ní, tak to ještě takový poznatek.
0: Krásná vzpomínka. Vicky, děkuji vám. Přeji vám krásné léto.
1: A taky vám všem.
0: Děkuji.
1: Senzační program máte vždycky. Děkuji moc krát.
0: Není zač. A naslyšenou. Na zážitky o prázdninách a žních, to už cituju vzkaz Františka, který tradičně napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka. Tedy na zážitky o prázdninách a žních si dobře pamatuju. Dřív, než se začalo sect obilí samovazačem, tak se to obilí obseklo kosou. Při této práci jsme pomáhali pokládat provázky na zem, no a na ně se potom kladlo posečené obilí a vázali se snopy. Potom se pole sekalo samovazačem. A nezapomenu na momenty, když mamka donesla na pole baštu, to nám to chutnalo. Mamka taky dělávala tvarohový sýr s kmínem. Ten nám moc chutnal. No a u nás v dědině jsem věděl o každé rané třešni. Na některé jsem se bál chodit, protože majitel byl zlý. Jen část z toho, co se vlastně týká dnešního tématu a z toho, co napsal František Švaříček, jsem vám právě ocitoval. A my se můžeme pomaličku, ale jistě podívat směrem k novému dni. Za 10 minut budeme už psát 4. červenec.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Pokud jste právě naladili noční linku Českého rozhlasu, tak vězte, že si v ní dnes povídáme o tom, jaké chutě a jaké vůně máte spojeny s prázdninami. Ať už z dětství, z mládí, nebo třeba i z nedávné minulosti. Chutě a vůně prázdnin s našimi posluchači a posluchačkami buď na webu rozhlas.cz/linka, tam písemné příběhy, glosy a poznámky, anebo na telefonu 731 800 900. A řekl bych, že Tomášovi, který teď využívá služby téhle telefonní linky, už prázdniny začaly. Říkal, že je na chatě. Já původně slyšel na sloupě, ne, na chalupě, jo, a já slyšel na sloupě, ale to jsou ta sluchátka už skoro 40 roků na hlavě. Takže Tomáši, omlouvám se, jste na chalupě a co vám tam voní?
1: Dobrý večer, přeju.
0: Dobrý večer. Pozdě.
1: Já bych chtěl jenom to zmínit, že ty lišky nejsou kuřátka, jsou houbama, to je jiná houba.
0: A jak to tedy je?
1: Slyšíme se?
0: Ano, slyším vás. Vy mě tam máte se spožděním, to asi bude internetový poslech. Jo. No, poslouchám.
1: No, jo, přesně tak, přesně tak. Počkejte. Chtěl bych tý vůni a chuti těch prázdnin připomenout to, že nevím, jestli to někdo už zmínil. Počkejte, vypadá to rádio, já musím trošku bokem.
0: Rádio vypněte úplně, to je základní poučka. Voláme-li do rozhlasu, vypínáme rozhlasový přijímač.
1: Je to tak, máte pravdu. Tak, počkejte. Tak, nevím, jestli to, já to neposlouchám od začátku, nevím, jestli někdo zmínil už třeba, že chuť a vůně je táborák, busty, operkání pěkně, s bandou kamarádů vyrazit do lesa. Slyšíme se?
0: Já vás slyším, poslouchám, nechci vás přerušovat. Dobře, nejlepší dřevo na táborák, aby byl vonavý, je podle vás které?
1: Tak většinou je to ovocný strom. Třeba třešeň. A nebo takhle, co vy považujete za nejlepší jako vůně a chuť prázdnin?
0: Já jich mám moc a moc. To bychom tady byli hodně dlouho a důležité jsou vaše příběhy, ale já už to částečně naznačil, ať už se jedná o ten někdo by řekl dokonce nevůni, já se vyhýbám slovu smrad, ale dobře, já prostě mám spojený s prázdninami pachy kravína, jo? Protože jsem tam byl vlastně každé prázdniny u babičky, když jsem byl na východním Slovensku, tak jsme tam pomáhali tetce a mám to spojeno. No potom jsem mluvil taky o těch žampionech a kravincích na pastvině, protože tam žampiony nejlépe rostou. A samozřejmě, že jsou to třešně, samozřejmě, že jsou to, že to je vůně tvarohových vdolků mé babičky, té druhé. No, je toho víc, ale okurkový salát, když tady zaznělo, tak jsem řekl, ano, to taky.
1: Jo. No, mě to připomíná většinou táborák, jako by to opekání těch bustů. A vlastně jako...
0: No, ale tak to stačí, stačí. Děkuju. Děkuju, Tomáši. Zdravím vás. A naslyšenou.
1: Já mám hrozou trébu, se omlouvám.
0: To je v pořádku. I když já vás neukousnu, tak si to pamatujte pro příště. Naslyšenou. Nemám jak. Mám implantát. Naslyšenou. Já jsem si mezi tím našel to, o čem Tomáš mluvil na začátku našeho hovoru a už jsme to dále nerozváděli. Na webu to precepty tady čtu. Houby, které nazýváme kuřátka. Je to liška obecná nebo jedlý druh kuřátek žlutých podobající se korálům? No tak ano. Měl pravdu, Tomáš, já si to jdu nastudovat a už vás nebudu mystifikovat. Ale co je opravdu faktem, je, že za 2 minuty máme nový den a že bude pokračovat noční linka dalšími příběhy na téma chutě a vůně prázdnin.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: její druhá část, tentokrát už s datem 4. července 2026. Svátek mají Prokopové a už je v plném běhu ten prodloužený víkend. Možná jste se na něj vydali, podobně jako Tomáš, který před malou chvílí byl slyšet v našem vysílání někam na chalupu. Možná už balíte na hodně dalekou dovolenou, možná jste se z ní už vrátili, ale pokud posloucháte a klíčovým slovem jsou prázdniny, ovšem nejenom ony, možná se přidáte k našemu povídání na téma chutě a vůně prázdnin. Já už to jednou řekl, ale pro jistotu to řeknu ještě jednou. Nevím jak u vás, ale obecně se říká, u mě to platí, řekl bych, skoro až dvojnásob a je pár takových, kteří jsou na tom podobně. Za chvilku se dostanu k Silvininu zkazu. Tedy pokud máte vzpomínky spojené s chutěmi a s vůněmi, tak v paměti vydrží hodně dlouho. Prostě chutě a vůně jsou ty nejlepší smysly pro vzpomínky. I v téhle hodině si můžeme povídat o tom, čím vám voněly a čím vám dodnes třeba voní prázdniny. Ty dva letní měsíce, které jsme dřív prožívali, zároveň s oddechem od školních povinností. Silva napsala na tohle téma na rozhlas.cz/Kolinka. Protože jsem o prázdninách jezdívala s maminkou do různých lázní, vzpomínám si, jak jsem se z procházky blížila k restauraci, odkud do dálky voněly řízky a okurkový salát. Ale než jsme do lázní přijeli vlakem, nesnášela jsem v něm pach zelených sedadel, ze kterého se mi dělalo špatně. Nejkrásnější vůně mého dětství ovšem vydávaly květiny z babičiny zahrádky, třeba pivoňky, turecké hřebíčky. U vchodu rozkvétal bílý šeřík s plnými květy. Dodnes mám nejraději vůni všech bílých květů. Ono se říká, že vůně bílých růží je vůní andělů. A co mi vadí, když se ráno probudím a otevřeným oknem se do bytu line pach kouře z cigaret od sousedů? To vezmu dvě voné tyčinky a zapálím je na balkoně. Kuřákům to nevoní a jdou smradit jinam. Pokud jde o voné tyčinky, oblíbila jsem si ty z kořicové. Mají trochu orientální nádech. Vůní koření a zvláště z kořice mám ráda a je zdravá. Tou si ochucuji kávu. Abych nezapomněla na to nejdůležitější, vyrobila jsem si přírodní repelent, který nevoní klíšťatům, ale nám lidem ano. Do skleničky Alpy jsem nasypala koření, hřebíček, na 2 deci je jich potřeba 30, po 2 dnech je hotovo, naliji trochu do malého rozprašovače, nastříkám a můžu vyrazit do přírody. Konec Silvy napsaní. Vidím, vlastně slyším, vy slyšíte a já vidím, že Silva je v oblasti olfaktorických věmů opravdu doma. Máme to podobné. Jak jste na tom vy s chutěmi a vůněmi prázdnin? Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkné léto, vážení přátelé, to je to, co vám přeju především. A samozřejmě úspěch při telefonování na číslo 731 800 900, ale ani zdaleka se nedostane na všechny, takže už teď se musím omluvit mnoha těm, kteří to zkoušeli a zatím to nejde. Ale komu to vyšlo, je Radomil a já ho zdravím na Prostějovsko. Dobrý večer, hezké ráno, Radomile.
1: Krásné dobré ráno i vám, Božku, a taky všem ponocníkům.
0: Děkuju za pozdravy pro všechny. Čím vám voní a chutnají prázdniny dodnes?
1: No, vzpomínám si a mám to stále v živé paměti, takovou tu typickou vůni vody v zatopeném lomu. U nás na Prostějovsku máme, dejme tomu, XY těch lomů zatopených, ale jeden je pro mě taková srdeční záležitost, je to zatopený lom v obci Hradčany, katastr Hradčany Kobeřice. Je to taková malá půlhektarová voda, nemá žádný přítok, respektive přitíká ze spod, protože to je prostě lom, kde narazili na spodní vodu a jakmile skončili těžbu, tak ho nechali zatopit. Možná už je ta díra v zemi zatopená skoro 80 roků. Takže je to voda plná překvapení na dně. Někdy pro potapěče nemilé, ale někdy třeba pro rybáře jako zajímavé, co se v té vodě pohybuje a co tam žije. Každopádně ta voda má takovou specifickou vůni a musí si to člověk asi zkusit načichat. Každopádně já si vybavuju, když mi bylo možná 12 let, 10, tak jsme tam jezdili k babičce do Kobeřic na prázdniny, proto prázdninová vůně. Podívali jsme tam s klukama chytat ryby a když se tam koupal člověk, tak prostě to jako čichal tu vodu. Není to ani tak jako vůně třeba rybiny, nebo že by to jako bylo někomu nepříjemný. Má to prostě ta spodní voda, ta lomová voda má specifickou vůni, je bezesporu i chuť, ale nedoporučuju hltat.
0: To se stane, to každý ochutnal. Já si vzpomínám na tu příchuť chloru na koupališti v Brně na Dobráku, jo? Takže vy máte o něco lepší vzpomínky v tomhle ohledu. No.
1: Věřím, že jo, protože ta voda jako je nijak neupravovaná a ta příroda tam prostě je hezká. Když jsme byli kluci, tak ten lom byl aktivně využíván rekreanty nebo respektive lidma, kteří prostě potřebovali se někde schladit domácíma nebo přespolníma. Řeknu, když ve 2 hodiny jste přišel o prázdninách k vodě, tak nebylo kam dát ručník, jo, takže to bylo dost navštěvované místo na takovéto osvěžení letní, prázdninové. I nějaký ohně tam plály a stanaři tam občas nějací byli. A tenkrát nebyly akvaparky, nebyly domácí bazény, málo kdo měl doma bazén. Takže se tam jako hodně lidí koncentrovalo. A pak to nějak utichlo, ten lom, jakoby na něho lidi zapomněli a dneska už se zase vrací. Takže je to dneska voda pod mým dozorem. Jako rybářská stráž se tam realizuju a naháním různý vidry.
0: Já jsem si mezi tím našel obrázek toho zatopeného lomu v Hradčanech, o kterém mluvíte. Ten už je krásně na všech stranách obrostlý dřevinami, stromy. Tady vidím takový krásný kamenný sráz přímo, ano, takže to je pozůstatek toho lomu. A ten je, říkáte, půl hektaru to má?
1: 0,5, no.
0: No to je pěkně velký.

0: fajn, dokonce tam už máme, myslím, třetím rokem nějaké občerstvení, které je sem tam otevřený, takže si tam člověk může dát i točený pivko, nebo si dát cigáro z dírny. Takže doporučuju, kdo by chtěl objevit. A je to zajímavý místo, Božku, protože je to asi 2 minutky z dálnice, když si jedete na Brodek u Prostějova, tak za 2 minutky tam jste. A máme tam takový odstavný parkoviště u toho kiosku a je to dokonce zaneseno někde v mapách těch, jakoby, jak to mám pomenovat, že to jsou takový ti, co vozí ty obytné vozy a spíjou v těch obytných autech a že to je jakoby bez kempu, jo, jako nocování bez kempu.
1: Já se právě dívám na City View a vidím, že při příjezdu, respektive od silnice, dělí ten lom jakýsi pozůstatek něčeho zděného, jestli se dívám správně.
0: To je pozůstatek těžební technologie, která kdysi tahala vozíčky na úzkokolejné železnici s vytěženým kamenem nahoru z zahloubení toho lomu. Takže to je pozůstatek těžební technologie a to už jsou jenom ty kamenné zdi a nějaký pilíř je tam, ale je tam nuda pláž. To je
1: no tak to jste měl říct na začátku.
0: Jedna z mála míst, sice teda z té pláže do vody je to jako rychlá, když skočíte, tak to z těch 7 metrů máte do vody během vteřinky, ale nelze tam slíst ty nuda pláže jakoby pomáličku, musí člověk skočit. No.
1: Jo. No tak při takovém skoku stejně člověk většinou přijde o plavky, tak je to v pořádku. Radomile, moc krát vám děkuji za tuhle vaši vůni prázdnin a přeju vám nádherné léto.
0: Děkuju nápodobně a hlavně se neupečeme a třeba se zase někdy brzo uslyšíme.
1: Děkuju a doufám v to taky. Naslyšenou. Teď se chvilku péct nebudeme, ale ještě se má vrátit minimálně jedna horká vlna. No, to mělo být spíše varování než výhruška. Zpět k tématu noční linky. Chutě a vůně prázdnin. Monika napsala na tohle téma. Letní vůně v sobě nesou atmosféru teplých, sluncem zalitých dnů. K nejpůvabnějším patří pro mě vůně růžových růží, mých nejoblíbenějších květin. Je vzdušná, elegantní, sladká a hřejivá, mnohem jemnější než vůně klasických rudých růží. Aroma růžové růže je komplexní a snoubí v sobě několik různých tónů. Květinový základ, bohatá, sametová a velmi jemná ženská vůně – ovocné a svěží podtóny, často připomíná liči, hrušku, maliny nebo zelená jablka. Sladké a hřejivé akcenty. Lze v ní cítit lehký nádech medu. Na tomto místě je třeba pozdravit Olina z Kopřivnice. A příjemné jsou i svěží citrusy, pokračuje Monika. Vůně pomeranče, mandarinek, sladká vůně broskví, ananasu a slaná vůně moře. K mému dětství patřila vůně babičina pečiva, krému na opalování kontraviol a také vůně myči, ne kočky, ale tradiční rumunské grilované válečky z mletého masa, které připomínají malé klobásky bez střívka. Jde o nejpopulárnější rumunské pouliční jídlo, které se tradičně připravuje na grilu a podává s hořčicí, chlebem a pivem. Zkrátka, zeči myči, 10 myči. To bylo léto mého dětství, napsala Monika. Všem přeje krásné letní zážitky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

0: Tam musela vonět. O vůních a o chutích prázdnin si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. Ať už to byla pokosená tráva, nebo lesní jahody, višně, sprchové gely na Orlické přehradě, nebo třeba vůně táboráku, opékání buřtů či voda v zatopeném lomu v Hradčanech na Prostějovsku, tak to všechno byly příběhy našich posluchačů a vzpomínky spojené s těmito vůněmi a taky někdy chutěmi. Já jsem zapomněl třeba na koláče s drobenkou a jsem zvědavý, co nám k tomuhle přidá náš další volající. Halo, dobrý večer, nebo
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer.
0: Je to Jindra z Rakovníka. Ano, mám to napsáno, jenom jsem hledal, jestli je to opravdu Rakovník. Jindro, tak ano. Čím vám chutnají a voní prázdniny?
1: Ano, tak tady bylo řečeno už mnoho slov o těch krásných věcech, jako jsou jahody a všechno. Mluvila tam ta paní, já jsem slyšel pozdě k rádiu ze začátku, myslím, že je ze Frenštátu.
0: Paní Nora.
1: Myslím, že to je lékařka dokonce. A tu velice rád poslouchám. A mě zaujala na těch prázdninách jedna věc, a to je mikroklima, anebo možná i pikoklima. Já hlavně to je cítit v noci. Já jsem hodně jako kluk, když jsme jezdili na putovní tábory, anebo potom na čundry jsem jezdil, jsem byl větší. Hodně jsem chodil v noci. A je to strašně zajímavé, když jdete letí přírodou a teďko je teplo, teplá noc a najednou se ocnete na louce na nějakém místečku, malinkatým, kde je absolutně zima. A je to malinkatý místečko a přejdete ho a jdete dál. A jdete třeba po polní cestě, teďko se koukáte na ty hvězdy, těchy je a meteority a máte radost a najednou cítíte za tu chvíli obilí. Na jednom místečku zase, jo, tam prostě nějaký obilí prostě spadlo, padlo teda, zatuchlo, začalo plesnívet a taky je to vůně, není to žádný smrad. A je to chvilička a zase z toho vylezete a jdete dál a už dál vidíte vesnici a teďko cítíte najednou les. A to, jak je les, tak to se vždycky musím zastavit a zhluboka dýchám. To je tak něco pořádního, ta vůně z lesa. To je tak něco poctivého, že to člověka úplně omámí. A teď, když jdete dál a to, a teď jste úplně nadšený, najednou nedaleko už je vesnice, cítíte kravín. Kravín to není smrad. Je to taková zvláštní vůně, pokud je to cítíte z dálky.
0: No, pokud přijdete blíž k té sečce, a když je ještě zapařená, tak už to není zase taková ideálka. Ale já vám rozumím a já jsem to zažíval každé prázdniny.
1: Jasně. A jdete zase dál a cítíte konírnu. Konírna to je vysloveně vůně. Já teda nevím, ale to je to fakticky voní, jo. To je úžas. A jdete zase dál a jste nadšený a ty hvězdy a člověk by v nejlepším vyletěl a najednou drc. Prasečák. Ale to je teda výživa, to vám teda řeknu.
0: To jo.
1: Prasečák, to je nejhorší, co může být. Není to nejhorší. Nejhorší je v září, když jdete po vsi a cítíte kozla. Tak to je jako vůbec nejhorší teda. To jsem zažil jako veterinární technik. Jsem byl dokonce nutný takovýho kozla vykastrovatele. Smrděl ten týden. Jo? Tak to ale... Takže začal jsem dobře, končím špatně, ale není to pravda. A tohle to mě strašně vždycky zajímalo, když jsem šel tou přírodou a někde bylo trošičku zima, někde zase víc teplo, někde to obilí a prostě takovýhle zvláštní, no, a nebo koncem, když už byl třeba srpen, tak už zase byla trochu zima a zase se přišel do nějakého místečka, kde bylo to trošičku teploučko a bylo to fakticky hrozně zajímavé. Tak to mě jako napadlo, takovýhle vůně, do dneška to cítím a umím si je představit.
0: Já vám moc krát děkuju, Jindro, a jsem moc rád, že posluchači a posluchačky Noční linky jsou na tom v mnoha případech podobně jako já, že právě ty nejzarytější vzpomínky mají spojeny s chutěmi a ještě více s vůněmi. Já bych k tomu vlastně teď mohl přidat ještě jednu. Teď mě zrovna napadla, já si dopřávám toho komfortu, že to, o čem jsem mluvil, že si mnohdy při poslechu rozhlasového vysílání dotváříme ve své vlastní hlavě a fantazii to, co vlastně slyšíme, třeba i obrázkem moderátorky či moderátora, tak já si teď dopřávám něčeho podobného. Vy jste o tom mluvil a já jsem si to všechno představoval a znovu jsem byl na prázdninách na východním Slovensku, kde jsme každé ráno dostali ty nejčerstvější rohlíky, které byly a ty byly. A to se všechno tahle vůně, jejich vůně míchala s tím pachem toho umělohmotného nebo prostě pogumovaného u brusu a my jsme si namáčeli ty rohlíky jenom do takového velice, jak se říká na Slovensku východním, lekváru, do takové řídké marmelády, to nám stačilo a celý den jsme mohli být venku jenom tady s tímhle.
1: Jo, jo.
0: Já vám děkuju, Jindro, mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: O chutích a vůních prázdnin si povídáme a ještě zhruba půl hodinky si povídat můžeme v Noční lince. A taky můžete psát, podobně jako Michaela, která k tomu, o čem jsme si tady už povídali, dodává. Pro mě je vůně prázdnin spojena s vůní kvetoucích lip. Když cítím tuto sladkobolnou vůni, i hned si vybavím, jak sedím pozdě večer na parapetu okna v mém rodném domě a hltám vůni těchto kvetoucích lip na náměstí městyse v Doubravníku. Bohužel tyto doby jsou již dávno pryč. Dobrou noc přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 4. červencový den, tedy jeho počátek, zatím tedy ještě za tmy, ale platí datum 4.7.2026 a my si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, povídáme o tom, čím vám chutnají a voní prázdniny. A v drtivé většině případů jsou to vůně, které jste načerpali v dávných dobách, ve svém mládí, ve svém dětství. Já se k tomu hned znovu vrátím, ale musím říct, že zhruba ve chvíli, kdy ke svému pěveckému partu nastupoval Andrea Bocelli, a to je drobné odbočení od dnešního tématu pro všechny milovníky fotbalu, kteří třeba nemají možnost sledovat utkání Argentiny a Kapverd, tak zhruba ve chvíli, kdy začal zpívat Andrea Bocelli, Messi vstřelil první argentinskou branku. Byla to 29. minuta. Ale teď naspět chutím a vůním prázdnin je připravena paní Lída, která nám o tom chce povědět. Přeju vám krásný, voňavý večer.
1: Já vám též, pane redaktore, krásný večer.
0: Děkuji.
1: Já vzpomínám, jak jste řekl o těch rohlíčích na Slovensku. Tak já, když mi bylo taky tak těch 10 roků, pocházím z vesnice, ze Synice, tak paní, která pomáhala do malého obchůdku vozit z pekárny přímo chleba a rohlíky, tak když jsme s ní přijeli do té pekárny, tak to byla tak nádherná vůně. Těch pecínků, těch rohlíků. Vždycky, než jsem přišla domů, tak jsem si okousala.
0: To se ještě opravdu vynuli, respektive zamotávali ty rohlíky, takže tam opravdu byly ty, no řekněme, bylo co okousávat,
1: ano.
0: Že?
1: No, to byla nádhera. Ano. Vždycky maminka říkala, no, to jste nemohli nechat celé a tak dále.
0: Nemohli.
1: A tak jsme s tím chlebičkem se dávali před barákem. Vždycky jsme, maminka nám nakrájala krajíčky a my jsme si to pocukrovali kryštalovým cukrem tehda. A tak my jsme seděli před barákem a jenom jsme si okusovali chlebík. No, to je vedlejší už. A dále vzpomínám na tu lípu. My jsme potom, jak jsme trochu odrostli, že sestrou chodili také trhat lípový květ, který jsme si doma sušili a vařili jsme si čaj výborný proti nachlazení. Nebo když jsme chodili do lesa, tak to jsme si sedávali na břeh kolem cesty tři holky a maminka a tam jsme měli třeba chleba se sádlem a seděli jsme v trávě a v mateří doušce. No to byla nádherná vůně. Nebo na vůni modřínu z květnu. To je taky nádherná vůně. A chodili jsme na houby, na kuřátka. My jsme taky říkávali kuřátka.
0: No oni jsou to, já, pardon, že vám do toho vstupuji, oni jsou to opravdu dva různé druhy. Já jsem to možná trošku zamotal, což jsem samozřejmě nechtěl. Ale ano, někde je to prostě jenom nářeční výraz a někdo prostě, když se řekne kuřátka a lišky, prostě vidí něco jiného, každý houbař. No,
1: jo.
0: Omlouvám se dodatečně.
1: Ne. Tak my ty kuřátka to vždycky v takovým udoličku a maminka vlezla do toho udolička trochu níž a už volala pí, pí, pí a my, mami, na koho voláš?
0: A kuřátka. A potom...
1: A tam bylo plno těch kuřátek kolem dokola.
0: No a když náhodou nebyla kuřátka, tak potom jakékoliv další houby a ta čerstvá smaženice.
1: No, jej.
0: To je vůně prázdný.
1: Teď je cítím. A, nebo holubinky, syrověnky, víte, co to bylo? Syrovinky, takové oranžové, teklo z nich mléko.
0: Ryšce.
1: Ne, ryšce, ne. Ještě jiné. Toto bylo jak holubinka velká.
0: Nejsem zdatný houbař, se mnou byste se otrávila brzo. No,
1: to. Jo, a tak stopka pryč a... Na pánvičku a tak na sucho z toho teklo mléko, tak takovou zvláštní vůni to mělo. Ale s kmínem pokminované, tak to bylo výborný. Tak jak růžovky, když se dělají třeba.
0: A nebo bedle.
1: A bedle tak též. No. A jahody lesní, no to je taková vůně, že to jsem už jako nečíchala dlouho, tak abych se vyjádřila. Protože teď jsem už taky mám 1,80, tak do toho lesa málo mám problém s nohou.
0: No taky těch hub je čím dál tím míň, že? Všeho je čím dál tím míň, akorát daní je čím dál tím víc. No tak to nechme být.
1: No, to je Ano, to je pravda.
0: Paní Lído, moc krát vám děkuju. Myslím si, že nejen ve mně jste probudila další zasuté vzpomínky pomocí vůní a chutí. A o to mi vlastně šlo v dnešní noční lince. Mějte se hezky.
1: I ta melta, na kterou jste vzpomněl, dělám dodnes. Dobře, já vám moc krát děkuji, že jsem vás slyšela. Jste moc příjemný moderátor. I všechny poslouchám ráda. Děkuji vám moc a nashledanou.
0: Díky za celý náš vysílací tým. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: A vy také. Dobře.
0: Chutě a vůně prázdnin. Čím vám třeba dodnes chutnají a voní prázdniny? Telefonujete o tom na číslo 731 800 900, za chvilku ho uslyšíte ještě jednou. A taky píšete, a já bych si neodpustil, kdybych neocitoval to, co napsala Daniela z Prahy. Vzpomínkám na prázdniny mého dětství dominují dvě vůně. Především vůně sena, kterému se věnovalo v hospodářství hodně času, a děda nás posílal na louku seno obracet, což znamenalo, že jsme se v něm nejdřív pořádně vyváleli a pak teprve obraceli nebo hrabali do kupek. Ta nejintenzivnější vůně byla na půdičce, kam se seno ukládalo a kde jsme moc toužili spát. Byla to nezapomenutelná vůně. Jen nevím, co by tomu dnes říkali požární předpisy. Druhá vůně a chuť je rozkrojený meloun. Jakmile babina položila na stůl meloun, bylo jasné, že budeme balit a prázdniny končí. Tenkrát nebyl meloun pomalu celý rok, ale přišel na trh až s koncem srpna ze Slovenska. Jistě bych mohla připomenout chuť švestkových knedlíků, kterých se ke stolu vařilo 50, nebo foukanců a jiných dobrot z babičiny kuchyně. Taky bych neměla zapomenout na smrad z Pragovky, který se rozlehl slepou uličkou, když přijeli na prázdniny děti z Prahy. Jejichž táta byl drogista a měl jedno z prvních aut v okolí. Budiž popravdě řečeno, že nás v něm občas vzal i na houby a jiné výlety, což na konci 40. a začátku 50. let mělo docela jiné kouzlo než dnes. Mládí bylo vonavé, bezstarostné a roztoužené. Tak na něj dodnes vzpomínám. Napsala Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná, že jste někdy o prázdninách byli v Paříži. Tohle bylo Bonsoir Mademoiselle Paris, proto to říkám. A tím pádem možná máte společně s prázdninami uloženou vůni francouzských sýrů. Kdo ví? Já to říkám taky proto, že Jana, která čeká na telefonu 731 800 900 se svým příběhem na téma chutě a vůně prázdnin, slíbila, že se budu lekat. Až nám řekne, jaké chutě a vůně má spojeny s prázdninami. Tak jsem zvědavý, začněte, paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím. Já tady jsem si to měla asi zkovat, to jsem ani neměla říkat. Já vám něco řeknu. Vůně je krásná věc. Včera si pořídila kocourka, je mu rok a snad bych ani neměla říkat dál. Máme plný balkon hadru vypraný, všechno možný. Jestli jste to někdy zažili, to je něco strašného.
0: Myslíte kočičí pozůstatky, řekněme, ano?
1: Ne, vůbec to nejsou. Jo, čuránky, něco strašného.
0: To jsem zažil na vojně, jo.
1: Fakt, jo. No je to hrůza, tak já od toho odskočím už, no.
0: Dobře.
1: Je to taky tvoreček a je bunda, to nemůže. Já začnu tady s těma prázdninama, ty vůně. Já jsem se narodila v Radotíně, na idylickém místě. Tenkrát to byl městys a byla to slepá ulice, vrátka do lesa. Chodili tam k těm vrátkům srnky. Babička vylezla do lesa, za chvíli přinesla tu zástěru plnou hub. Rostly tam všechno možné, co se dalo. No i byla úplně nádherná. No uplynulo pár let a Radotín se změnil, je součást Prahy. Takže tam tohle ta idyla už není. Byly tam dvě hájovny tenkrát a palouk u nás. Tam je teď zastavený všechen kout. Dokonce v centru tam stavějí 10 podlaží dva baráky. 10 podlaží, jo. No, ale tak já to pomenu, ale tak já mám vzpomínky na ten Radotín. A vůbec na to nádhera. My jsme měli houpačku v lese. Chodili jsme do lesa, my jsme byli v lese, vlastně jsme žili.
0: Takže i jehličí tam určitě hraje nějakou roli, když mluvíme o vůních.
1: No určitě, určitě. To bylo cítit, to bylo... Prostě my jsme byli jako lesní lidi, no.
0: Ano, je pravda, že v dobách, kdy mi bylo o nějakých 50 méně, tak i ty brněnské žabovřesky vypadaly trošku jinak.
1: No, přesně tak, všude to tak bylo. Já jsem taky byla jednou v Blansku, tam nahoře někde a tam to bylo taky, teď je to tam prej taky všechno zastavené. Ale ještě bych tedy nebudu vzpomínat na minulost, ale já jsem se teď na Ladislava 27. června vrátila, byla jsem v Polsku. A sice na té straně Krkonoš na Sněžky, koukali jsme na Sněžku, Karpač se to tam jmenuje. Nádherné místo, překrásný les, kde jsme tam byli, to je úplně úžasný. Takže to mám čerstvé vzpomínky. A tedy 27. jsme jeli a v tom největším horku a ještě teď mě pálejí ruce a už uplynul skoro týden. A já jsem tedy blondýna, no od přírody to vůbec něco, to byly muka.
0: Takže fototyp číslo 1 nebo 2, tak to se vám musím obdivovat, že jste to vydržela.
1: Tak vydržela,
0: paní Jano,
1: tak to jsem měla dělat.
0: Děkuju za vaše vzpomínky na Radotín v dobách vašeho mládí a dětství a za vůně a chutě, které jste mnohým připomněla. Mějte se pěkně a přeji vám krásné
1: Mějte
0: léto.
1: Mějte se také hezky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu, ale už dlouho nepotrvá. Je tu poslední posluchačka, která dnes může říct, čím jí chutnají a čím jí voní prázdniny. Paní Mileno, jestli mě slyšíte, měla jste drobné problémy s telefonem, tak můžeme začít. Přeju vám dobré ráno, hezký večer, dobrou noc.
1: Také přeji všem dobré ráno a všem poslouchajícím a vám také, pane moderátore.
0: Děkuji.
1: Já jsem měla překrásné dětství a překrásné prázdniny. Narodila jsem se v Rohací u Hodonína a tam jsem měla babičku, té se říkalo Stařenka a Stařeček, a k té jsem s kamarádkou jezdila od útlého dětství, asi od první třídy, na prázdniny. Měli takový domek a prostě, když už jsme přijížděli, tak jsem cítila tu strašně krásnou vůni, nejenom chleba, ale ona dělala takové zvláštní, jako dnes jsou dalamánky a něco podobného, které mělo kmínky, se to jmenovalo, a to mělo strašně krásnou vůni. Pak dělávala takové placky přímo na plotně a to se jmenovalo Béleše, to jsme vůbec neviděli, co to je. Tak to k té vůni. A oni měli velké zahradnictví, které ústilo až do Borovicového lesa. A do toho Borovicového lesa jsme také chodili, měli jsme takové pytle od babičky a tam jsme sbírali šišky. A to byla tak strašně borovicová, krásná, omámná vůně, že to úplně cítím ještě dneska. A děti tam chodili s námi, prostě jsme si z toho pak, i když jsme ty šišky nazbírali, tak jsme si dělali různé zahrádky a různé prostě pokojičky pro panenky s dětskama ostatníma a tak. No a chci říct ještě to, že Stařeček měl obrovské zahradnictví, které vonělo úžasnými květy. On to prodával buď to pro produkt jako pro zbytov, jako pro to zbytovní kvítí na hrobí, anebo na ty svatby, no to byly nádherné vůně. Měl taky takové malé zemědělství, nádherné stromy tam byly a všechno to pěstoval. A co mě taky zaujalo, velkou vůni, tak to bylo agátí. Stařenka říkala, že ty květy, když si za války svým dětem prostě, když nebylo ničeho za války, tak jim dělala z toho řízky. To jsme se strašně udivovali, jak je to možné.
0: Mšice,
1: no a
0: že?
1: Pak nám dělala skutečně řízky, ale vídeňské z telecího masa, které taky voněly úžasně a k tomu takový zvláštní salát. Ona tomu říkala, dnešní je to vídeňské. No tak to byly nádherné prázdniny, to si nedovedete vůbec představit. A pak jsme někdy zase jezdili i do Brna, do Králova pole, kde zase měla nejmladší sestru a ta nás brala na prázdniny a tam zase ukazovala prostě celé Brno a do Bystrce koupání a tak. A já, že jsem uměla zpívat, tak jsem chodila prostě na Veveří k Antonínu. Teď si nemůžu vzpomenout, se mě úplně vypadl z hlavy prostě zpěv a tak oni prostě pracovali v divadle, tak nás někdy brala, ona byla vlásenkářkou i do toho divadla. I to mělo takovou zvláštní, prostě opravdu neopakovatelnou vůni. No a tak to jsem chtěla k tomu prostě povědět. No.
0: Paní Mileno, takže vy máte vlastně prázdniny z jedné části spojeny i s vůní divadelních šminek. No to je krásný, já jsem to něco takového vůbec nečekal. Děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky přeju, pane Borku, krásné dny příští a všechno dobré.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za všechny, kteří se podíleli a stále ještě podílí, včetně třeba našich techniků v Karlíně, na vysílání noční linky vám přeju nádherné prázdniny, i když jsme ve věku, kdy už se nás prázdniny jako takové příliš netýkají. Ať vám voní, ať vám chutnají a v tuhle chvilku už budu muset jen předat pomyslné žezlo, protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
2: Jako to taky zadarmo nedělá.
1: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony. No,
2: tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojím.
1: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
2: No, to je celý on.
1: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Jejich tolik...
2: Že už je neměl kam dát?
1: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
2: No, to je celý on.
1: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
2: To je celý on, jak povídám.
1: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
2: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
3: No.
1: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
2: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Hele, co mu dá takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
1: Ale potichu, bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku vyleť až nad obláček, zaspívej tam sluníčku tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý protivá. Hej,

s písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku Obušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl. Kdepak, to jsem nemohl.
5: Proč pak?
4: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale jdi, tak ty ses bál.
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí. Tak už nikam nemusíš. Sadr se a hajdu zpátky do mlejna.
4: Kveruce. Kdepak, já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když ses naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přemáhat.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš? Držte mi palce!
1: Josef Bejvl byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
7: Jak to říkal pan Bejvl, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co? Na to se můžete, pane doktore, vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
1: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pan ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
8: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
9: Kdo vám tohle říkal?
8: Tam, přece jeho šofér.
9: Ministru?
8: Ano.
9: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
10: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
11: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co? Ne.
9: No a teď běžte, běžte.
11: Ministři na radě čekají.
9: Ale já... Jak čas práci, soudruhu řediteli.
11: Práci.
9: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.

0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
1: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
2: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

mě v tom bydleli tři staré pany, kocour, dvě kočky, jeden psík. Potom pan domácí se svojí vás.

je viduten skvítu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly,

0: після бідуте скліту вирушило.
1: Před хvílí Josef Bejvl jako zpěvák, za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho, do Berouna na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No, no tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka, pak dokonce vyšly i knihy.

0: týdně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejl?
1: Já jsem si jel o mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
2: No jo, že? No jo. No a co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
1: No tak šoufl oni nebyli.
2: No.
1: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
3: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
1: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
2: No. Tak nám je teď hezky popište, oba tady myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
1: Jo, tak ten malej byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
4: Čum jsem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
2: No dobře, no. A co ten druhej ten? Jako ten velký, podle vás.
1: Ten velký.
2: No,
1: no, tak ten velký byl takovej tlustej.
2: No.
1: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
5: Byly to tyhle?
1: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
5: A co vlasy? Nebyl on takovej...
1: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všiml, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
5: A vlasů měl hodně?
1: No, ani ne. Spíš...
5: Málo?
1: Jo, tak.
5: A teď pozor. Co tadyhle?
1: No jo, sakra, počkejte. Teď si vzpomínám. Na čele on měl jizvu. A jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všiml dobře. To jo.
5: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lump, pane Rado.
0: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejvlovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
6: Všecko špatný. Musíte prominout. Já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
7: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
6: Ale to ne. Ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má v plánu. A než mají všechny okolní farmy.
7: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit? Mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
6: To bych vám ani nedoporučoval. Ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
7: Ale...
6: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
7: Kde?
6: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
7: A co tam dělá?
6: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak. Co vám mám povídat? Moje stará už i tam začala nosit obědy.
0: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak, abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco po dvou si povídá.
6: Sakryš. To je špatný.
0: A luští u toho křížovku.
6: Tak nevím, co myslíš, drahoš? Mám obětovat dámu? Nemám obětovat dámu?
8: Obětuj dámu.
6: Jak myslíš? Ale teď. Aha. To byl tak.
9: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
6: Ale teď.
8: Jsem počestná žena.
6: To jo.
8: V sobotu nemohu?
6: Tak to ne.
8: Snad v pondělí odpoledne.
6: A jo, ono by to šlo.
8: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
6: Tak to jo. To jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
10: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
6: No tak co děláte, člověk?
10: Ano. Porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
8: Ano. Myslím, že tady máme volné.
10: Děkuji vám.
6: Ale to je po partii.
10: Děkuji vám.
6: Uložte figurky.
8: Ano.
6: Tady budete mít místečko, habaděj.
10: Děkuji vám.
6: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
8: Ano.
6: Bude se balit. Pane Vrtní.
11: Prosím.
6: Platím, nebo se ztratím.
11: Jsem tady, prosím. Taková 4 pívečka, prosím.
6: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo. Žena měla jedno pivo. To jsou dohromady 2. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
8: Ale to se jenom podle, co? Tady vůbec v žádném případě se dělají, co mají vůbec jedině.
10: Promiňte, laskavě, ale já už budu
6: ničem. Vezme a ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a... To je tady hned ten tácek s těma 4 pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
8: to. Ale co by se pravděl, tak co bych mohl mluvit? Co bych mohl mluvit?
6: Tak se pořád nějakého povídání. Můj tácek je to.
8: Což tam můžu jít na tácku, to jsem mě prcete, dáme se.
6: Dejte sem ten tácek. Dejte to jasný. Prosím, podívejte. Tady, hele. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A 2 piva. Žádný 4. Tohle je můj tácek. To psala moje žena.
1: Ten blbec, vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a 4 piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má 4 piva. Teď je to jasná kupacka. On miluje a má 4, já jsem blbec a mám 2. No ne? Buď, teď mě to došlo.
12: Co mi to dělá?
9: A co ty si to dělá?
0: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou 2 ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
13: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí. Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit. Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla. To jsem dělala skoro sama, že?
14: No, abyste ve byla taková boubelka.
15: Jen mu nandejte, mladá paní, on to potřebuje. On to jak...
13: Pane Medrindáček.
15: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kruci tyrknu.
16: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky. Vys mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně scháňka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
1: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Carlicu, t'accusiamo ahi. Ciao, Pacui. Carlicu, Carlicu, t'accusiamo ahi.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Sopa.
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, vidíte, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Počkejte. Ty, vlastnička. Přijeli z Ostravy. Potřebují trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
5: Děkuji.
4: Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
2: No.
5: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: Není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bychom zjistit.
3: Není to bude stačit.
4: Proboha, co jim to? Tomáš Fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě nevíc, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
3: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drouda!
5: Dobrý den!
2: Teď to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
5: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
2: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro. Kolibříku, můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
8: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
5: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím. Panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
2: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
5: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
2: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
8: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
2: Prosím.
8: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
2: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
5: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
2: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
5: To se nevím.
2: Co chceš dělat, droha?
5: Že tvůj slib stále ještě platí.
2: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
5: Ach, ty můj.
9: Jako víš, mi jsem řekla ta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nezázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
5: Ach, ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
8: Prosím.
5: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
9: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
5: Ach, ty můj.
9: Ach, ty moje.
5: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
9: To jsou radost.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Na věži novoměstské bydlení je tuže hezké, bydlela tam Baruška, Hlásníková dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

měla svého mládenečka, který ji vklouz do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl,

Hello, jak pan chce? Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy chtěl vykrákat pačesy.

0: láska, sřeli, když vše uvážili, že by si snad ublížili, proto co jim stačil dech, zběhy dolů po schodech, hlásí, že byl na dech krátký, volal, aby šli hned zpátky, že se dolů nepustí, že jim všecko odpustí. Mládenci dal panu krásnou a s ní i tu troubu hlásnou s milostivou dispensí. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Co pak makovec je ve vládě?
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Čestný.
4: O
5: to by se tak někdo drál.
3: Poleťo!
5: Čestný.
3: Prachy. Co, jak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Mm-hmm. Aha. Proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
3: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: A když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
8: Vlastně já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle jen tak snížit.
5: A děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no třeba?
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden vododráhy, ale 250 kámů bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? To je...
5: Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
5: No, ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý. Hm.
5: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obraz.
8: Teda, strejdo, já nevím, jaký vy máte představy o malování, ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
5: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
8: Tak.
5: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimalni tady dvě srnky, jedna jak se pase a druhá jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
5: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
5: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
5: Pro Bohouše.
8: Je pro Boh.
5: Na tu dnešní oslavu, víš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
5: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tedy seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.